0: Moravskou lidovou píseň jsem v mém podání na úvod našeho dnešního hudebního setkání vybral proto, že bude celé věnováno umělcům, které dala naší populární hudbě Morava. Myslím, zásluhu na to má trošku také dobré víno. A já, i když jsem vlastně rozený Plzeňák, kde je kolébka našeho slavného piva, musíte uznat, že tak trošku ten moravský feeling tyž mám. Zatímco v první polovině budete poslouchat sourozence Hanu a Petra Ulrichovi, ve druhé dostane prostor Hana Zagorová a její novinkové album Vyznání. Hana a Petr Ulrichovi společně už hrají a zpívají neuvěřitelného půl století. Připočteme-li k tomu ještě 40 let od narození jejich skupiny Javory a pětileté výročí mladšího bratříčka, tedy skupiny Javory Beat, je tady pádný důvod hned k několikanásobným oslavám.
1: Ještě.

Díky opernímu angažmá tatínka obou sourozenců, Jaroslava Ulricha, tenoristy brněnské Janáčkovy opery a jeho častému hostování na jiných scénách po republice, se Hana Ulrichová narodila v Liberci a bratr Petr o 5 let dříve v Hradci Králové. Hudební dráha sourozenců Ulrichových je však až na pár výjimek spjata s moravskou metropolí na soutoku řek Svratka a Svitava, tedy s Brnem, kde oba vyrůstali a kde v 60. letech začali hrát a zpívat ve skupinách Vulkán a Atlantis. A právě se skupinou Atlantis nahráli sourozenci Ulrichovi v roce 1968 píseň Nechoď do kláštera, která se i díky vítězství v posluchačsky nesmírně oblíbené rozhlasové hitparádě manželů Mirky a Jiřího Černých 12 na houpačce stala jejich prvním velkým hitem. Hudbu složil Petr Ulrich a text napsal Vladimír Poštůlka.

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Úspěchy a kvalitní písňová tvorba sourozenců Hany a Petra Ulrichových se nedaly na konci 60. let přehlédnout a přeslechnout. Rok 1968 však bohužel nepřinesl jenom nové hudební podněty a pražské jaro, ale v noci z 20. na 21. srpna také invazi vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy. Petr Ulrich spontánně zareagoval a za zvukové kulisy přelétávajících Antonovů napsal za půl hodiny píseň Zachovejte klid. Naspívali v 9 ráno v utajeném studiu brněnského rozhlasu a nějaký čas se zdálo, že tanky s Rudou hvězdou nic nezmohou a odjedou tam, odkud přijeli. Nastupující normalizace však vystavila autorovi tohoto protest songu se sugestivním apelem refrénu účet. My máme pravdu v jenom bič, zradu a bič, zpívá se v něm. Album Odyseja sourozenců Ulrichových, mimochodem první doložená fúze rockové skupiny s jazzovým big bandem Gustava Broma, vyšla na vinilu poprvé až po dlouhých 20 letech. Petra Ulricha dostihl anonymní, ale o to však více dodržovaný zákaz veřejného působení v rozhlase a televizi. Malé desky, tedy singly sourozenců Ulrichových, vycházely ale dál a v roce 1971 vyhrála Hana Ulrichová z písní Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce, nazvanou Spoutej mě, soutěž bratislavské liry. V této písni, která se stala asi jejím největším sólovým hitem, Hanka naplno předvedla svůj hlas v exponovaných výškách polnicově vítězného lesku, jeho měkké tóny i ty, které se zařezávají posluchačům hluboko pod kůži. Názorně předvedla, jak může její interpretace těšit i vzrušovat. A jak budoucnost ukázala, bylo a je zcela jedno, zda v jejím podání posloucháme beatové písně anebo průzračné lidové zpěvánky.

ale především v jejich folklorní etapě. To Ulrichovci zdařile navázali na tradici moravské lidové písně, zvláště na lidovky ze Slovácka. V roce 1976 vyspívali na bratislavské liře stříbro z písní Petra Ulricha a Ladislava Kopeckého nazvanou Javory. Autor textu Ladislav Kopecký o tom, jak vznikala nejen tato píseň, ale i další ze stejnojmenného alba, prohlásil. S Petrem Ulrichem jsme vyráželi do terénu, přespávali jsme na senicích, naslouchali horňáckým hudcům, toulali se po Valašsku i po pražských jazzových klubech. Tak jsme nacházeli odpovědi na celou řadu otázek i na to, jak dál. Dobře jsme věděli, že v oněch kořenech, ať už jde o folklor nebo jazz, je velká síla. Šlo jen o to, jak s ní zacházet. Jak spojit slovo a muziku, aby to nebyla pouhá pietní chvála krásného, čirého, starého pramene. Byli jsme zvědaví, co se s ním stane daleko od míst, kde poprvé vyrazil ze země. Co se stane se starým ryzím pramenem, když se smísí s jinými vodami?

0: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Sourozenci Hana a Petr Ulrichovi vždycky dobře věděli, co chtějí. Spisovatel, překladatel, básník, sběratel a tvůrce aforismu Jiří Žáček o nich napsal. Napájejí své písničky z čirých pramenů lidové muzikálnosti, ale není v tom žádné staromilství. Je to objevování kořenů, abychom si ujasnili, kdo jsme, kam putujeme a na čem nám záleží. Nejde jim o úspěch, jde jim o hledání lidskosti a naštěstí nacházejí dost spřízněných duší. Ty písničky mají magickou moc. Dovedou rozeznít javorové housličky i v lidech, kteří ani netuší, že v sobě nějaké mají. Rozlučme se pro dnešek s Hanou a Petrem titulní písní z filmu režisera Milana Steindlera Díky za každé nové ráno, kterou napsal Petr Ulrich.

Tolik sourozenci Ulrichovi a já vám v druhé polovině našeho dnešního hudebního setkání rád představím několik písní z nového alba nazvaného Vyznání, které natočila rodačka z Petřkovic u Ostravy Hana Zagorová. Její nové album vychází po 7leté ediční pauze a když ponechám stranou nejrůznější výběry jejich úspěšných nahrávek, je album Vyznání její jubilejní v pořadí 20. písňovou kolekcí.

0: Hana Zagorová dospívala píseň Moma a moi. Počkejte, opravdu, tak moment. Moi a moi. Můj chlap mě má. Z repertoáru francouzské zpěvačky, herečky a skladatelky Patricie Kaas, která ve svém repertoáru úspěšně spojuje klasický francouzský šanson s prvky jazzu, kabaretu a populární hudby. Hanka si píseň sama otextovala a nazvala ji shodně s originální předlohou Můj chlap. Od své vydavatelské firmy zpěvačka letos v únoru převzala na vyprodaném koncertě v pražské Lucerně diamantovou desku za 10 milionů a 120 tisíc prodaných zvukových nosičů. Ty vyšly během uplynulých 45 let. Hana Zagorová je tedy bez pochyby historicky nejprodávanější českou zpěvačkou populární hudby. Mnozí z vás dnes už asi ani netuší, že v roce 1969 ukončila studia herectví na Janáčkově akademii muzických umění v Brně a že velkou pozornost vyvolala ve své době její herecko-pěvecká role v televizní inscenaci divadelní hry Vladislava Vančury Josefína. Stačilo skutečně málo, aby se Hana Zagorová stala skvělou a úspěšnou herečkou. Ale její láska k muzice byla přece jenom silnější. Na novém albu Vyznání má Hanka jednu hereckou písničku o legendárním francouzském mimovi, který se jmenoval Jean-Gaspard de Bureau. A jehož životní osudy možná znáte z krásného románu Františka Kožíka Největší z Pierrotů. Text slovenského básníka a textaře Lubomíra Feldeka zhudebnil Petr Malásek.
1: Je noc a někdo buší, lékař se ptá,

je váš lékař pravý. Tak dejte si říct, pane,

0: Soháru Zagorovou k natočení alba Vyznání vlastně přivedlo? Přemýšlel jsem o tom a Hanky se zeptal. Dozvěděl jsem se, že to byly jednak dopisy fanoušků a jednak pocit, že má k dispozici dostatek kvalitních písniček, kterým rozumí. Říkala, víš Karle, já se potřebuji s písničkou, kterou zpívám, ztotožnit. Takže výběr nových písní bývá opravdu obtížný, řekla Hanka a pokračovala. Musím říct, že některé z nabízených písní mohou být i moc krásné a já jejich potenciál cítím, ale přesto je musím odmítnout s tím, že budou slušet jinému zpěvákovi víc než mě. Pro nové album musel prostě uzrát čas. Pokud má být výběr písní kvalitní, tak se nedají věci uspěchat. Na druhou stranu nejsem tak, kdo střádá písně do šuplíku. Také je velmi důležité, aby se jednotlivé skladby k sobě hodily. Výlety do jiných žánrů jsou sice fajn, ale nesmí jich být moc, aby celé album neposunuli jiným směrem, než zamýšlím. Podobné argumenty já uvádím, když některé písně odmítám.
1: Hodně.

vrátiť.

0: Už jen to hezký, píseň skladatele Vítězslava Hádla a textaře Eduarda Krečmara. Jsem přesvědčen, že album Vyznání osloví a dojme nejen fanoušky Hany Zagorové. Na svém novinkovém albu totiž zpěvačka krásně vystihla třeba smutek nad tím, že některé věci v životě každého z nás se stanou jenom jednou a už se nedají vrátit. Natož, aby se opakovali. A na řadu teď přichází tradiční židovská anekdota. Mladý evropský mírotvorce na jednání o problémech světa. Proč si nemohou největší světoví vůdcové uvědomit, že všechny problémy světa by byly vyřešeny, kdyby se všechny národy rozhodly žít jako jedna velká rodina? Na to izraelští a palestinští zástupci jednohlasně: Bože, nedopusť.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle

tři písně francouzské provenience a jedna polská, kterou jste právě slyšeli a kterou českým textem opatřil Václav Kopta, přivedli Hanu Zagorovou po 7 letech do nahrávacího studia. A proč Hanka své album nazvala Vyznání? Protože jde o vyznání se z pocitů, které jsou jeho společným prvkem. Jde o písničky, o pocitech, které nás provázejí každodenním životem. Právě proto jsou o lásce, zradě a naději. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: a klidně hrajte dál.
1: Jedna z prvních knih, která vyšla po listopadu 1989 a vzbudila ohlas, nesla název Dálkový výslech. Lidé ji četli dychtivě a s nadějí, protože jejím prostřednictvím lépe chápali životní filozofii Václava Havla, který se stal symbolem jiných kritérií, než byla v uplynulých 40 letech. Pochopitelně se čtenáři knihy také zajímali, kdo je Karel Hvížďala, který v tehdejším západním Německu připravil pro Václava Havla chytré otázky a tudíž vedl tento fiktivní rozhovor mezi Bonnem a Prahou. Kniha totiž vznikla v polovině 80. let, kdy Václavu Havlovi nebylo dovoleno opustit republiku, tedy opustit ji jenom na nějaký omezený čas, a Karlu Hvížďalovi naopak nebylo umožněno svou vlast ani navštívit. Zasvěcenější ovšem věděli, že novinář a spisovatel Karel Hvížďala, emigrant z donucení, napsal v Bonnu kromě Dálkového výslechu celý cyklus knih, například Umění stárnout, Rozhovor s Jiřím Grušou, Dialogy, Rozhovory s profesory, sociology a spisovateli v exilu a další. Po návratu domů nezůstal jenom u práce literární, ale stal se vůdčí postavou vydavatelství deníku Mladá fronta Dnes. Jak dalece se jeho osobnost v těchto novinách projevuje, to nechť posoudí sami jejich čtenáři. Osobně jsem pana Hvížďalu poznala jako člověka s hezkým chováním, který nedává na odiv, co zná a umí. Nicméně zná a umí.
2: Já jsem se snažil vydolovat z paměti nějaký začátek, jak bych mohl datovat třeba to svoje zpovídání. A došel jsem do 50. let, kdy jsem trávil většinu času v létě o prázdninách v Lukách pod Medníkem, kde dědeček s babičkou vystavěli chatu. A tam jsem chodil pásat kozy s panem Rinkesem. Byl velice zajímavý, takový dlouhý, hubený pán se silnými brýlemi. A on hrozně zajímavě, úžasně, vitálně vyprávěl. A on to byl původně snad redaktor Melantrichu, co si vzpomínám, a on mě líčil to prostředí nakladatelství, vyprávěl panu Fučíkovi, o panu Šaldovi Jaroslavovi a tak dále. A mě to jako nějakého 10-11letého kluka úžasně zaujalo. A zaujal mě na tom taky ten fakt, že vlastně on mi vypráví o něčem, co už je nenávratně pryč, co je zrušeno, že ty lidi jsou vyházený, všechno je jakoby odsouzeno k zániku, bylo to odsunuto někam, kde už to nemá existovat. A mě najednou ta představa zaznamenat to, co má být zapomenuto a uchovat to pro budoucí pokolení, hrozně fascinovala, vzrušovalo mě to. A tak vlastně jsem popsal první sešit těch vzpomínek pana Rinkese a tam jsem asi poprvé pocítil to obrovské zrušení z toho vzepřít se době, vzepřít se času. No a to je vlastně motiv všech mých knih, které jsem v pozdějších letech napsal, protože já jsem si tenkrát dal v exilu po tom roce 78, kdy jsem se přestěhoval do Bonnu za úkol vlastně zmapovat to, co je odsouzeno oficiálně k neexistenci, co je zakázáno, o čem lidé nemají vědět. No a tak vznikl ten velký seriál dnes asi 12 knížek, který začal knihou České rozhovory ve světě. Tam jsem zpovídal 20 spisovatelů v exilu, o kterých lidé nevěděli, co vlastně dělají, co píší, jak žijí. Snažil jsem se uchovat ten stav jejich mysli a všeho po 10letém exilu. Ta kniha vznikla vlastně jako pandám, jako protějšek ke knize České rozhovory Jiřího Lederera, kterou udělal v Praze. Tenkrát při práci na této knize jsem si uvědomil, že dikce, jazyk, razance vyjádření mé generace je podstatně jiná než té generace starší a z toho logicky vyplynul tedy projekt sborníku generace 35-45. Tento projekt už jsem dělal společně se svými zakázanými kolegy v Praze, no, takže tam byli představeni všichni, nejenom ti v exilu. No a při této práci jsem se zblížil s českým filozofem Václavem Bělohradským, který žil v Janově. Začali jsme se navštěvovat, trávili jsme společně Vánoce a Silvestry, z čehož postupně vznikla velká tradice, že jsme se každý rok, vlastně většina té mé generace intelektuálů, spisovatelů na západě, v exilu jsme trávili společně ty Vánoce a Silvestr nedaleko Brixenu za Brunekem v vesničce svatý Jakob. Tu tradici jsme právě založili s Václavem Bělohradským a z této tradice, z těch pravidelných setkáních, nebo jsme za sebou jezdili, vznikla vlastně knížka Myslet zeleň světa, která právě v těchto dnech vychází Mladé frontě v nakladatelství a první verze toho rukopisu právě vyšla v knize Václava Bělohradského Přirozený svět jako politický problém, tvoří úvod vlastně této knihy. No a ta poslední verze se jmenuje, jak jsem řekl, Myslet zeleň světa a pražským nakladatelem této knihy byl dnešní pan prezident Václav Havel. A když jsem posílal rukopis této knihy do Prahy, tak jsem k úvodnímu dopisu napsal doušku, jestli by pan Havel neměl chuť spolupracovat se mnou na nějaké podobné knize. A on mi odpověděl, že ano, že vlastně se mu blíží padesátka a že taková mezibilance by přišla vhod. Tak se tedy vlastně zrodila další z této série knih a já jsem jim dal i podtituly, abych si je nějak jako seřadil. Zatímco knihu s Václavem Bělohradským jsem si pro sebe nazval Vzpouru myšlením, knihu s Václavem Havlem Vzpourou životě v pravdě, knihu s Pavlem Landovským Soukromá vzpoura, která už taky vyšla, jsem nazval si pro sebe Vzpouru klaunstvím, knihu s dnešním kancléřem knížetem Karlem Janem ze Schwarzenberka jsem nazval si pro sebe Vzpouru životem v tradici a předposlední z těch titulů s Ivou Kotrdlou Nevítaný svědek Vzpouru vírou v Boha. Ta kniha by měla taky v dohledné době vyjít v brněnském nakladatelství. A poslední knihu Povídání s Jiřím Suchým Vzpouru prací. Psaní bylo teda pro mě mnohovrstevnou činností, takhle bych to asi měl říct. A vždycky bylo podmíněno tou snahou se nějak orientovat ve světě. Takže pokud jsem byl zvědavý na jiné lidi, dělal jsem rozhovory, pokud jsem se chtěl rvát s tím časem, pokud jsem byl zvědavý na sebe, tak jsem psal vlastní prózy, rozhlasové hry, jednu tady přednedávnem jste vysílali, Rekonstrukce začínajícího básníka se jmenovala. A těmi jsem se taky 8 nebo kolik let v exilu živil psaním rozhlasový her, odtamtud žila převážná část mých příjmů. A když jsem si potřeboval věci utřídit, tak jsem psal esejistiku, literární recenze, takže každý z těchto proudů nebo způsobů psaní byl pro mě stejně důležitý a má stejně podstatné místo v mé existenci. Čemu dávám přednost, nedokázal bych to říct. Je to pro mě prostě neoddělitelný celek. způsobu mé komunikace se mnou i se světem.
0: Já zpívám píseň o rose, která se v trávě třpití.

0: nose, že posluchače chytí. Teď však to vidím víc a víc, že rosa nikoho nebaví. Snad, že je příliš čistá, nebo snad, že studí. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nudí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž, že trocha poezie nikoho nezabije. A proto píseň o rose začal jsem tady zpívat. Na první pohled zdálo se, že chytí.
1: V poslední době hodně za mnou chodí začínající novináři nebo i kolegové v redakci a hodně diskutujeme o tom, vlastně, jak by měly vypadat noviny. A já myslím, že bychom asi měli, nebo to jim teda říkám, se už vzdát té formule, kterou si dnes dali skoro všechny noviny do záhlaví, že jsou nezávislé, že naopak čas dělat velice závislé noviny, samozřejmě nezávislé na nějaké jednoduché a primitivní stranickosti. To rozhodně ne. Tento typ novin třeba v Německu již zcela odumřel. Poslední stranické noviny Vorwärts zkrachovaly asi před 2 či 3 lety, nebo možná už je to víc. Mně teď ten čas běží rychleji. Takže měli bychom asi vytvářet noviny, nebo přiznávat se k novinám, které straní nějakým hodnotám, které si přesně vymezíme a které budou závazný. Takže třeba my v redakci tvrdíme, že straníme tržnímu hospodářství, že straníme společnosti, která je strukturovaná tak, že distribuuje moc, že nemá jedno centrum, že straníme instituci nezávislých soudců, že jsme pro liberální atmosféru, pro liberální prostředí, které bychom nejspíš definovali jako prostředí, kde se nové ideje lehce rodí, ale zároveň snadno umírají. To znamená, nic nepovažujeme za věčné, víme, že život je změna a tak dále. To jsou asi postuláty hodnot, ke kterým bychom se chtěli hlásit tvrdě a být na nich závislí.
2: Jak dalece se vám to daří?
1: Řekl bych, že je to tak půl na půl. Tato redakce měla tu výhodu, že vždycky tam pracovali mladí lidé a když jsem do této redakce přišel před 1,5 roku, tak jsem k mému velkému překvapení zjistil, že tam je minimálně 1/3 zcela jasně vyhraněných mladých lidí, kterých ta vládnoucí blbost se vůbec jakoby zázrakem nedotkla. Ta tupost už byla tak velká, že ji nemuseli zřejmě vnímat. A to bylo právě štěstí, že s těmito lidmi bylo možné ty noviny poměrně snadno nebo snadněji, než jsem si původně myslel, začít přetvářet. Ten proces je samozřejmě pomalý a dlouhodobý a stačí sebe menší záchvěv, to znamená nějaká zvýšená nervozita, únava, stres a cokoliv a ty staré stereotypy naskočí. Ale to jsou doopravdy už výjimky, už můžeme říct, že ten profil toho listu se vytváří přesněji. A je to právě díky těmto mladým lidem, když teda nemluvím o svých starých kamarádech, jako je Ondřej Nev a podobně. A dneska jsou ty noviny bez nich jistě neodmyslitelné. Vlastně my jsme se mohli pokusit i říct, jaký je rozdíl třeba mezi spisovatelstvím, novinářstvím a kde je místo těch skutečně dobrých novin. Spisovatel se vlastně pokouší celý život, dobrý spisovatel, aby jsme to upřesnili, sdělit nezdělitelné nebo neartikulovatelné. Prostě jakmile vycítí, že něco již bylo řečeno, musí to vyškrtnout, zavrhnout. Jak říká Honza Lopatka, když jde někomu něco snadno ve psaní, má to zahodit. Je to určitě špatně, protože už to bylo napsáno. Čili spisovatel lpí na originalitě, lpí na tom, že klade nové otázky, že zpochybňuje všecko, co už existuje. Tady někde jsem to před chvíli, než jsem sem šel, našel v tom našem rozhovoru s Václavem Bělohradským. On tady říká, kultura je ve své vlastní podstatě odkaz děl, která nelze pochopit jinak, než jako otázky.

0: ta prokopává, rozmetává to klišé, ale někde za tím novým pohledem, za tou nově formulovanou myšlenkou, je to kliše ještě vzdáleně cítit. Ještě je, tvoří background, pozadí toho, takže se člověk, který necítí tu potřebu toho nově vnímaného světa, nepotřebuje se tak zkoumat, se má ještě čeho zachytit, je tam nějaká konstrukce, něco, co je mu pochopitelné, s čím už se někdy setkal. To v dobré literatuře naopak být nesmí.
1: Potom samozřejmě noviny čte mnohem více lidí a není dost dobře možné, aby se nad nimi tolik důmalo jako nad tou dobrou literaturou.
0: To je to taky spotřebný zboží. Dobré noviny prostě jsou v poledne mrtvé. A dobré noviny, ale na druhé straně mají být u čtenáře do 6:30, mají mít k snídani a má už denní rozhodnutí dělat na základě těch informací, které ráno dostane. To zatím poštovní novinová služba není schopná zajistit. Věru se o to ani nesnaží.
1: No tak to určitě ne. Když jste hovořil o těch svých knihách, jedna z nich je vyprávění Pavla Landovského.
0: My jsme se takhle touto dobou někdy domluvili ve Frankenu, kde Opus Bonum každý rok dělalo takové sympózium v Bavorsku. A on pak v listopadu, čili pár týdnů na to, sám za mnou přijel a týden u mě bydlel. A tam jsme na tom pracovali od rána do večera, natočili jsme, já nevím, kolik, asi 19 pásek. A každá má hodinu a půl, takže to bylo hodně. Problém této knihy byl, jak zpracovat takto natočený materiál. Protože já, když jsem si to poslouchal, tak jsem řval smíchy, ale nevěděl jsem, co s tím. Jednak to hrozně lítalo, on je člověk těžko ukáznitelný. Takže nějakou pevnou strukturu po tématu, řekl bych vnější, to nemělo. A za druhý, kdyby se udělal přepis toho textu, tak to vůbec k smíchu nebylo, protože to vypráví Landovský svou intonací, přitom se hejbe, hraje, šílí, bije člověka, já nevím, co všecko nadává mu. No a to vytváří tu atmosféru. Navíc on, aby mě hodně vyprávěl, protože je to herec, tak jsem většinou mu scháněl publikum, takže jistě polovina z těch natočených hodin vyprávěl prostě řadě lidem, nejenom mě. Takže já jsem vlastně snad 15 dnů denně přepisoval prvních těch 10-15 stránek té knihy a vždycky druhý den ráno jsem k tomu přišel, přečetl jsem si to a zase jsem to zahodil a nevěděl jsem se s tím rady. 15krát jsem to udělal, po 16. Mě to celé naskočilo, co s tím, že já nebudu to vnějškově nějak učesávat, že vlastně nosné je ten jeho tah a nechám i všechno to přeskakování tak, jak to jde, že to musí spojovat prostě ta jeho figura, ten jeho vnitřní nerv. A že hold to, co je v jeho gestikulaci, intonaci a tak, budu muset dát do jazyka, že ten jazyk budu muset udělat uměle pestřejší, šťavnatější, barvitější. A tím, že do toho dostanu tu jeho rozervanost a sílu a náboj. No a když jsem toto objevil, tak ta kniha pak už to byla technická věcí napsat. K tomu je třeba snad říct jen toto, že hold žádná zkušenost s jednou tou knihou není přenosná na druhou. Každou tu knihu člověk začíná, jako kdyby se pokoušel o tu první, protože každý ten člověk je jiný, s každým se pracuje úplně jinak a každá ta kniha musí mít jinou vnitřní strukturu, jinou dynamiku, jinou stavbu, jiný jazyk. No a potom

0: Myslím, že to tajemství těch rozhovorů je také v tom, že člověk se musí stát médiem toho zpovídaného a ne prosazovat se sám v tom rozhovoru, což bývá, když člověk vidí nebo čte někdy rozhovory, že tam novinář říká třeba svůj názor na něco, to tam nemá co dělat, to vlastně čtenáře nezajímá.
1: Vy, když jste odešel z téhle země, co na vás tak nejvíce zapůsobilo v té první době exilu?
0: Zkušenost, že člověk životu skoro nic nepotřebuje a s jakou lehkostí jsem se všeho zbavil, protože jsem odjel autem a nechal jsem tu všecko od prostě obrazů, které jsem měl rád, knih, které jsem léta sbíral, no prostě všechno, a najednou člověk zjistil, že to vlastně doopravdy nepotřebuje. To je velice osvobozující pocit a jsem za tohle exilu, za tuto zkušenost velice vděčný.
1: Vy jste se zmiňoval, že jste se potom s přáteli scházívali na těch svácích kolem Brixenu, to je náhoda nebo schoda?
0: To je tím, že tam jsou Alpy nejlevnější. To je hrozně jednoduché, ale asi bych se mohl zmínit o tom prostředí. To byl statek v tom Santiacobu, který byl přestavěný, aby se dali pronajímat tam. Vlastně oni tomu říkají prázdninové byty. Ferienwohnungen, tomu říkají Němci. To znamená, že tam jsou koupelny, zařízené kuchyňky s nádobím a všechno, takže rodiny se tam mohou bez problémů nastěhovat. Postupně jsme tenhle dům obydleli, takže tam bylo i 30 lidí někdy a později už jsme měli ty domy 3 a těch lidí bylo hrozně moc a už jsme nedali ani stoly dohromady. A co je zajímavé, že i pro ty děti to mělo velký význam, to jsme si uvědomili až později, protože naše děti tam vlastně vyrůstaly společně a v těchto svácích tato velká komunita simulovala tu ztracenou rodinu. Takže oni se tam najednou cítili jako v nějaké rodině, takže to mělo i tuto sociální funkci.
1: Byl jste mimo hranice téhle země dost dlouho, živil jste se tam, zvykl jste si tam, měl jste tam svůj život, svůj nový život, a přesto doufal jste, že se někdy vrátíte sem.
0: Já jsem si definoval emigraci jako úkol, který je nasměrovaný do Čech, který za mimořádných okolností musí být vyplněn z ciziny. Když mimořádné okolnosti padly, tak to pro mě nebyla otázka, musel jsem se vrátit. Navíc mi připadalo, že dělat žurnalistiku zvenku by teď bylo trošku hochštaplerství. Jako neviděl jsem tu svou žurnalistiku, že bych mohl dělat od někud jinut než odsud.
1: Já jsem se ptala, jestli jste jako věřil, čili jste s ním počítal, jako samozřejmě.
0: Já jsem s tím počítal, ale nepřipouštěl jsem si to. To je druhá věc důležitá, protože nelze žít v provizoriu. Jo? Já jsem si zakázal s tím vlastně počítat, ale bylo to, prosakovalo to někde za tím vším, co jsem dělal.
1: Teď nějak tak opačně, zase žijete tady. Vzpomínáte někdy třeba až trošičku z nostalgií zase na ty doby, kdy jste byl jinde domovem, na ten druhý domov?
0: No tak já, když přijedu do Bonnu, tak jsem tam taky doma, protože jsem tam prožil 12 let života a je to kus mého já tam zůstalo. A když se projdu tou pěší zónou na Brusselberku, že jo, tak jsou tam i prodavači a zastavím se u Španěla, u kterého jsem léta kupoval zeleninu, vedle u paní, která prodává zmrzlinu, a všichni mě znají a já znám je a patří to k mému životu, to nikdy člověk nemůže nějak odpárat. A toho se taky nezříká, ono to jenom holce od člověka čím dál tím víc vzdaluje.
2: Minulost, ta se vzdaluje. Všechnu energii teď vyžaduje neklidná současnost. A v té je Karel Hvížďala v samém středu dění jako spisovatel, žurnalista a organizátor.
3: Naschledanou, až se budeš

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chlebem.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Ještě jedno hezké odpoledne s poslední dvoranou letošního října. O její úvod se postarala klasická parta Rangers velice zdařilou adaptací písničky o ďáblovi, který frnknul do Georgie, která v roce 79 přinesla platinový singl elitnímu představiteli jižanského roku, zpívajícímu houslistovi a kapelníkovi Charlie Danielsovi. Milan Dufek ji nazval Jirka a čert a Rangers v ní nabídli mimo jiné báječnou příležitost pro suverénní housle Jirky Weisera, který hned zítra slaví 69. A teď se vypravíme na Moravu, do kouzelného městečka Mohelnice, odkud už dobrých 23 let vyráží na koncerty skupina Honzy Štajgla Madalena.

Jen jedenkrát a skvělej vůz. Dvě ze 14 nahrávek alba, jimž v roce 1998 skupina Madalén debitovala na naší gramofonové frontě. Obě prokreslené suverénním vokálem dívčího tria ve složení Věrka Štajglová, Jana Netopilová a Katka Holínková. V té době už dvojnásobní majitelé Portis let 1995 a 96 tak důstojně navázali na tradici, kterou o rovných 20 let před nimi otevírali jejich krajané Holátka ze Šumperka.

Majitel Porty z roku 1974, šumperský septet Holátka, a z jeho finálového vystoupení o rok později na Portě v Třebíči blues na dluh mandolinisty Jiřího Hrdličky. K výrazným zástupcům Moravy a držitelům Porty se o rok později zařadila i olomoucká country šestka Dostavník, excelující Kristoffersonovou baladou Pomoz mi noc překlenout. Zase vrací.

Pavlové Vodička, Holík, Hampl a Voltner, Lubor Sokol a Vladimír Ludmila, neboli v letech 1975 až 79 slavný olomoucký dostavník. A teď na chvíli Moravu opustíme a alespoň krátce se zastavíme v kalendáři.

tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem pívá.

tam zakázali práci. Tam nehlídají policajti, tam hlídají vandráci. Tam holky sami nechtějí spát. A když máš chuť na guláš, tak jen zakejváš, přijde Mikuláš, dá tě guláš.

0: Ljuba Hermanová a v její dokonalé nahrávce zámořská folková klasika Big Rock Candy Mountain s citlivě věrným textem Jana Wericha Za mořem piva, od jehož odchodu do nebeské dvorany slávy uplynulo právě dnes rovných 35 let. V jeho sugestivním podání ještě přidám strojující příhodu, tak jak ho naspíval v roce 1945.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral pajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, teď jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, příhoda u stroje klidně opáčí. Ať si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to bičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, příhoda, co znal tunely, příhoda,

0: zel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Nejsi jediné jablko na stromě. You're not the only apple on the apple tree. Příjemná vizitka našich dnešních hostů z velkého světa zlaté éry vokálních skupin černého kvartetu Master Keys. Přestože tihle kluci patřili kolem roku 1945 k ozdobám newyorského hudebního světa a dokonce dva týdny se jim podařilo vyprodat londýnské Palladium, což byl malý zázrak, archivy o nich takřka mlčí a ani nahrávek se nezachovalo právě moc.

čím to je, že jsem sám? How can I explain? A až poznám, že nelžeš. When I will know. Dvě písničky v docela nenápadném, možná trochu podobném ražení, ale mimořádně chytlavé, tak jak je v roce 1945 přivedli na gramofonové desky baritonista Melvin Colton, tenoristi Norman Cribb Harris a Johnny Moore s basem J.B. Nelsona, tedy vokální kvartet Master Keys s kytarou Claude Chandlera, rodem z Panenských ostrovů. I woke me up.

černá čtyřka Master Keys a úsměvná I've got the blues in the morning, thinking about the last night. Bývám ráno smutný, když si vzpomenu na uplynulou noc. Tolik pro dnešek ze zlaté éry vokálních skupin na zvukové kvalitě poznamenané věkem. A vracíme se, jak jsem slíbil, do Moravské Mohelnice za skupinou Madeleine.

písnička Luboše Javůrka, Míti Denčeva a Mirka Illy, která se poprvé objevila v roce 1998 na projektu skupiny Bokomara, tentokrát nahrát se z prvního alba skupiny Honzy Steigla, která její název převzala a jmenuje se tedy Madalén. Její nejnovější projekt sice vyšel už před 7 lety, jmenuje se Na barvách, ale můžu vám rovnou prozradit, že těmi nejpříjemnějšími barvami skutečně hýří dodnes. Zásluhu na to mají všichni tři Honzové, Adamec, Dobby a Steigl, a dokonale se zpívané a solově neméně suverénní Jana, Katka, Blanka i Věra. S ní se teď podíváme do Sklenic.

S písničkou Písemky jsme tak trošku nakoukli do zákulisí další výrazné aktivity Honzy Štajgla, kterou představují ještě ani ne dorosteneští vodníci. V průměru je jim necelých 14 let a působí rovněž v Mohelnici už dobrých 5 let v sestavě Kika Rosívalová, Radomír Kolář, Vítěz Štajgl. Letos v létě získali v Ústí nad Labem diváckou portu a já tady s nimi mám dnes ještě docela kratičký popěvek na téma krtků, modelovaný tak trochu hodně pradávným rock'n'rollem.

Kika Rosívalová, Radomír Kolář a Vítěz Štajgl neboli Mohelniští vodníci a písnička, která se jmenuje Bůh ví proč Joy, psáno anglicky s J a Y. Tak a je tu zpátky sextet Madalén a z jeho nejnovějšího alba Na barvách úvodní Večery básníků.

Naše poslední říjnové setkání, modelované především elitními skupinami Olomouckého kraje, uzavřeli večery básníků Mohelnické party Madalen. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka. A už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, z Tandemu vás všechny zdraví Jan Rosák. Můj dnešní host a spolujezdec má jako režisér na kontě víc než 120 inscenací, a to nejenom u nás, a je dokonce pro mnohé prvním mužem muzikálu v zemi. Má taky spoustu ocenění, a to i zahraničních, je to prostě úspěšný muž. A jestli se ptáte, čím to, že jsem ho na Tandem pozval až dnes, tak je to jinak, je prostě neskutečně zaměstnaný. Na Tandemu tedy konečně vítám režiséra a ředitele Městského divadla Brno Stanislava Mošu. Ahoj, Stando.
3: Ahoj, hezký den přeju, a to je dobře, že jsme v rádiu, protože by všichni viděli, kdyby to bylo v telce, jak se červenám.
2: Nemáš proč. Říká se, myslím, že oprávněně, že brněnská muzikálová scéna je místem, kde se rodí původní tuzemská tvorba. A čím to, že právě v Brně? I o tom si dneska s mým hostem popovídáme.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Vím o Standovi Mošovi dost, ale tohleto jsem opravdu nevěděl, že jsi se narodil v Novém Jičíně.
3: To byla taková historka, já jsem se sice narodil.
2: To byla náhoda.
3: Byla.
2: Jo, vážně. Jo.
3: Protože táta byl mlynář a nastoupil po válce do mlýnu v Odrách. Tam prostě se potkali s maminkou a když mě maminka čekala, tak v Odrách nebyl kdo z toho i pomoct, tak ji odvezli do toho Nového Jičína.
2: Takže vážně náhoda.
3: A no. Já jsem tam vážně v tom městě byl párkrát, je tam krásné divadlo, my jsme tam hostovali, jezdíme tam rádi. Ale když mi ještě nebyl ani rok, tak rodiče z těch Oder odešli, protože ty mlýny tenkrát v 50. letech, že jo, k čemu malý mlýn, když bude velký mlýn, k čemu malá elektrárna, když musí být velká elektrárna.
2: Když se rozhorávali, že jo, meze.
3: Tak se ty mlýny prostě zrušily a naši se odstěhovali na Valašsko, kde jsem vyrůstal skoro na samotě, v lesích, takže to je taková doba, na kterou já si hrozně rád vzpomínám, byť jsem překvapený, že si vzpomínám tak daleko.
2: To je zajímavý. A jak to, že nejsi mlynář, člověče? Ty se nepotatil, nezhlídnul se s tatínkovi povolání?
3: Táta byl mlynářem jenom proto, že končil tu základní školu v době německé okupace a přišel nějaký Führerův pohlavár, který rozděloval ty kluky, co kdo z nich bude dělat. A táta je malého vzrůstu. A protože byl poslední v řadě, tak tenhle ten oficír se ho zeptal především, a co bys chtěl dělat ty, jako chtěl projevit určitý demokratický vztah. A táta mu říká, že řezník. A on říká, králíky nezabijíme, mlynář. A potom šel tou řadou a ukazoval na dalšího truhlář a zedník. A takhle to rozdělil a prostě nebylo proč si vybírat.
2: No ale jak je to u tebe? Jaký jsi měl ty touhy, když teda ne mlynář?
3: Když jsem byl hrozně malej a to už jsme se přestěhovali do Ostravy, tak dejme tomu, že mi bylo 6, tak mě máma vzala do Loutkového divadla. A tam jsem viděl, dneska si jenom pamatuju toho krále s tím trůnem a krásným kostýmu. Byť to byla Loutka, tak mi to fascinovalo, protože se někde zhaslo, tenkrát ještě nebylo tolik televizí, že člověk nebyl okouzlován jinými chladnými médii. Tak nějak to ve mně asi dráplo do srdce nějakým tím drápem ostnem divadelním, ale pravda je ta, že jsem nechtěl být hnedka v divadle. Že za to, že tam nakonec jsem, tak může pan Horníček. Ale to se stalo až později, protože jsem se připravoval na to být sochař. Chodil jsem asi od 10 let do Lidové školy umění, tam jsme nejdřív kreslili, že dělali takový ty primární řemesla. A když už potom mě táhlo na těch 15, tak se mi pan profesor Stipa ptá, a tak jako co budeš dělat, ty zrovna jsme překreslovali nějakou antickou sochu. A já říkám, sochař. A si mě zatáhl k oknu a tam u ostravské radnice v té vile, kde byla ta Lidová škola umění, parkovali Rusové se svýma transportérama a stanama. A on říká, to chceš celý život dělat jednoho chlapa v mantlu nebo ksicht jednoho nějakého člověka. A tak se mi tak nějak rozleželo. Já si říkám, no ježiši, co já vlastně budu dělat? Já pořádně nic neumím. A shodou okolností, já jsem chodil do Lidové školy umění ještě do Hradského, do dramaťáku, takzvaně jsme tomu tenkrát říkali. Byl jsem de facto každodenním hostem v divadle Petra Bezruče tenkrát. A když jsem tak přemýšlel, co se sebou, tak jsem právě trefil pana Horníčka, který v televizi říkal, že režisér je takový člověk, který vlastně pořádně neumí nic, ale od všeho kousek. Je to takový pytlík, do kterého, když se sáhne, tak člověk by měl vždycky vytáhnout tu správnou informaci. A kromě toho ještě řekl, že do divadla se vstává až na 10. A tyhle ty dvě informace se ve mně spojily. Já jsem si říkal, tak do toho já půjdu. To chci vystudovat. A místo na Šuřku, na školu umělecko-průmyslovou, tak jsem zaměřil na gymnázium. Po gymnáziu, protože nebrali na režii hned, tenkrát jsme museli mít 3letou praxi, tak jsem po jedné maturitě dělal druhou maturitu ještě na jedné střední škole, to byla Ostravská konzervatoř, což bylo prima, že jsem neměl některé ty předměty, které jsem absolvoval na gymnáziu. A tam jsem se chystal na tu režii a dostal jsem se do Brna a už jsem to vystudoval a už jsem u toho zůstal.
4: A už byla rozjetá kariéra Stanislava Moši.
0: Tandem glosuje.
4: Režisér a ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša je, řekl bych, takovým vůdčím elementem muzikálu v Brně. A ty jsi někde řekl, že vy jste v podstatě mnohem svobodnější než tvůrcové tady v Praze. Doslova si řekl, že při tom obchodním tlaku a množství produkce jsou ti kolegové tady v Praze mnohem nesvobodnější než vy. A že jsi docela překvapený, koho ty pražské produkce někdy pouštějí na jeviště. Jak jsi to myslel?
3: Tak ta naše svoboda trošku souvisí s tím, že Brno má tu Janáčkovou akademii, kde je ten muzikálový ateliér. A musím říct, že rok od roku prostě přicházejí lepší a lepší absolventi. Oni strašně na sobě dělají, ty děti, které už přijdou na tu školu, už toho hodně umí. Vzpomínám, když Alenka Antelová přišla do divadla a hrála Máriu ve West Side Story, tak ta první představení tak trošku ještě zaškobrtávala. Bylo to prostě dobrý, ale dneska jsou absolventky, které přijdou a vypálí to tam, kde byla Lenka třeba na ty 50. repríze. Protože prostě už to mají nějak jako prostě v sobě, nesou si to sebou.
4: Čím to je? Je to a lepší přípravu na té škole?
3: Určitě, třeba? Určitě. Jo. A ty děti taky už to vědí, že mají začínat brzo. Ať už třeba teď přišla do divadla Světlana Slováková, dcera Mariana Slováka, slavného slovenského herce, jí bratr u mě dělá, teď začíná jako režisér, má za chvilku premiéru rockového muzikálu Mozart, výborný herec Stanoslovák. A ta jeho sestra byla sice rok na stáži v New Yorku, tak se dá jako předpokládat, že už ji vezmou do New Yorku na muzikálovou školu, takže musí být dobrá. A ona umí klasický balet. Ona prostě by klidně mohla tančit normální klasický balet, zpívá způsobem, který je naprosto úžasný. A teď, když jsem zkoušel Čechovovi Tři sestry a ona hrála tu nejmladší Irinu, tak projevovala takovou míru činoherního talentu, že jsem teda prostě byl opravdu ve zjevení. A teď jsem dělal právě konkurzy na muzikál, který bude mít u nás premiéru 21. listopadu. Jmenuje se Jirka Josek, to krásně přeložil. Probuzení jara, ono se to uvádělo před 116 lety, napsal Frank Wedekind drama Procitnutí jara. A hrálo se to všude, byla to skandální hra. V roce 2006 na Broadway právě jsem to viděl těsně po premiéře. Jsem byl uhranut tímhletím muzikálem a na ten konkurs k nám do Brna přišlo na takových 300 lidí a to tam je převaha dětí, které by měly vypadat na 14, na 16 let. A právě proto v tom je ta moje radost a v tom je ta moje svoboda, že si opravdu můžu vybírat. A do těch projektů mezinárodních, které dělá to naše divadlo, protože ročně jezdíme po Evropě, uděláme takových 150 až 200 představení v různých místech Evropy, tak nejezdíme jenom s naším divadlem, ale vybírám si ty lidi na konkurzech od Vídně přes Hamburg až po Londýn a New York. V tom New Yorku je to právě úžasný v tom, že za jeden den jich přijde 300 a holky mají dovoleno zpívat 12 nejlepších taktů, co umí, a kluci 8. Oni přijdou, představí se, zaspívají kluci 8 taktů, já řeknu thank you for coming a jsou pryč. Já jsem si myslel, že to nejde, ale člověk se to naučí rychle rozpoznávat a ta jejich úroveň je taková, že v vedlejším studiu běží další konkurs, oni to takhle tak obíhají. V Londýně mi říkali, že 4% všech absolventů se někdy vůbec dostanou k divadlu a z těch 4% jenom 4% se tím živí. Takže prostě ten výběr je úžasný. A to Brno, kde se to koncentruje, prostě má to štěstí, že já těch lidí dobrých mám opravdu hodně.
0: V tandemu s Janem Rosákem. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: jak to tak přišlo, Stando, že si, jsme opustili tu tvoji kariéru vlastně v té chvíli, kdy jsi nastoupil jako na JAMU, ano, teď v tom našem povídání. Jak tomu přišlo, že si kromě toho režírování, který si vystudoval, že si se pustil i do toho ředitelování?
1: Tak to bylo asi tím, že jsem tak nejvíc na konci těch 80. letech řval, jak to dělají blbě. A potom, když bylo po té revoluci, tak mi nabídli šéfování, protože tam asi nikdo jiný nebyl, komu by se to dalo nabídnout. A já jsem si říkal, dobře, tak to ráhno toho převozníka nebo bydlo vezmu na nějaký ten rok, dejme tomu rok, dva. Měl jsem tenkrát hodně práce po Evropě. A tak chvilku teda jako prostě toho převozníka tomu divadlu udělám, protože jsem ho měl rád, vyrostl jsem v něm, měl jsem tam spoustu přátel. A nějak mi zůstalo, protože je to prostě 19 let a dělám to dál.
0: A kromě jiného si to divadlo v podstatě tak, jak si přebudoval.
1: Ono, bez toho, že bych vlastně to chtěl srovnávat s něčím, ale myslím si, že v divadle jsou především divadelníci, že když se to sortíruje potom, jako že ten je dramaturg, tenhle ten něco píše, tenhle ten režíruje, tenhle hraje, tak já de facto ta řemesla dělal podobně, Shakespeare dělal je, Vécatil, dělal je Molière. Prostě byli to divadelníci a dělali pro to divadlo všechno, aby to divadlo existovalo.
0: To
1: aby
0: se zařadil do hezkých společností. Mimo děk.
1: Nechci srovnávat nesrovnatelné, protože ty podmínky dneska jsou prostě jinde a jinak a vznikla spousta řemesel, která jakoby jsou vlastně pro výkon toho živého umění zbytná. Jo? Já se nechci pouštět do divadelních kritiků, ale když koukám, že do ročníku na Brněnské univerzitě nastupuje 60 lidí, kteří budou studovat divadelní vědu, tak já si říkám, no tedy, to budeme jako prostě opravdu chytrý v tom divadle jednou a já nechci se do toho podotýkám trefovat, ať každý studuje, co chce. Podařilo se nám, a musím říct, že to bylo především díky tomu, že jsme dělali původní věci u nás v Brně. Že k nám začali chodit lidi opravdu spontánně a rádi. Ne za muzikálem, jak se tomu někdy říká, ale za soudobým hudebním divadlem. Ať už to byl Zdeněk Merta, který napsal spoustu krásných věcí pro naše divadlo, nebo Petr Ulrich, nebo Miloš Štědroň s Milanem Uhdem, celá řádka autorů. Na rozdíl prostě od třeba francouzské kultury, kde ministerstvo kultury musí dávat obrovský prachy proti takzvané amerikanizaci jejich francouzské národní kultury, tak v Čechách se prostě na prvním místě čtou čeští spisovatelé, chodí se na české filmy a do divadla se taky chodí na věci, které nejsou tolikrát opakovanými kusy a najednou se ukázalo na konci těch 90. let, že potřebujeme vlastně se nadýchnout i do jiného prostoru a domluvilo se, což byl zázrak, město Brno se státem a město Brno zvelebilo okolí toho divadla a stát tam postavil novou divadelní budovu, která už shodou okolností 2. října to bude 5 let, co funguje a za tu dobu jsme udělali v tom novém divadle, hrajeme pořády v tom starým, 30 premiér, z nich 22 nebylo nikde v Čechách k vidění. V tom je taky trošku ta naše svoboda, že si opravdu můžeme vybrat, co chceme. A dneska ty naše produkční v uvozovkách schopnosti jsou takové, že dostaneme práva na kterýkoliv muzikál, který kde byl napsaný, že ti lidé z New Yorku, z Londýna vědí, co se u nás děje, jak to děláme. A byť nemají takovou výtěžnost, protože my to nehrajeme tak často a můžeme ty tituly střídat a ti lidé procházejí z činohry do muzikálu, tak vlastně nejsme tak otupělí tím uváděním jednoho kusu každý večer do nekonečna. Tak to divadlo prostě má za sebou těch 5 let. V těch 5 letech teď čekáme 555. diváka, který, když ho vylosujeme, tak...
0: Počkej, to je jako 6 pětek za sebou.
1: Aha, 6 pětek. Musel jsem se to naučit říkat. To vlastně. Tak toho, koho vylosujeme...
0: A kdy ho čekáte?
1: Někdy v říjnu to bude. A dostane od kanceláře Čedok výlet na 4 dny do Londýna, jako za muzikálem.
0: No to je nádhera.
1: No, tak akorát, že už jsme stejně nařízen vyprodaný, tak bohužel tak ten reklamní trik.
0: Už je zbytečný teď vyzývat diváky, aby se hrnuli k tobě do divadla. Nejenom proto, že tam jdou za dobrým divadlem a taky za výletem do Londýna.
1: No, no.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Jestliže si

0: byl takový můj kantor přes televizi. A když potom se zmínil, protože jsem ho poslouchal pozorně, o tom, že do toho divadla se vstává tak pozdě. Můj táta je celý život zvyklý vstávat ve 4. On musel chodit do lesa, když byla ještě tma, nekousaly mouchy, aby prostě se vracel, když teprve vylízalo slunko. A tak vždycky v noci přišel, vzbudil mě, pro mě v noci, pro něho ráno, vzbudil mě, tak já jsem byl tak jako vyšokovaný, že bych někdy v životě měl vstávat takhle tak brzo, že prostě pro mě to byla dobrá volba, to divadlo, že se tam začíná pozdě. Netušil jsem zase, že se tam končí tak pozdě.
1: A tak to je příjemnější, no. Ale to není samozřejmě asi tady to jediné. To, samozřejmě on to vždycky hrozně rád vyprávěl, ale je to samozřejmě
0: nadsázka. Je to trošku ještě jinak, no, samozřejmě, no, no, ale no. Podotýkám, že jsem si ho vážil pro jeho moudrost. Zjistil jsem, že člověk může dělat divadlo skrz to, jak je chytrej. A nemusí to ukazovat, nemusí to prostě nosit na talíři před sebou. A myslím si, že spousta lidí by se od něho mohla dodnes učit, jak vlastně být skromný a přitom bystře vtipný.
1: Tak víš co, dáme jim dneska všem díky tobě další lekce.
2: A kdybych měl složit svou poklonu nejhlubší v humoru, tak musím mluvit o celé té plejádě klaunů. Ať už Manéže nebo Němé Grotesky, Laurela Hardy a Buster Keaton, Frigo, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Tady pro mě humor vrcholí a stává se poezí. Zajímavé, že pro mnohé tady upadá. Mockrát jsem slyšel otázku, a prosím vás, v čem je ten humor Němé Grotesky? Že se kopou na ulici do holení kostí, nebo že si házejí šedáčku do obliče? To je humor? Říkám, no pomalu s tou šedáčkou. To je jinak. Ta scéna s tou šedáčkou má stavbu, kterou divák nemůže a taky nemá postřehnout. Ono je to tak, já vidím v záběru pána, který má v ruce šedáčkový dort a rozhlíží se. Střih a v dalším záběru je vznešená dáma s lorňonem, která ještě neví. A moje divácká rozkoš pramení z toho, že já vím. Já vím o 2 vteřiny dřív než ona, že dostane tu šláčku. A tady přistupuje něco, co Charlie Chaplin nazval nádherně sociálním aspektem grotesky a humoru vůbec. To je, že to musí vždycky dostat někdo, kdo to v našem povědomí zasluhuje. On sám vzpomíná na jednu scénu, kdy na balkonku v prvním poschodí Willy hovoří s dámou, pojídá zmrzlinu, hovoří, jedná, a jak se naklání, tak se vysype tu zmrzlinu za kalhoty, nenápadně ji vyklepe nohavicí ven, ta propadne do přízemku a tam sedí taková silná paní a má výstřih tady až sem. A ta zmrzlina jí spadne na ty šaty. A Chaplin říká, kdyby se tatáž nehoda stala chudé ženě, tak v hledišti místo smíchu povstane soucit. Čili musí to být někdo, kdo to v našem diváckém povědomí a podvědomí zasluhuje. Musí to být ta ošperkovaná baba, o které víme, že už má všecko a že jí chybí jenom ta zmrzlina. Tato nepodplatná a nepodplatitelná spravedlnost humoru je z nejsilnějších jeho složek. A ta scéna s tou šláčkou, to není snadné natočit. Já ji točil. V Karlových Varech při festivalu jsem měl i stůl, šláčkový dorty, konev čaje, sedě tam Vlasta Brodský, Miloš Kopecký, já, před námi kamera. Já jsem se jich ptal v tom záběru, jakýže humor ti dva mají rádi. A oni právě jmenovali celou tu plejádu těch klaunů Němé Grotesky, jako já tady. A já jsem říkal, a tento humor vy oba jak si máte rádi? A oni říkali, co rádi. Milujeme. Já jsem říkal, vy máte pro tento druh humoru oba smysl? A říkali, no samozřejmě, že máme smysl pro tento druh. Tak jsem vzal 2 dorty. A tak zkusmo. Jsem udělal prsk a prsku. A oni vzali celý ten kulatý dort, ten mě napálili na hlavu a zalili mě čajem.
3: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
4: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
3: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Divadelnímu impériu Standy Boží Brně se říká Mošolent, to jsem si někde přečetl. Vlastně teď čítá nejenom dvě scény, ale já bych řekl, že mimořádně schopný a dobrý soubor. To by se povedlo kromě jiných taky objevit některé herce, třeba už zmíněnou Alenu Antalovou, jestli se nepletu, že jo?
2: Jitku Čvančarovou.
1: Romana Vojtka třeba, kterou jsem poprvé viděl, jestli se nepletu, ve snech.
2: Ve snech Noci svaté Jánské, Haničku Holišovou, že?
1: No. No ale taky v podstatě vlastně Zdeňka Mertu, který do té doby byl, co si budeme povědět, byl rocker vlastně, že jo? A pak najednou prostě on asi objevil v sobě chuť taky dělat hudební divadlo.
2: My jsme se se Zdenkem seznámili jak v Seznamce, to znamená, že nás dal dohromady první šéf Národního divadla a první ministr po revoluci Milan Lukeš, myslím šéf činohry Národního divadla, který, když jsem si mě tak jako našel jako mladého režiséra, dělali jsme jednu inscenaci, krásnou, Dirky Hubače, Modrý pavilon. A potom na rok 89 ten Milan Lukeš oslyšel mě a řekl, dobře, tak budeme dělat ty tvoje milované Aristofanovy ptáky. Ale uděláme je tak, že je přebásní Jirka Žáček. Jirka Žáček udělal nový vlastně text celé té věci. A řekl, byl tady za mnou nějaký kluk a říkal, že se s tím Žáčkem zná, přinesl kazetu s písničkama, že to tak jenom zkusil složit. A já už jsem měl tenkrát muzikanta vybranýho a říká se nějak, jmenuje se Zdeněk Mert, tak si to poslechni a uvidíme, jestli si ho náhodou nevezmem do té práce. Tak jsem si to poslechl, byl to báječný a zradil jsem svého skladatele z Brna hudebního a potkali jsme se se Zdenkem na téhletý práci. Shodou okolností v téhleté sezóně v dubnu se k těm ptákům vrátíme a Jirka Žáček je přepisuje znovu pro současnou politickou situaci, protože byť je to 2400 let staré, tak je to úžasné politické divadlo. Já si vzpomínám, my jsme měli mít premiéru v 89. v květnu, ale tenkrát soudruh ředitel pořád něco škrtal. A říká, to tam nesmí být, tohle to tam nesmí být. Tam se třeba zpívala, ta se zpívala i na premiéře, protože to škrtnou nedalo Ptačí internacionála, která zněla již vzhůru ptáci celé země, budoucnost náš národ povznese, kdož jsou ptačí bojovníci ke mně, pernaci všech zemí, spojte se. A samozřejmě ti ptáci skončili nakonec v kleci, protože ti vykukové z toho světa lidského uměli s nima nakládat a byl tam ptačí sněm. Prostě hodně těch věcí kolem té doby skončilo to v prosinci 89, protože dál to nemělo cenu hrát.
1: No to byl tehdy právě, chci říct, před listopadem výbušný materiál, ale bude to dneska taky?
2: Bude. Jo. Bude. Jo. Protože prostě některé věci se za toho 2500 let, co to ten Aristofanes napsal, tak se prostě nezměnili. Ty ličiští vykukové tady jsou pořád.
1: A bude to v Brně mít to premiéru.
2: A bude to mít premiéru na naší hudební scéně. A takže to byla naše první spolupráce se Zdenkem. A potom, jak se nám zalíbilo spolu uvažovat do divadle, tak jsme přivedli na svět Sny Noci svatojánských, které se hrajou dodnes. A mají za sebou 300 repríz. Taky jsme s tím hodně jezdili po Evropě. Po těch snech přišel Bastard, Svět plný andělů, Babylon, dohromady 7 věcí, s tím, že mezi nimi je i jedna opera, Ruleta, kterou jsme uvedli ve státní opeře. A musím říct, že se Zdenkem jsem vděčný Milanu Lukešovi za to, že nás dal dohromady, protože Zdenek je jeden z mála lidí, který hrozně dobře rozumí divadlu a v hudbě je to vynikající hudební skladatel. A kromě toho je to fanatik práce, který neustále hledá, jestli by to nemohlo být lepší, přičemž tvoří jakoby lehce. Ale pořád kolem toho vrta, popochází, zkouší, obměňuje.
1: Jestli pak víš, kdo je jeho prvním posluchačem?
2: Já
1: protože okno jeho pracovny, za nímž pracuje a tvoří a jímž prochází ty tóny, je obráceno přesně do mé zahrady a když já stojím za plotem, tak jsem prvním posluchačem tónu Zdeňka Merty.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Stanislav Poša je úspěšným režisérem, úspěšným ředitelem. Úspěšní lidé to u nás nemají lehké, co si budeme povídat. Jaký máš zkušenosti se závistí třeba? Proč se tě zrovna ptám? Protože se dostáváme v našem pořadu Tandem do fáze, kdy si povídáme s mými hosty o krušných chvilkách. A to určitě je krušný.
2: Tak samozřejmě jsem potkal cestou třeba při už od myšlenky, že vybudujeme v Brně nový divadlo, tak mi volal Pavel Dostál a říká, hele, to je zajímavý člověče. My kdybychom stavili divadlo v Plzni nebo prostě v Hradci Králové nebo kdekoliv jinde, tak z Brna by určitě nikdo ani nepíp a teď stavíme divadlo v Brně pro Brňáky a já dostanu dva nadstiutrhačské dopisy z Brna. Jakože ty prachy do toho Brna nechtějí. A já jsem nad tím uvažoval, snažil jsem se dostat do pozice těch lidí, kteří psali ty dopisy, jakože to je skandál, že se v Brně bude stavět divadlo a dokonce pro muzikál, což je komerční umění podle některých. Tak jsem si říkal, jo, oni asi uvažují o tom, že vlastně by měli strach o svá divadla, nebo jestli se jim bude tak dařit, když tam vznikne nových 680 sedadel, teď se budou rozdělovat ten balík těch brněnských peněz. Takže jsem jaksi zvažoval tu legitimitu těch jejich námitek, jakoby z jejich pozice. Zas na druhou stranu samozřejmě, protože jsem stál na tom druhým ostrově, tak jsem si to vždycky uměl obhájit a bylo mi líto toho, že lidi si házejí klacky pod nohy, protože se stalo po těch letech, co se to divadlo postavilo, že téměř všichni, kteří mi ty klacky házeli pod nohy, tak najednou stojí v řadě před tím divadlem a chtějí tam něco dělat. A chtějí pro to divadlo psát, nebo prostě režírovat, nebo hrát. Nebyly to jako příjemné momenty, ale tak nějak jsme to přešli. Samozřejmě, že všichni říkali kolem mě jako lidská závist a podobně. Mě to netěší, že něco takového na světě, co nakonec vyplyne, jsou horší věci, že co nakonec vyplyne v nějaké kousky aktivity. Třeba když jsme pokládali základní kámen, tak studenti prvního ročníku JAMU, kteří vůbec netušili krábě, byli ve škole měsíc, protože ten základní kámen se kladl v listopadu a oni nastoupili na začátku října, že jo. Tak přišli a protestovali proti položení základního kamene komerční hudební scény v Brně. A byli tam podepsaní, tak jsem si říkal, který ten kantor já si tak navedl k tomuhle tomu aktu, nebo jim to takhle tak položil na stůl. Pravda je ta, že když se řekne muzikál, tak všichni si myslí, že v těch velkých městech, kde to žije z turismu, opravdu Londýn, New York, to jsou města, byť je tam to hudební divadlo taky podporováno jinýma cestama, tak se dá uvažovat o tom, že do toho biznisu člověk se může pustit a nakonec vydělá nějaký peníze, ale určitě ne u nás, protože děláme, jak jsem říkal, 20, víc než 20 inscenací, 22 ze 30 jsou zcela nové, nikdy v Čechách neviděné.
1: A jak to máte, prostě riziko. Jak máte navštíveno divadlo třeba?
2: My jsme od roku 95 vyprodaní. Takže my jsme měli ten problém.
1: Myslím, že tohle mluví za všecko, ne?
2: A to ne, naopak.
1: To je dobrá
2: odpověď. Někteří říkají, tam, kde je hodně lidí, tak je to vlastně takové to pro ty masy, pro ty blbí, říkají. Kam chodí hodně lidí, tak to nemůže být umělecky hodnotné a podobně. To jsou taková kliše. Si vzpomínám, to jsem četl, jsem neslyšel, když pan Werich jednou uváděl v městských divadlech komedii, tak v 50. letech měl tendenci předstoupit před obecenstvo. On opravdu předstoupil a omlouval se za to, že dělají takovou legraci jenom, jakože tam není žádná velká myšlenka, že opravdu se lidi budou jenom bavit. A ten komplex z toho umění, z té politiky na divadle tady přetrvává v té střední Evropě pořád. Takže vlastně detektivka, komedie, tam, kde se zpívá, no to prostě nejsou pro některé lidi dostatečně umělecké.
1: To je příliš lehká muza. No.
2: Jenomže ono vlastně to má všechno svůj vývoj. Když přišel Leonard Bernstein se svými spoluautory s Westkou na Broadway a chtěli to tam uvést, tak jim řekli na té Broadway, že operetu, kde je na konci tolik mrtvých, tak uvádět nebudou. Tenkrát to byla lehká muza, zábavné divadlo. On to taky souvisí právě s tím, co mám tady před sebou, to je mikrofon. Když se začalo zpívat přes mikrofon, tak se začalo zpívat o věcech, které jsou mnohem jemnější. Začalo se zpívat o tom, co člověk má v hlavě, co má na srdci a jemnějším způsobem. Nemusel tak řvát, aby překřičel tu díru toho orchestru krásným to zpěvem, že jako prostě musel to studovat, školit se. Takže vlastně všichni skladatelé, které dnes znám, tak chtějí psát vlastně pro mikrofonový divadlo. Aby mohli psát ty jemnosti, aby to nebylo všechno jen položené na ty síly lidského hlasu.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: naši českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Kdybychom tady chtěli teď Standu Mošu ještě víc vynášet, než jsem to už udělal, má za sebou taky spoustu cen. Teď nevím, jestli jsi nemluvil o tom Mariboru náhodou, už tam si dostal cenu za estetický průlom, jak se to jmenovalo, víte? To je zajímavá cena.
2: Oni mají krásné
1: kabaret. A taky to se jen tak někomu nepovede, si zvětšnil své dlaně do chodníku slávy na Lidické Brně. No ale teď zcela vážně. Já se chci zeptat, Stando, na co by si teď pozval diváky, když máte vyprodáno, jinými slovy, co teď zrovna hrajete v Brně a co hlavně připravujete?
2: Určitě bych diváky pozval na teď uvedený rockový muzikál Michaela Kunceho a Sylvestra Levy, což jsou velmi ve světě známí autoři, které hrají od Broadway až po Japonsko. Muzikál Mozart, někteří říkáme Mozart. On sám hrozně miloval české slovo hudba. A říkal, že...
1: Kdo?
2: Mozart.
1: Neboli Mozart.
2: Ano. A říkal, že to hnusné německé slovo muzik vůbec neodpovídá ty kráse. A říkal, pojďte se na ty Čechy, oni mají tak nádherný slovo pro tu naši hnusnou music.
1: On znal naše slovo
2: a hudba. Tohle to zní. Tohle to je krásná práce. Následovat bude činohra, byť se zpěvy s názvem Betlem. Jsou to pastorální vlastně svátky, že píše Honza Šotkovský, mladý dramaturg našeho divadla s Václavem Cejpkem, rektorem JAMU a děkanem JAMU s Zbyňkem Srbou, ten to taky režíruje. Potom přijde muzikál Probuzení jara, ze kterého já mám obrovskou radost. Je to muzikál mladý, v roce 2006 dostal 8 cen Tommy na Broadway. O mladých lidech, pro mladé lidi, byť je to teda tragédie s úžasnou hudbou, 7 hudebních nástrojů na jevišti. Alenka Antalová se po svém třetím dítěti vrátí na konci měsíce ledna do titulní role Hello Dali. Přičemž já se s Denkem se těšíme na to, jak oživíme ony ptákoviny podle Aristofana, což bude premiéra v dubnu. Mezitím krásná činohra Anujův Beckett, neboli Čest boží. Mezitím nějaké komedie. Takže nachystáno toho máme hodně, dokonce já už mám repertoár i na tu následující sezonu a ty tituly vyskakují ze země, ono se totiž málo ví, ale dneska v Evropě se uvede na 100 hudebních premiér hudebního divadla ročně.
1: Ty jsi vlastně i dramaturgem, takovým šéf dramaturgem divadla, protože si děláš tu dramaturgii vlastně hlavně tu linii sám asi, ne?
2: Mám tam 4 dramaturgy, velmi jim naslouchám. Naslouchám taky režisérům s jejich náměty, které přinášejí. Třeba nedávno jsme se domluvili s Hankou Burešovou, která u mě pravidelně režíruje každý rok na prvním českém uvedení Tomase Bernarda Síly zvyku. Ta premiéra proběhla v září a byl to její impuls, za který jsem jí nesmírně vděčný. Předtím zase udělala 3 mušketýry, byť žena, to jsem jí zase nabídl já, byla to její dětská láska, ti dopadly výborně, takže to jsou věci, které se točí kolem toho našeho divadla. My uvádíme 10 premiér ročně, z nich je 5 hudebních, 5 činoher. A v současné době taky bych si dovolil pozvat především pražské diváky do divadla Pod Palmovkou, kde jsem měl tu čest na konci měsíce září uvést muzikál Sugar, Někdo to rád horké. Potkal jsem se tam s výbornými herci, Radek Valenta v hlavní roli, Honza Teplý, Ondra Kavan a řada dalších. Prostě je to taková zvláštní, hezká komorní inscenace, která výborně funguje, takže přijďte do Prahy na Sugar. Mimo jiné, když se dostanete do Brna.
1: Paradoxně, ano, brněnský patriot pozval vás do Prahy, ale to je v pořádku, to je správně. Na dobré divadlo, prostě, které nezná hranici, potřeba pozvat. Moc děkuju za nejenom za tuhletu pozvánku, ale za příjemné povídání Stanislavu Mošovi, režisérovi a řediteli Městského divadla Brna. Stando, já ti děkuju, měj se hezky.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Ahoj.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Písničky o městech a místech Čech, Moravy a Slezska po osmé, to je téma dnešního pořadu Muziky muziky. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Slezská muzika nám nejprve zahrála lidovou písničku s názvem Čtyři míle za Opavum, a tak si jen připomeňme, že Opava byla dlouhá léta hlavním městem rakouského, respektive českého Slezska se zemskými úřady. Ve Slezsku zůstaneme ještě s jednou písničkou, 8 kilometrů od Opavy leží město Kravaře. Slezská kapela nám o něm zahraje a pak se přesuneme do Krumlova.

To byla telčská dechovka a píseň od Vladimíra Fuky a Františka Kožíka Nad Krumlovem hvězda hoří. A kam se podíváme teď? Na královnu Jihočeských hor a kopců, nejvyšší horu Blanského lesa, nahoru Kleť. Zažít tu můžete nejkrásnější výhled v jižních Čechách. A když budete mít štěstí, uvidíte i vzdálené štíty Alp. Každoročně ji navštíví tisíce turistů. Je viditelná ze značné části jižních Čech jako táhlý hřeben s typickou siluetou známé rozhledny, observatoře a televizního vysílače. Píseň o Kleti napsali Vojtěch Nožička a Josef Bočánek. Natočila ji veselá muzika z jižních Čech s kapelníkem Josefem Bochoskou.

Dnes opět v pořadu Muziky muziky vybíráme písničky o místech, městech a obcích Česka, Moravy a Slezska. S písničkou, která právě dozněla, jsme ještě chvíli pobyli v jižních Čechách, jen podle písničky není přesně jasno, kde. Bečice jsou totiž dvoje, jedny u Týna nad Vltavou a druhé u Tábora. Hrála nám nejstarší jihočeská dechovka Babouci. Další písnička se vztahuje k městu jménem Borovany. Leží nedaleko Trhových Svinů a Nových Hradů, které jsou sídlem už zmíněné Veselé muziky s kapelníkem Josefem Vochoskou. O borovanských lukách napsali písničku Jan Lipold a František Opelka. Zahraje nám ji právě

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archivu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film. Přeje ze studia Dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Moravskou lidovou píseň jsem v mém podání na úvod našeho dnešního hudebního setkání vybral proto, že bude celé věnováno umělcům, které dala naší populární hudbě Morava. Myslím, zásluhu na to má trošku také dobré víno. A já, i když jsem vlastně rozený Plzeňák, kde je kolébka našeho slavného piva, musíte uznat, že tak trošku ten moravský feeling tyž mám. Zatímco v první polovině budete poslouchat sourozence Hanu a Petra Ulrichovi, ve druhé dostane prostor Hana Zagorová a její novinkové album Vyznání. Hana a Petr Ulrichovi společně už hrají a zpívají neuvěřitelného půl století. Připočteme-li k tomu ještě 40 let od narození jejich skupiny Javory a pětileté výročí mladšího bratříčka, tedy skupiny Javory Beat, je tady pádný důvod hned k několikanásobným oslavám. Ještě.

Díky opernímu angažmá tatínka obou sourozenců, Jaroslava Ulricha, tenoristy brněnské Janáčkovy opery a jeho častému hostování na jiných scénách po republice, se Hana Ulrichová narodila v Liberci a bratr Petr o 5 let dříve v Hradci Králové. Hudební dráha sourozenců Ulrichových je však až na pár výjimek spjata s moravskou metropolí na soutoku řek Svratka a Svitava, tedy s Brnem, kde oba vyrůstali a kde v 60. letech začali hrát a zpívat ve skupinách Vulkán a Atlantis. A právě se skupinou Atlantis nahráli sourozenci Ulrichovi v roce 1968 píseň Nechoď do kláštera, která se i díky vítězství v posluchačsky nesmírně oblíbené rozhlasové hitparádě manželů Mirky a Jiřího Černých 12 na houpačce stala jejich prvním velkým hitem. Hudbu složil Petr Ulrich a text napsal Vladimír Poštůlka.

choť do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Úspěchy a kvalitní písňová tvorba sourozenců Hany a Petra Ulrichových se nedaly na konci 60. let přehlédnout a přeslechnout. Rok 1968 však bohužel nepřinesl jenom nové hudební podněty a pražské jaro, ale v noci z 20. na 21. srpna také invazi vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy. Petr Ulrich spontánně zareagoval a za zvukové kulisy přelétávajících Antonovů napsal za půl hodiny píseň Zachovejte klid. Naspívali v 9 ráno v utajeném studiu brněnského rozhlasu a nějaký čas se zdálo, že tanky s Rudou hvězdou nic nezmohou a odjedou tam, odkud přijeli. Nastupující normalizace však vystavila autorovi tohoto protest songu se sugestivním apelem refrénu účet. My máme pravdu v jenom bič, zradu a bič, zpívá se v něm. Album Odyseja sourozenců Ulrichových, mimochodem první doložená fúze rockové skupiny s jazzovým big bandem Gustava Broma, vyšla na vinilu poprvé až po dlouhých 20 letech. Petra Ulricha dostihl anonymní, ale o to však více dodržovaný zákaz veřejného působení v rozhlase a televizi. Malé desky, tedy singly sourozenců Ulrichových, vycházely ale dál a v roce 1971 vyhrála Hana Ulrichová s písní Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce nazvanou Spoutej mě soutěž bratislavské liry. V této písni, která se stala asi jejím největším sólovým hitem, Hanka naplno předvedla svůj hlas v exponovaných výškách Polnicově vítězného lesku, jeho měkké tóny i ty, které se zařezávají posluchačům hluboko pod kůži. Názorně předvedla, jak může její interpretace těšit i vzrušovat. A jak budoucnost ukázala, bylo a je zcela jedno, zda v jejím podání posloucháme beatové písně anebo průzračné lidové zpěvánky.

sourozenecké dvojici Ulrichových byla a je Hana Ulrichová dominantní pěveckou osobností, zatímco její bratr Petr vedoucí osobností autorskou. Petr svou hudební invenci prokázal nejen v jejich rokovém období, ale především v jejich folklorní etapě. To Ulrichovci zdařile navázali na tradici moravské lidové písně, zvláště na lidovky ze Slovácka. V roce 1976 vyspívali na bratislavské liře stříbro z písní Petra Ulricha a Ladislava Kopeckého nazvanou Javory. Autor textu Ladislav Kopecký o tom, jak vznikala nejen tato píseň, ale i další ze stejnojmenného alba, prohlásil. S Petrem Ulrichem jsme vyráželi do terénu, přespávali jsme na senicích, naslouchali horňáckým hudcům, toulali se po Valašsku i po pražských jazzových klubech. Tak jsme nacházeli odpovědi na celou řadu otázek i na to, jak dál. Dobře jsme věděli, že v oněch kořenech, ať už jde o folklor nebo jazz, je velká síla. Šlo jen o to, jak s ní zacházet. Jak spojit slovo a muziku, aby to nebyla pouhá pietní chvála krásného, čirého, starého pramene. Byli jsme zvědaví, co se s ním stane daleko od míst, kde poprvé vyrazil ze země. Co se stane se starým ryzím pramenem, když se smísí s jinými vodami. Já

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Reymonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.
2: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
3: Sourozenci Hana a Petr Ulrichovi vždycky dobře věděli, co chtějí. Spisovatel, překladatel, básník, sběratel a tvůrce aforismu Jiří Žáček o nich napsal. Napájejí své písničky z čirých pramenů lidové muzikálnosti, ale není v tom žádné staromilství. Je to objevování kořenů, abychom si ujasnili, kdo jsme, kam putujeme a na čem nám záleží. Nejde jim o úspěch, jde jim o hledání lidskosti a naštěstí nacházejí dost spřízněných duší.

Ty písničky mají magickou moc. Dovedou rozeznít javorové housličky i v lidech, kteří ani netuší, že v sobě nějaké mají. Rozlučme se pro dnešek s Hanou a Petrem titulní písní z filmu režisera Milana Steindlera Díky za každé nové ráno, kterou napsal Petr Ulrich.

Tolik sourozenci Ulrichovi a já vám v druhé polovině našeho dnešního hudebního setkání rád představím několik písní z nového alba nazvaného Vyznání, které natočila rodačka z Petřkovic u Ostravy Hana Zagorová. Její nové album vychází po 7leté ediční pauze a když ponechám stranou nejrůznější výběry jejich úspěšných nahrávek, je album Vyznání je jubilejní v pořadí 20. písňovou kolekcí.

0: Hana Zagorová dospívala píseň Maman à moi. Počkejte, opravdu, tak moment. Maman à moi. Můj chlap mě má. Z repertoáru francouzské zpěvačky, herečky a skladatelky Patricie Kaas, která ve svém repertoáru úspěšně spojuje klasický francouzský šanson s prvky jazzu, kabaretu a populární hudby. Hanka si píseň sama otextovala a nazvala ji shodně s originální předlohou Můj chlap. Od své vydavatelské firmy zpěvačka letos v únoru převzala na vyprodaném koncertě v pražské Lucerně diamantovou desku za 10 milionů a 120 tisíc prodaných zvukových nosičů. Ty vyšly během uplynulých 45 let. Hana Zagorová je tedy bez pochyby historicky nejprodávanější českou zpěvačkou populární hudby. Mnozí z vás dnes už asi ani netuší, že v roce 1969 ukončila studia herectví na Janáčkově akademii muzických umění v Brně a že velkou pozornost vyvolala ve své době její herecko-pěvecká role v televizní inscenaci divadelní hry Vladislava Vančury Josefína. Stačilo skutečně málo, aby se Hana Zagorová stala skvělou a úspěšnou herečkou. Ale její láska k muzice byla přece jenom silnější. Na novém albu Vyznání má Hanka jednu hereckou písničku o legendárním francouzském mimovi, který se jmenoval Jean-Gaspard de Bureau. A jehož životní osudy možná znáte z krásného románu Františka Kožíka Největší z Pierrotů. Text slovenského básníka a textaře Lubomíra Feldeka zhudebnil Petr Malásek.
1: Je noc a někdo buší, lékař se ptá, kdo tam? Doktor.

Nechejte si říct, pane!

0: Co Hanu Zagorovou k natočení alba Vyznání vlastně přivedlo? Přemýšlel jsem o tom a Hanky se zeptal. Dozvěděl jsem se, že to byly jednak dopisy fanoušků a jednak pocit, že má k dispozici dostatek kvalitních písniček, kterým rozumí. Říkala, víš Karle, já se potřebuji s písničkou, kterou zpívám, ztotožnit. Takže výběr nových písní bývá opravdu obtížný, řekla Hanka a pokračovala. Musím říct, že některé z nabízených písní mohou být i moc krásné a já jejich potenciál cítím, ale přesto je musím odmítnout s tím, že budou slušet jinému zpěvákovi víc než mě. Pro nové album musel prostě uzrát čas. Pokud má být výběr písní kvalitní, tak se nedají věci uspěchat. Na druhou stranu nejsem tak, kdo střádá písně do šuplíku. Také je velmi důležité, aby se jednotlivé skladby k sobě hodily. Výlety do jiných žánrů jsou sice fajn, ale nesmí jich být moc, aby celé album neposunuli jiným směrem, než zamýšlím. Podobné argumenty já uvádím, když některé písně odmítám.
1: Hodně nesmělý sebe.

0: Už jen to hezký, píseň skladatele Vítězslava Hádla a textaře Eduarda Krečmara. Jsem přesvědčen, že album Vyznání osloví a dojme nejen fanoušky Hany Zagorové. Na svém novinkovém albu totiž zpěvačka krásně vystihla třeba smutek nad tím, že některé věci v životě každého z nás se stanou jenom jednou a už se nedají vrátit, natož aby se opakovaly. A na řadu teď přichází tradiční židovská anekdota. Mladý evropský mírotvorce na jednání o problémech světa. Proč si nemohou největší světoví vůdcové uvědomit, že všechny problémy světa by byly vyřešeny, kdyby se všechny národy rozhodly žít jako jedna velká rodina? Na to izraelští a palestinští zástupci jednohlasně: Bože, nedopusť.
1: Karel Gott, Zpátky si dá.

tři písně francouzské provenience a jedna polská, kterou jste právě slyšeli a kterou českým textem opatřil Václav Kopta, přivedli Hanu Zagorovou po 7 letech do nahrávacího studia. A proč Hanka své album nazvala Vyznání? Protože jde o vyznání se z pocitů, které jsou jeho společným prvkem. Jde o písničky, o pocitech, které nás provázejí každodenním životem. Právě proto jsou o lásce, zradě a naději. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré jitro. Hledáte program na nadcházející víkend? Pak je dobře, že jste si zapnuli dnešní pohodové ráno. Co se vrátit do baroka? Ono totiž nemusí být jen o obrazech, sochách a starých stavbách. Na zámku Hradiště v Blovicích ho můžete zažít všemi smysly. Čekají vás prohlídky zámeckých sklepů, sokolníci, loutkové divadlo, koncerty, barokní hostina a také večerní ohňostroj. O tom, co nabídnou letošní stopy baroka a co dalšího můžete objevit v muzeu Jižního Plzeňska, si budu v pohodovém ránu už za pár minut povídat s Terezou Pelcrovou.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Možná máte při slově baroko před očima hlavně kostely, zámky a také zdobené interiéry. V Blovicích ale chtějí baroko přiblížit trochu jinak, jako zážitek pro celou rodinu. Už tuhle sobotu se na zámku Hradiště uskuteční Stopy baroka, tedy celodenní program s prohlídkami, sokolnickými ukázkami, divadlem a spoustou dalšího. No a protože za návštěvu se tentokrát nic neplatí, tak to může být pěkný tip na sobotní výlet. Víc si o akci budu povídat s Terezou Pelcrovou z Muzea Jižního Plzeňska v Blovicích, kterou vítám v Pohodovém ránu. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Tak jak už jsem říkala, akce nazvaná Stopy baroka je už tuto sobotu. Kdybyste měla pozvat někoho, kdo ji nikdy nenavštívil, tak na co byste ho nalákala jako první?
3: Tak já bych asi na úvod řekla, že ty naše Stopy baroka jsou poslední akcí letního barokního festivalu Plzeňského kraje. Takže návštěvníci a všichni zájemci, kteří ještě třeba během celého léta nestihli žádnou z akcí tohoto festivalu, tak možná bych doporučila tedy navštívit právě tu naší akci, protože mají unikátní možnost zakončit tu letní sezónu tímhletím pestrým barokním programem. Stopy baroka u nás na zámku Hradiště v Blovicích už se konají po několikáté a opravdu se jedná o celodenní program od 10 hodin dopoledne, v podstatě až do 10 hodin do večera. Začínáme, jak už jste říkala, tedy zítra, a to komentovanými prohlídkami revitalizovaných východních sklepů na zámku Hradiště, což je takový unikátní prostor, kde chystáme stálou archeologickou expozici, ale zatím tak jsou ty prostory čisté a jak říkám, zájemci o archeologii mají unikátní možnost tedy prohlédnout si takové ty čisté prostory, čisté sály. A třeba se dozvědět i to, co tam vznikne, jak bude vypadat nová archeologická expozice. Prohlídky probíhají s naším archeologem, který se na tento speciální den oblékne do krásného barokního kostýmu, takže třeba nalákám i dámy. A prohlídky budou v 10 hodin, ve 12 a potom ve 14 hodin.
2: Klidně můžete pokračovat.
3: Dobře. Zmiňovala jste i sokolnické ukázky. Tady máme taky velmi zkušeného, oblíbeného a ověřeného sokolníka pana Šporera, který tradičně tráví letní sezónu na hradě Švihov a vždycky se tedy uvolí na to druhé zářijové, na ten druhý zářijový víkend, že tedy probíhají komentované letové ukázky právě tady u nás na takzvané Sokolské louce. A tyhle ty komentované prohlídky budou v 11 hodin, ve 13 a potom v 16 hodin. Jak jsem říkala, už je to zase po několikáté, takže vřele doporučuji všem věkovým kategoriím, protože je to velmi vtipné. Ti dravci tak vlastně jsou v podstatě na dosah divákům, ale nemusíte se bát v bezpečné vzdálenosti.
2: Já mám ráda hodně jídlo, tak mě zaujala ta barokní hostina, která se bude konat v zámeckém sklepení. Ano. Jak taková barokní hostina vypadá a co na ní případně můžeme ochutnat? Zdali můžeme tedy?
3: Určitě. V 18 hodin, jak jste říkala, v zámeckém sklepení začne zase taková jakoby komentovaná barokní hostina pro omezený počet lidí. Zatím ještě volná místa máme, takže kdo by měl zájem, tak se může registrovat kontakty nebo rezervovat místo. Kontakty máme na našich webových stránkách a barokní hostina probíhá, tu máme letos podruhé, a probíhá to tak, že vlastně máme krásně prostřené stoly a pan kuchař, který funguje pod značkou Srdce na talíři, takže si možná dovedete představit, že je takový velmi vřelý a sympatický mladý muž, tak vlastně diváky nebo ty účastníky té barokní hostiny provází barokní kuchyní tradičními pokrmy, tradičními postupy barokními, vůbec i těmi ingrediencemi, kterými se pracovalo v kuchyni a tak dále. A samozřejmě, že hlady neodejde. takže budou tam i připravené ochutnávky.
2: Kdybyste měla zmínit nějaký příklad právě toho barokního jídla, co by to bylo?
3: Loni tak jsme takovým překvapením velkým byly křepelky, takže na křepelky bych vás pozvala a potom taky, abychom si nepředstavovali, že v baroku se tedy jenom na zámku, že ho debužírovalo, nebo na zámcích asi ano, ale obyčejní lidé tak jedli velmi často kaše, takže i něco z těchto těch jako v úvozovkách běžnějších a běžně dostupnějších pokrmů se na barokní hostině určitě objeví.
2: No a celý ten den zakončíte nádherným ohňostrojem. Ten se bude konat v kolik hodin?
3: Barokní ohňostroj bude ve 21 hodin, v 9 hodin večer, respektive možná teda uvidíme, protože před ním bude od 19.30 krásný barokní koncert Fantazie for Mr. Handel v podání kolegia Mariana z Prahy. Takže uvidíme, jestli nebude nějaký časový posun, ale barokní ohňostroj je plánovaný na 21. hodinu.
2: No já myslím, že ten program, který se nám tady přiblížila, zní opravdu báječně a pokud někdo má čas a nemá to do Blovic moc daleko, tak by si rozhodně akci nazvanou Stopy baroka neměl nechat ujít. Za pozvání na ní děkuji Tereze Pelcrové z Muzea Jižního Plzeňska v Blovicích. Mějte se moc hezky, ať vyjde počasí a ať se návštěvníkům akce líbí.
3: Moc děkuju a budu se těšit na všechny návštěvníky. Mějte se krásně.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

topics.

8:20 vy posloucháte páteční pohodové ráno a my se teď půjdeme podívat tak trochu do historie a tak trochu do nových poznatků. Vědci při novém průzkumu Závišova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Jde o část dřeva, která se podle badatelů po staletí dotýkala hlavní relikvie, údajného úlomku kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Výzkum zároveň přinesl nové poznatky o drahokamech i dalších relikvích ukrytých uvnitř památky. Kříž měl původně dřevěné jádro, které později nahradilo lité stříbrné. To dřevěné jádro v sobě neslo mnoho set let ukrytou nejcennější relikvii, no a tím dotykem, tím kontaktem přešla ta v uvozovkách magická moc relikvie i na tu část dřeva, kde k tomu dotyku došlo. Takže ve chvíli, kdy v 18. století naši předci řešili, že budou muset udělat nové jádro, protože to staré už bylo ve špatném stavu, tak nemohli tu část, která byla v přímém kontaktu se svatou relikvií, vzít a vyhodit. No a jak kříž vlastně vypadá? Přední strana je osazena 51 drahými kameny, mimo jiné 11 safíry, 7 smaragdy a téměř 200 perlami různé velikosti. Zadní stranu zase zdobí byzantské medailonky, kde je technikou emailu zobrazeno 8 světců. Závišův kříž je spolu s korunovačními klenoty a relikviáři

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš po.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Páteční pohodové ráno je právě ve své půli a to znamená, že jsme v tuto chvíli už ve spojení s meteorologem České televize, dnes s Pavlem Karasem. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
1: Obloha se nám tak nějak zatáhla, tento týden je to hodně proměnlivé, ale jaký bude ten dnešní pátek?
2: Tak s tou oblohou, která zůstane většinou zatažená, ale v jihovýchodní polovině našeho území bude ještě většinou k tomu pršet. Čekáme občasný déšť, během dne pak bude od západu jednak oblaků a postupně i srážek ubývat. V Beskydech ale pršet bude zřejmě celý den. Nejvyšší teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě, kde bude zataženo s deštěm, budou teploty nižší mezi 12 a 16 stupni. Teplota v 1000 metrech na horách se bude pohybovat kolem 12 stupňů a vár bude slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný severní až severovýchodní vítr průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Tak já myslím, že potom opravdu velmi horkém, parném létě leckdo takovou tu změnu přivítá. Co vy?
2: Tak já jsem spokojený, já samozřejmě ta hrozná vedra moc rád nemám a tyhle ty příjemné teploty s tím slunečnějším počasím, které přijde během víkendu, ideální na kolo nebo na nějakou pěknou procházku.
1: Říká meteorolog České televize Pavel Karas, já s tím absolutně souhlasím a děkuji za tu dnešní předpověď. Mějte se moc hezky a naslyšenou na Pohodě.
2: Rádo se stalo a přeju krásný den a samozřejmě všem krásný víkend.

0: Včera jsme v bylinkové lékárně mluvili o osladiči, dnes bude řeč o slanobílu. Tato rostlinka je doma v Japonsku, ale zdomácněla třeba i v Itálii, kde si oblíbili její slané listy pokapané olivovým olejem. Slanobíl je ale také léčivka. Více nám o ní poví právě teď kolegyně Eva Bucharová.
1: Na slanobíl můžete u nás narazit ve volné přírodě na jižní Moravě. Je to rostlina chráněná, takže pokud si chcete vyzkoušet její léčivé účinky nebo ji zařadit do nějaké kulinářské speciality, nezbývá, než si ji vypěstovat, klidně v květináči. Doroste do výšky asi 30 cm a má ráda sluníčko. Lidoví léčitelé řadí slanobíl mezi superbylinky vedle kurkumy, benediktu lékařského nebo ostropestřece. Slanobíl reguluje v těle tuky, pomůže s nemocnými játry i ledvinami. Má dobrý vliv na slinivku, posiluje kvalitu vlasů a nehtů. Slanobíl je bylinka velmi silná. O jejím užití se tedy vždycky poraďte s lékařem anebo expertem na bylinky. A ještě naskok do kuchyně. Mladé výhonky a mladé slanobílové dužnaté listy chutnají slaně. Můžete jimi tedy zkusit doplnit jakýkoliv pokrm, kam přidáváte zeleninu.
0: Slanobíl nám v dnešní bylinkové lékárně představila Eva Bucharová a tu teď střídá v éteru pohody Viktor Sodoma.

Dostat se z komunistického Československa na západ zkoušeli lidé během 40leté totality různě. Někdy úspěšně, někdy za to ale zaplatili životem. Přesně před 75 lety se skupině odbojářů podařilo překonat ostře střeženou hranici osobním vlakem. Událost následně dostala přezdívku Vlak svobody a my si v pohodovém ránu povíme víc už po písničce.

0: Měla to být obyčejná jízda vlakem z Prahy do pohraniční Aše. Skončila ale jedním z nejslavnějších hromadných útěků z komunistického Československa na západ. Přesně před 75 lety, 11. září 1951, se totiž skupina lidí tímto dopravním prostředkem doslova prorazila cestu do západního Německa. Příběh dnes známý jako vlak svobody vyvolal mezinárodní ohlas, ale také další represe ze strany tehdejšího režimu.
1: Vlak nejprve vyrazil jako rychlík z Prahy do Chebu, odtud pak pokračoval jako osobní vlak do příhraničního města Aš. To už v něm byli i všichni tři hlavní organizátoři únosu. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Před příjezdem do konečné stanice v Aši povolili vlaku brzdy a projeli nádražím i přes nedalekou hranici.
2: No a najednou vlak zastavil, no a byli jsme v Německu, tak jsem vystrčila hlavu a tam nějaká bába dělala na poli a řekla nám, že jsme v Německu.
1: Vzpomínala na to pro českou televizi Gerta Jetlebová, která ve vlaku cestovala. Na západě se ocitlo přes 100 lidí. Většina z nich se ale vrátila zpět do Československa. Šlo totiž o cestující, kteří o únosu předem nevěděli, říká historik Jan Kalous.
3: Pak tam je samozřejmě ta školní mládež, je tam i ta ozbrojená část, to znamená vojáci, policisté, v podstatě obyvatelé, který tam jezdí v tom regionu zcela běžně.
1: Událost tehdy získala značnou pozornost západních médií. Na vlnách Rádia Svobodná Evropa hráli třeba píseň Mr. Konvalinka, pojmenovanou právě po strojvůdci vlaku svobody.
4: Konvalinka letí vlakem krajinou, za svobodou cílem svých snů.
1: Komunistický režim v reakci na únos vlaku spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Ve vysílání Československého rozhlasu například zaznělo:
5: provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše.
1: Komunisté taky začali pronásledovat příbuzné a známé organizátorů útěku. U soudů padlo přes 70 rozsudků, včetně mnoha let ve vězení a nakonec nevykonaného trestu smrti. Úřady taky zpřísnili ostrahu hranic a posléze postavili takzvanou železnou oponu. David Šalek, Český rozhlas.

Tak doufám, že vy v tuto chvíli už nespíte, je 8 hodin a 51 minut. Před námi třeba Jitka Zelenková anebo Karel Černoch. No a já vás samozřejmě budu zvát na další pořad dnešního pohodového rána, respektive pohodového tentokrát s malým P. Od 9 hodin si rozhodně nenechte ujít tandem Honzy Rosáka z roku 2011, protože jeho tehdejší host, herec Pavel Landovský, byl člověk, který opravdu nenechal nikoho v klidu. Tak pokud jste náhodou tenkrát neslyšeli, anebo si nepamatujete, možnost poslechnout si právě tento pořad z archivu Českého rozhlasu vám nabídneme po 9. No a dnešním kolotočem vás provede Martina Hinková-Vrbová. Já vám přeji krásný pátek, nádherný víkend a budu se na vás těšit zase příští týden. Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Pavel Landovský, herec a dramatik, disident a signatář Charty 77, by právě v těchto dnech oslavil 90. výročí svého narození. My si ho v Českém rozhlase Pohoda můžeme připomenout následujícím pořadem.
2: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Dnes jsem si do studia pozval vzácného člověka, kterého mám upřímně rád. Velmi si ho vážím jako jedno z nejlepších českých herců. Pro veřejnost hraje tento muž roli bouřliváka už řadu let a hraje ho dobře. Jenom občas, když se nehlídá, člověk pozná, že má cit, že umí mít rád a že je mu někdy taky sakra zle. Všecko to umí schovat do hlasitého projevu a někdy i z prosťáren. Ale je pro mě ctí, že můžu v Tandemu přivítat milovaného a obdivovaného landňáka Pavla Landovského. Pavle, já tě vítám a zdravím.
3: Nazdar.
2: Nazdar. Kafičko už máš zamíchaný.
3: Jo.
2: Doufám, že ti bude chutnat u nás. Já jsem si tě původně chtěl pozvat do Tandemu tak jako takového běžného hosta, to znamená povídat si o běžných věcech, ale mezi tím se staly věci neběžné, takže my určitě dnes v dnešním Tandemu zavzpomínáme na tvého nejlepšího přítele Václava Havla.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Ve studiu tandemu je dnes herec Pavel Landovský. Co udělala, Pavle, s tebou ta zpráva o tom, že Václav Havel už není mezi námi?
2: Havel je živej, že není mrtvej. Že si to prostě lidi jenom vymysleli, protože jim to hodilo. Byla neděle, no tak nebylo o čem psát, tak napsali, že je mrtvej. A já dobře vím, že není mrtvej. A ještě dlouho nebude.
1: Pavle, kež by si měl pravdu.
2: No, ale... je to tak. On zůstal naživu. Zůstal naživu navzdory toho, že ho překládají a vzpomínají.
1: A vysvětlujou.
2: Vysvětlujou. Kladou otázky.
1: Já mám ten pocit, že celý národ mě docela překvapil, protože se zachoval úžasně. Nebo aspoň respektive
2: nepředvídaně. No tak chová se úžasně, protože v téhle situaci snad není nic jiného možný, akorát já jsem napad všechny lidi, že jsem řekl, že je živej. A bude dlouho živej, no. Víc pro něj nemůžu udělat a on to ví dobře, že je tady a že to hlídá.
1: Překvapilo tě, že celý národ v podstatě stuhnul v takovém zvláštním ohromení a velmi pietně všichni chodí kolem sebe tak jako...
2: To vždycky dělají Češi, že se zhluknou, když zůstane někde nějaká díra. A tohle to zůstala, pane, v pěk představách pěkná díra a já tvrdím, že ne. Že je ještě pořád živej.

0: Posloucháte Mimořádný tandem s hercem Pavlem Landovským. Vzpomeneš si, když jsi poprvé narazil na Václava Havla vůbec, kde jste se poprvé viděli, potkali?
1: Hospodě, teda přesně to ví moje bývalá žena Helena, která napsala knihu Landák, která je na můj vkus příliš učesaná.
0: Prosím tě, ale v hospodě, to se přece takhle nedá dát někam do historie.
1: No, my se
0: potkali
1: známe.
0: Se v hospodě. Všichni se myslí, že jste se potkali při nějaké intelektuální příležitosti.
1: Tak to určitě ne. Ne, protože Vašek vždycky mi říká, víš, já jsem takový tvůj přísér. A říkám, co to znamená? Říká, no, že vždycky, když někam jdeš, tak oni ty vrátný a tyhle ty už. Ale já takhle tam za tebou proklouznu a tím se dostanu třeba do Barbary nebo do Téčka. To byly takový ty, hlavní teda stan byla tehdejší Viola.
0: Vy jste se potkali vlastně až u příležitosti audience, jak si opravdu někde.
1: Debak. Kdy to byl kumpán.
0: Já vím, ale na divadle. Na divadle až přitom, ne?
1: Na divadle já jsem totiž měl utkylou představu, že chci, to ještě daleko před Činoherním klubem, před jeho existencí, čili to musíme zařadit do roku 65, 66. No tak to jsme se potkávali v hospodách, že jo? To jsme prostě byli skoro furt spolu, že jo? To on byl takový nočňátko, já vím, že mě Olina nenáviděla, teda Olga Havlová, protože jsem...
0: Ty se sváděl k nepravostem.
1: No tak on se sváděl sám. Olga říká, člověče, prosím tě, Vašek říkal, že je s tebou a já jsem ho potkala s tebou úplně jinde a no věděla všecko, no.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Landovský je dnes hostem našeho mimořádného tandemu. Ty jsi působil tehdy, no tak v podstatě působíš i dneska, jako takový enfant terrible, se to říká slušně, učesaně, takový zlobil. A jak působil tehdy Havel? Byl hodnej kluk takový, nebo?
2: No, on měl starosti, že jo. Vím, že mu bylo asi 22 nebo 23.
1: Kolem 20, no.
2: Jak to říkal Jirka Sikora, komu není rady, tomu není přes 20. To je jeden z nejhezčích hesel, který bych chtěl, kdyby si zaznamenal. No takže takhle jsme začali kolem těch 20. A on to byl docela dobrý kumpán.
1: A už si ho, prosím tě, tehdy vnímal jako intelektuála, co? Jako dramatika? A nebo jenom jako kamaráda?
2: Kamaráda, no. Co pak člověk věděl, co to je intelektuál a dramatik?
1: Tak když vám bylo přes 20, tak to ne.
2: No to pravda, jsme no. Psali už, no, co no. Jsme už psali, tvořili, dělali si srandu z věcí, které prostě byly nepřístojné. No a pak se toho zmocnili všechny lidi, kteří si jak spočítali, že by se na tom dalo něco trhnout.
1: Vážně?
2: No jasně. Od té doby, jak jsme se tam objevili, tak už nastaly takový ty... Řekni Havlovi, já tohleto a nechtěl by napsat a já jsem napsal a on nenapsal a on by napsal. To už začaly takový ty všední obíhačky, co se na tom dá trhnout.
1: A to už tehdy?
2: No začalo od jak živá. To začalo za krále Šalamouna. Už takový, hele, to je Šalamoun tadyhle vedle, to je chytrý člověk.
1: Prosím tě, Pavle, mě moc zajímá, jak vlastně došlo k tomu, že jste se sešli u toho stolu při vlastně tom prvním provedení té audience. Já to teď viděl, nedávno to dávali při příležitosti.
2: A to hrál Abraham, že jo?
1: To hrál teď už televizi Abraham.
2: Abraham,
1: ale,
2: no ale...
1: Ale to hrál Havel.
2: Je to ne, tam? My jsme to namluvili, to ještě nebyla televize.
1: To bylo jenom namluvený.
2: No, to jsme s Vaškem natočili těsně předtím, než mě hnali. To jsme točili, to už jsem byl prakticky venku, to už jsem měl frajpas. Vím, že jsme byli u Ládi Merty a potom mě vyvezli a vykopli a Vašek byl zavřený.

0: Ve studiu Tandemu je dnes herec Pavel Landovský. Když už seš u toho vyvezení, to opravdu oni tě popadli a vyvezli tě, jak si takhle exemplárně tě vyvezli vlastním
1: autem. Ještě hůř.
0: Vážně?
1: No jistě, já jsem byl vyvezený jak cukr. Nechci mluvit tedy o sobě, ale to byla teda evakuace. Přijel jsem přes Bystřici, tam bylo hned začal takový v munduru esevák. Občanský průkaz, říkám, to nemám, to ani nesmíme mít sebou, mlčte. Říkám, tak mlčím, no. No a vojenskou knížku, říkám, no to taky sebou nemám, nevím, nesmím. Tak jsem tam zůstal trčet asi, což nebylo nepříjemný, protože tam přišly ty holky z té banky, tam taky měli banku, a to jsem uděloval podpisy. A mezi tím oni jeli, nebo poslali, abych odevzdala moje žena Eva Kášová, matka Jakuba, vydala můj občanský průkaz a
0: vojenskou knížku.
1: A vojenskou knížku. No a pak ten motherfucker jako udělil: opusťte území naší republiky. Říkám, počkejte, to je vaše republika, no tak to... To rád slyším, že to už není československá, že to je vaše republika. Jak to vedete? Takovýhle ty drzosti, že jo? No a oni to dělali všechno tak jako takovým...
0: Exemplárně.
1: Yeah. Vím, že přišel s takovým vokem a dělal takhle...
0: To bylo co? Jako?
1: Projížděl mě
0: jo, jestli nemáš
1: svým vokem,
0: zbraň,
1: jestli nemám, já nevím, aha. Po kapsách žiletky. No a takhle to exemplárně projel a potom říká: opusťte území Československé republiky. Tak jsem tam hodil jedničku, že jo? Projel jsem tu závoru a na tu závoru naskákali asi 12 těch samopalníků, který na mě mířili, když už jsem byl za tou čárou.
0: Kdyby se z náhodou

0: Ono to bylo všecko vymyšlené v tom, protože Vaška zavřeli ještě asi 4 lidi, na který nebylo vidět, že jo. Nespůsobilo to žádný skandál. A mě vyhnali, protože věděli, že horší by bylo, kdybych seděl v kriminále, protože bych tam byla živá připomínka pro svobodnou Evropu.
1: Mučedník vlastně tady.
0: Ano.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte mimořádný tandem s hercem Pavlem Landovským. Já kdykoliv přijedu do Vídně, my jezdíme tak vždycky do předvánoční Vídně, tak se procházím po ringu a jdu kolem Burgtheatru taky. No. A tak si vždycky vzpomenu na to, že tam si ty hrál.
2: No, hrál jsem v divadlech, jezdil jsem do Ameriky, po všech státech světa.
1: Prosím tě, ale byla to pro tebe taková jako opravdu selanka tam působit jako herec v tom Rakousku?
2: Já jsem neuměl slovo německy.
1: Právě.

0: Já jsem se naučil německy ve vlaku nebo v autě, ale asi jsem něco uměl, protože jsem narozený v roce 36, my jsme si starý. A to do nás drtili, no, to do nás drtili němčinu, že jo. No tak tam ti něco zůstalo vždycky v té hlavě. Das ist ein Elefant. Wie geht es? Geht's wird's? No pak se to smíchalo s tou rakouskou němčinou, která už byla přilatelnější, tam už občas zabrali lidi na český slovo, takže jsem začal pomaločku tu němčinu absorbovat.
1: No ale v tom divadle, tam si musel umět ty role úplně přesně, jako
0: no teď taky jsem je uměl.
1: Já si myslím, že to muselo být docela martýrium hrát v cizím jazyku.
0: No to jasný je bylo, ale tam byl nějaký Jaromír Borek, herec, který byl českou původu, a ten mě to všechno překládal a vysvětloval a naučil mě to hlavně, jakože je sloveso na konci, že jo. Čili tím pádem jsem se dokázal, i vtipy jsem povídal, jo.
1: V němčině.
0: No v němčině.
1: Člověče. Když si, prosím tě, se potom po těch několika pokusech, Pavle, vrátil do tehdejší ještě Československa v 89., tak chtěl si potom asi, předpokládám, tady hrát divadlo.
0: Člověče, já jsem se vrátil sice, ale věděl jsem, že mám za 3 dny představení Burgtheatru, že se musím vrátit, protože, a to byla právě kámen úrazu, že bohužel musím jmenovat Smočka, že jo. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě, tak co teďka bude? A odpověď byla ryze česká. No co, vylez si na jeviště a hrej. Já jsem říkal, no takhle nejde jednoduše, já mám angažmá. Já musím zpátky, když mám pozejtří představení. No tak jsem absolvoval představení a potom přijel Abraham, až začneme zkoušet audienci. My jsme zkoušeli u Krejčího Šedy. Krejčí Šeda měl penzion, kde ubytovával Čechy. No a tenhle ten Šeda nám pronajal tu zkušebnu tam, kde jsme zkoušeli. No nicméně jsme to nějak naskoušeli, protože já jsem to znal. My to s Havlem dělali jako rozhlas. No.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Landovský je dnes hostem našeho mimořádného tandemu. Prosím tě, mě zajímá, že ty si rozvážel chartu s Havlem, jo?
2: Nikdo nebyl, no, Vašek mě volal, že mu prořezali brzdný hadičky, že nemůže jet. Tak jsem přijel a tam mě, já říkám, kde je ta charta? Je u kohouta. Tak jsem tam proto jel na Hradčanský náměstí, to bylo přece jenom území švýcarského konzulátu, tak jsem tam bez problému pronik a jdu zvoním na kohouta. No pak jsem zjistil, že on to nechal v bedně na odpadky. No, tam to zakryl. No to bylo geniální, že jo? Z jeho úhlu. Tam jsem to vytáhl, ten balík těch chart, dal jsem to do své příruční opytle a odjel jsem nikým nerušen do Střešovic. Tam byl štáb odjezdu s chartou. Tak jsem vlez do mince, říkám, člověče, jsou tady policajti. A to, co entaká, MVčka. Říkám, entaká, tak se podívej, jakmile se rozjedem, tak pojedou křižově za náma, to už jsme znali. A já nevím, co to do mě vyjelo, jsem říkal, ujedu. Rozjeli jsme se a já jsem jel nahoru, jako na Leninku. A najednou Vašek zařval, tamhle je schránka, nacpem tam, co můžem.
1: Jako do normální poštovní
2: schránky. No to se ukázalo jako geniální, no. Protože asi 20 těch chart došlo. Čímž prostě oni nemohli udělat, že to nebylo.

0: Posloucháte mimořádný tandem s hercem Pavlem Landovským.
1: Ty jsi nikdy neusiloval, přestože jsi měl Václava Havla za bezvadného, výborného kamaráda, nikdy jsi neusiloval o žádný post. Nechtěl jsi se stát ministrem kultury ani žádným poslancem. To tě nikdy nebralo, viď?
2: Ne, no tak samozřejmě ne, protože jsem byl ve obraze, jak říká Václav. Já vím, že když už bylo po všem, když mě vedli na státní vyznamenání, Vašek mi to přibyl a říkal, bacha, mě nepíkneš. A on se takhle naklonil ke mně a říká, no můžu říct nějakou, že s tím byly opravdu potíže. Pak on mě rozšířil, že to nosím i do hospody, to vyznamenání.
1: A nosil?
2: Ne, no tak. Vašek, když jsme spolu mluvili ten den nebo druhý nebo za týden, tak se takhle ke mně přitočil a říká, chceš být prezident? To byla jednoduchá otázka, jsem říkal, nechci, člověče. Tak jsem říkal, hele člověče, prezidentem blázníš? Podívej se, jaká tady stojí sestava. A on říká, s tím už si poradíme. No tak jsem říkal, dobrý, poraďte si, ale i když možná nebych říct, že jo, takže by to na mě šoup a pak by si s tím poradil. Tak to bylo jediný moje, jediná nabídka.
1: No ale zase ta nejvyšší, takže to se hodnotí.
2: Nechci být, no to se hodnotí. Právě se mi nezdála, že by to nebylo asi to nejchytřejší.
1: Hele Pavle, víš co, ty v současné době furt si stěžuješ, že máš problémy, ale když se takhle rozpovídáš, tak je s tebou pořád sranda. Tak
2: no jo,
1: já
2: no
1: mám, tak... to, z toho mám velkou radost. Protože, no to, a taky proč? My jsme si spolu taky zahráli, viď, sice no. S ochotníkama, ale docela hezký představení, viď. Hraješ ještě takhle, když za tebou přijdou? Jako necháš se ukecat ještě na nějaký hraní?
2: Jak můžu, když mám, teď jsem tak schromlej, že takhle bych si zahrál, když sedím, tak bych mohl hrát. No co to je hrát? Já jsem nikdy nehrál. Já jsem do rakouských éry, tak jsem dělal to, co dělám, a pak jsem z nepochopitelných důvodů začal hrát, jsem se naučil text, jsem to říkal. A to jenom díky, že jsem měl takový záchytný body, jako byl rakouský režisér Cadek.
1: Cadek?
2: Zadek, no.
1: Ano.
2: Ale tenhle ten Cadek dělal Ivanova a já jsem měl hrát Kozicha. Ležel jsem pod pianem, usínal a najednou přišel jeden Švýcar a říká, ty byl Bachtetich. Pozoruje tě, Zadek. A já jsem odevřel oči a koukám na něj takhle spod toho piana. A on říká, dich interesuje zas nicht. Samozřejmě, že mě to nezajímá. On mluvil, on zrovna vysvětloval lidem, co to je Čechov, jo. To už mě bude vysvětlovat Čechov, ještě nějaký německý hatmatilce. A víš, co on řekl? Eigentlich hast du recht. Protože věděl, kdo jsem. Že mě nemůže nikdo překvapit nějakou poznámkou, ale on věděl, co dělá.

0: chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Landovský je dnes hostem našeho mimořádného tandemu. Já bych ti nejradši popřál to, co, protože ty jsi stejný ročník, jako byl Václav Havel, to, co mu popřál Dalaj Lama. A mu popřál ještě další.
2: Tak to ať mi nepřeje Dalaj Lama.
1: A to já se tě právě
2: chci. Ránu umřu.
1: Bral bys to ještě 10 let taky? Aspoň.
2: Co bych bral? Budu si živej tak dlouho, než umřu takhle. Hlavně, aby si toho někdo všiml. Proto já říkám, že není mrtvej. Co pak je to možný o takovém člověku říkat, že je mrtvej? Ten bude žít ještě hezky dlouho.
1: Pavle, já ti přeju to samý.
2: A to je všecko?
1: A to je všecko. Tak to byla zcela mimořádná návštěva v dnešním tandemu. Pavel Landovský, herec milovaný, obdivovaný i zatracovaný, byl dnes naším hostem a přeju mu samozřejmě všecko dobré do nového roku.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

Dnes vám představím zajímavou ženu, poslední pražskou lampářku. Paní Květa Slavíková celých 21 let den co den, vlastně kolikrát ještě noc co noc, v té hodině mezi psem a vlkem, kdy tma a úsvit spolu zápasí, chodívala v uličkách a zákoutích malé strany zhášet plynové lampy. S přibývajícím soumrakem je zase chodívala rozsvěcet. Zapsala se tak do malostranské historie. Její životní příběh můžeme po nerudovsku nazvat povídkou malostranskou.

0: Jak jsem začala ty lampy, vlastně vám řeknu.
1: Vy jste bydlela na Malé Straně tehdy.
0: Ano, na Malé Straně. Jak se zpívá na Malé Straně v tom starém domě, že? Tak to skutečně to u nás tak bylo. Tam byly dvě staré pany. Ta úplně to, ta písnička, ta fara bejvala 200 let stará a byl to u toho dvoreček. A já jsem na tom dvorku tenkrát štípala dříví. Já jsem štípala dříví a šel kolem, rozsvěcuje a to byl údržbář zároveň. A jak, tak se tam u mě zastavil a říkal, pozdravil a říkal, že je volné místo u lamp, jestli bych to chtěla i dělat. No já nevím, proč mi to říkal. Já jsem říkala, ježiš, já jsem úplně byla zaražena. Já říkám, prosím vás, ale kolik se chodí? A on říkal, no to hodně brzo, to bylo zrovna leto. Ve 14.4. To byste mě musel vyprovázet, jsem říkala, jo, bych se zbláznila, bych se strachy. Já jsem si to neuměla prostě tu chvíli představit, že bych já ve 14.4. byla sama na ulici. No ale šel druhý den zase kolem, tak říkal, tak už jste si to rozmyslela. A já jsem říkala, tak víte co, tak jsem si to rozmyslela. Tak mi dal adresu, že aby šla na lampárnu a tam se přihlásila. A byl pan Melíšek, vedoucí. A on mi ještě povídá, když jsem se jako tam přihlašovala, tak on říkal, já myslím, že se vám u nás bude určitě líbit. Já jsem říkala, být po ulicích takhle brzo ráno, sama to nevím, jestli to přežiju. No ale tak jsem prostě se udala lampám. V těch lampách jsem viděla úplně kus života. Já jsem si neuměla představit, že bych jednou ty lampy skončila a když prostě přišel pan vedoucí a říkal, že už to budou sundávat ty lampy a rušit, já z toho byla, já jsem myslela, že se zblázním prostě, že to nepřežiju. A taky jsem říkala, dokud mě dá Bůh zdraví a ty lampy tak je budu dělat. Prostě nemůžu je nechat. Taky až skončily lampy, tak jsem skončila já.

0: Chodilo se brzo zasínat a dlouho zase rozsvěcet, v zimě naopak. A v letě to se chodilo ve 4:15 už jsem byla připravená nahoře na schodech, nových zámeckých schodech. Já jsem stávala taky v 2:30 a šla jsem spát taky ve 12. Bez budíku jsem se zbudila, já jsem měla tu starost prostě, abych šla.
1: Jaký to byl pocit, když jste přišla a byla ještě úplná tma?
0: No tak pro mě nějak odstrašující vůbec ne, naopak. Raději jsem chodila, když nebyla na ulici, jak se říká, ani noha. Jo? Když jsem byla sama a jenom ptáčkové ráno, ty mě vítali na schodech, už na mě čekali a zpívali a to byla, prostě pro mě to byla pohádka teda, ten vzduch a prostě ten klid a já mám ráda klid.
1: To jste se nebála?
0: Já jsem měla psa, ale někdy jsem šla i bez ní, protože třeba když lilo.
1: To by ani psa nevyhnal, ale lampářka jít musela.
0: Musela jít, a když bouřilo, nebo třeba já šla jenom v bluzi, co jsem přišla, promokla. Ježiš, ve Valčnecké ulici, když tam jsem plavala jednou, dešník jsem tam ztratila, ten plaval takhle, tam bylo vody asi tak 15 čísel nebo ještě víc. A to jsem tam lítala v té vodě, no a když nebylo ještě hotový metro, no tak ve Valčnecké nebyla ani noha, když jsem tam v letě jako přišla rozsvěcet. Ale když už udělalo metro, no tak už jako byla rušná, že jo. Tak, no tak z kraje, abych vám řekla, že jsem se trošku bála, když i s tím psem, když jsem šla, ale pak jsem se jako ostřílela, takže mě to vůbec naopak jsem vítala, když jsem znova říkám, nikoho neviděla na ulici. Nejhůř jsem chodila jako rozsvěcet, když byly ty horka, tak to bylo únavný teda. Než jsem se doplazila, musím to takhle doplazit na ten Klárov, tak tam jsem mě si musela sednout na tu zítku a sedět tam půl hodiny, abych se zpamatovala, pač to byl fofr hrozný, protože já jsem chtěla to mít včas, že jo, aby nebyl nějaký malér ve Valčnecké ulici a tak, no takže to muselo být rozsvícené. No a v zimě zase chodila jsem taky ráda v zimě, naopak radši. Ale horší to bylo, když jsem začala lampy, tak padalo hodně sněhu, to byly závěje, tak v závějích jsem se prodírala. Valčnickou tu jsem právě rozsvěcela takhle cik-cak, abych nemusela tam ubíhat. A hlavně na schodech, to byla patálie tedy. To jsem musela si, když jsem viděla, že budou zmrazky nebo tak, tak jsem si vzala ty silné ponožky a natáhla. Jinak bych to byla nesešla, ty schody. Pan vedoucí mě obdivoval. Totiž já jsem ho potkávala, výhradně mě potkával, on projížděl na motorce do té Křemencové ulice, že jsme měli tu lampárnu, tak jel na motorce z Lizolaj, bydlel v Lizolajích a on úplně žasnul, jak jsem tam byla už časně. On říkal, když jsem přišla na lampárnu, říkal, že mě obdivuje, že jsem to rozsvítila, nebo zhasla tedy, ale spíš jako zhasla, protože rozsvícení to trvá díl, že jo. Během půl hodiny ten rajon jsem měla. Ovšem, když ale lampy svítily, když ale nesvítily, já jsem měla taštičku, tam jsem měla líh, takový lampářský líh, jo, lampářský rum tedy, a byl to líh, že jo, skutečně. No a teď jsem měla takový, na konci těch tyčí byl otvor a tam se vsunulo želízko a na tom byl knot. No a já jsem teď ale tu lampu, to jsem musela dávat dobrý pozor. Byly ty dvoje lampy, byly ty kulatý, a byly ty takzvané koše, ty byly na Valčenském náměstí, na Valčenském paláci, víte, ty koše, ty byly otevřený dole. Kdežto tyhle ty kulatý lampy, jestli si pamatujete, jak, no tak tam byl jenom malý otvor a co se mně stalo dvakrát, to bylo prostě nebezpečný tohle. My jsme tomu říkali, když jsme tam dělali ten plamen, který uhas, tak jsme říkali, že napalujeme lampy, že. Nejdřív jsem musela stáhnout tu lampu na půl tlaku plynu, jo, pamatovat si, kolikrát jsem to stáhla. No a prostě pak jsem namočila ten knot do toho lampářského rumu.
1: Do lihu teda.
0: Ano. A do toho otvoru jsem nasadila to, no. A teď ale, když třeba jsem se spletla a tu lampu jsem nestáhla na půl plynu, anebo jsem to zapomněla, nebo prostě taky mi to uhasínalo, že jo? Když byl třeba vítr, tak mi to uhasínalo. To se mi stalo dvakrát v životě, ale to jsem mohla být taky slepá, že jo? Prostě se nahromadilo tolik toho plynu, teď když jsem tam dala to, tak to třísklo a ta báň se roztřískala, lítalo to sklo všechno. To se mi stalo v Letenský, tam skoro na konci, na levý straně a jednou ve Sněmovní. tam jak byla charita. Na tohle jsem musela být jako moc opatrná. U těch košů ne, tam byl ten otvor, že.
1: I nebezpečí s tou prací bylo spojeno?
0: No tak tohle to, no, jinak to bylo nebezpečné jenom kvůli tomu, aby jako ráno mě někdo nepřepadl. No taky se mě, já nevím, jestli tohle bych měla říkat.
1: A stalo se vám tady někdy něco?
0: No tak jako přímo, že by mi bylo ublíženo na těle, tak to ne ani, ale strach jsem měla. Šla jsem naproti šnelu v tom podloubí a skoro na konci, jak jsou ty telefony, tak, no, tak to mohlo být asi jako tamhle, tak nevím, takových 10 metrů, 15. Vidím mladíka. No, byly 4 hodiny a
1: ráno.
0: Ani ne, to ani nebyly, protože ve 4 jsem chodila, takže no tak prostě kolem ty 4. No a vidím mladíka, jak mě přichází. No já jsem nebyla nějak energická, abych vám řekla, tak já jsem si říkala, pane bože, no teď to nevím, co budu dělat. On byl u mě takových 5 metrů, tak se začal slíkat kalhoty, uchylnej, víte. Začal se slíkat kalhoty. Do mě vám to vyjelo, já nevím, kde se to ve mně vzalo, ta energie. Já jsem si říkala, no přece se nenechám tady přepadnout a to. Já na něj zařvala, já říkám, ty nestydo, jo. Koukej zmizet za ten roh, jo. Se zatřás, víte, on vám nevěděl, jestli si má ty kalhoty nasazovat. Dělal takhle, prosím vás, já jsem říkala, jak nezmizíš, ale rvala jsem na celou ulici. Já jsem si říkala pak, holka, kde se to v tobě nabralo? To byl jeden případ, že?
1: Člověku, když jde do tuhého, že?
0: Já jsem se nepoznávala prostě v té chvíli. Úplně jsem si říkala, já jsem bych ho objevila v stavu praštití maolema. Víte, kdyby na mě šel. To, když jste sama, že jo, nikdo, nikde, ani duše. Nejvíc jsem se bála, když jsem šla do Zlatý studně, znáte to tam? To byla ta restaurace, tak tam jsem zašla, no a teď nikdo, nikde. Tam jsem si říkala, kdyby někdo na mě počkal, tak tam za mnou vlítne a tam mě třeba dá pár facek, odpuštím.
1: Kdy jste se vůbec nejvíc bála?
0: Musím říct druhou příhodu. Existovala fáma, že existuje škrtič. Škrtič žen. Když jsem procházela rajonem, když jsem třeba rozsvěcela Josefskou ulici, tak kam jsem vlastně přišla? Do kterékoliv ulice, tak jsem slyšela jedině, je to dneska ten tady řádí, ten určitě někoho. Prostě takovýhle povídání, jenom jsem slyšela o škrtiči. Teď jsem měla před sebou rozsvěcet celou Valštinskou ulici a tam jsem se jako skutečně bála i normálně, i když jsem o škrtiči ještě neslyšela. Když jsem přišla do Valštinské ulice, dlouho tam nešla ani noha. Už jsem měla skoro tu ulici rozsvícenou a tak necelý konec a od Klárova se ke mně přibližovala postava. No já jsem zavřela oči a věřila jsem, že to špatně dopadne, že je můj konec života prostě. No tak se přibližoval, mě už začínaly skameňovat nohy, já jsem myslela, že se zblázním z toho. Tak jsem přivírala oči, no nic. Ten se přibližoval a teď viděla jsem, jak přešel z toho chodníku k polskému vyslanectví. A tam jsem byla u té lampy poslední. A on najednou vám od toho polského vyslanectví, tenhle ten dotyčnej, on se skrčil a šel skrčený proti mě, teda k té lampě. Jo. Já jsem si říkala, ježišmarja, tak už jsem byla sínala. Jsem si říkala, to je on, tak teď se loučím. A už jsem pomalu ani nevnímala, jenom tak v mátohách už jsem. No. A když se nic nedělo, tak jsem ty oči odevřela a už stál napřímenej proti mně. Díval se na mě, prohlížel si mě, no já jsem, čekala jsem, kdy na mě skočí, jo, a že mě opravdu bude škrtit. A on mi najednou povídá opilým hlasem, a to jste vy, lampářinka, teď já vás znám. Ale ta hrůza, to si nikdo neumí představit, ne. No pak, když jsem chodila se psem, tak to jsem se vůbec nebála, že jo. Ale z kraje, že jo, jsem se bála, ale pak jsem se tak ostřílela, když třeba jsem nemohla toho psa vzít, tu boxérku.
1: To je ta boxérka, kterou jste vlastně našla někde na ulici.
0: Vlastně on ji našel můj syn, on šel se mnou rozsvěcet a já jsem pro rezervu, pak jsem zachraňovala ty zvířata, když už mě přišli do cesty, tak jsem měla vždycky kousek motouzu sebou. Šla jsem na Valštinský náměstí, takhle tam je závodní jídelna vedle Valštinského paláce. Jo. A já jsem tam šla a syn za mnou přiběh a říká, mami, tamhle pod podloubím běhá boxer, já pám, tak tu máš. Motous a šupa, už.
1: Že to jste chytali do toho motouzu?
0: No, já jsem, prostě my jsme neměli obojek, nic, že jo, a ten pes taky zřejmě ani jednou neměl obojek, který psi jsem, vlčáka jsem taky jednou zachránila, všechny možný. A no tak ji uvázala, no ona se klidně, jako když k nám patří a...
1: Zůstala u vás?
0: 5 let, no já když jsem našla zvíře, tak hned jsem druhý den jako volala do útulku a hlásila, ale tu nikdo nechtěl. Zajímalo by mě do dneska, odkud byla, ona byla hubená, víte, ona měla úplně žebra znát, no. My jsme ji přivedli domů, to byl takhle pátek a už jsem měla jako nakoupinu, neměli vůbec, neděli co vařit, ani v sobotu ne, nasnědla, na co přišla, no. To byl, já bych musela brečet, když si na ně vzpomenu. To byl pejsek teda zlatý, tam mě hlídala. Já když jsem šla po schodech z hůru hasínat a v tu dobu moc osob nešlo, ale taky se nachomidlo, že náhodou šel nějaký pán. Tak šel člověk a ona nejenom uši nahoru, ne, sice měla kopírovaný, že jo, krátký, ale zvedla je a teď ani jsem neříkala, Zuzanko, hlídej mě, nebo to. Svraštila to človno, byla mohutná, to byl pes teda, víte. A víte, co ten člověk dělal? Ten nešel, ten se plížil na druhé straně úzdi úplně, ani nemohl jít strachy. Neštěkala, ale opravdu hlídačka, ale takhle děti měla strašně ráda to. Děti hladili a ona je volizovala. Skutečně byla mi vděčná, zlatá holka, opravdu zlatá, no.

0: Když někdy jdete po těch místech se podívat, kde byly ty plynové lampy, ano. Dnes jsou tam elektrické, ano. Vzpomínáte?
1: No to, já tam raději nechodím, protože já bych musela brečet. Já prostě, já nevím, no. Možná, že je to legrační, ale já jsem si s každou lampou pomalu povídala. Já jsem znala, oni měli ty lampy, že jo, pochopitelně ty kroužky. U některé lampy to bylo na pravé straně, u které na levé. A ani bych nemusela se na to dívat. No prostě jsem, tohle to jsem strašně milovala, ten kus mýho života. A potom bylo to zaměstnání ohromně zdraví. Mě vlastně ty lampy uzdravily. Protože mě bolela hlava, mě bolela strašně hlava a byla ve Střešovické nemocnici, ještě asi ve dvou nemocnicích, snad u pěti doktorů nervových a jedině ten vzduch mě uzdravil. Mě nebolela za těch 21 roku ani jednou hlava.
0: Vlastně lampy vás uzdravily.
1: Mě uzdravily a proto já snad jsem k ním tak přilnula, víte, že prostě já jsem v nich viděla, no já nevím, jak bych to řekla. No měla jsem to prostě ty lampy strašně ráda, strašně.
0: Vy jste skončila, to je už několik let.
1: No to v 85. roce. V 64. jsem nastoupila a chodila jsem 21 roku, tak to už bude teď 6 let. Pak už jsem nakonec měla, že jo, nahoře na Hradčanským, tam jsem měla 3 lampy poslední.
0: To byly ty poslední plynové lampy.
1: Poslední plynové lampy, které jsem já rozsvěcela, no, ale bylo mi hrozně. Prostě já to nemůžu vypovědět, jak mě bylo. Já jsem strašně ty lampy milovala. A vůbec to zaměstnání, no. Taky mě lidi napadli kolikrát, když třeba ta lampa nesvítila, já jsem ji ale měla hlášenou hned, ten den jsem hlásila. No a náš pan údržbář, ten měl třeba 3 ty rajony, takže nemohl onem druhý den skočit na to. No tak mě taky lidi vynadali kolikrát, no, jenže já jsem to přehlídla a jsem je nechala vejít.
0: Ale spíš vás lidé viděli rádi a potkávali vás, poznávali vás.
1: To nechci se chlubit, ale můžu říct, že jsem byla dost oblíbená, teda opravdu. Protože nakonec vám řeknu, ten plyn, když se rozsvícel, tak třeba bloky elektrický, že jo, pak to nesvítil, ale ten plyn, ten se rozsvítil vždycky. Třeba jsme měli hlášeno rozsvícit jenom, když bylo málo plynu, takže jsme tu lampu, že jo, rozsvítili a pak stahli ještě jednu. Takže tam bylo 6 těch punčošek, jsme říkali, těch světílek. A zůstali tam jenom 3, když se stáhla ta lampa znova, že jo, to se stáhla na půl plynu. Ale přece jenom jsem ty lampy tam rozsvítila, že jo, když ta elektrika, že jo, vypínala, tak třeba nesvítili kolik hodin. No a ten plyn, tak mě jako dost lidi rádi viděli, že tam nezakopnu.

0: A vy jste se narodila v Praze?
1: Já jsem narozená v Nýřanech, Nýřany u Plzně. Můj otec byl horník a tam jsem byla jenom asi do 2,5 roku a od 2,5 roku jsem v Praze, pač sestra mojí matky, sestřicem si mě vzali k sobě. Ti mě vychovávali vlastně. Já nevím, jestli bych to měla vyprávět, ale vlastní otec mě nedal v životě ani jednu korunu. A vůbec se o mě nestaral. Naopak strýc, když mě bylo asi, to jsem snad ještě nechodila do školy, mě bylo 5, jsme za ním jeli. Prostě strýc chtěl, aby podepsal ten list poručenský, takže...
0: Tatínek, otec.
1: Ano, otec, takže se mi zřekl a strýc tím pádem byl můj poručník a můžu říct, že opravdu tak, jak se o mě staral, školy mě dal, víte, obchodní školu jsem měla a staral se o mě.
0: Vy jste mi také vyprávěla, že milujete hru na housle.
1: To jsem chtěla být v životě učitelkou a tak to jsme viděli dřív v Karlíně, tak tam jsem chodila do kláštera k Cionem sestrám, jsem chodila do školy, potom u svatý Anny taky sestrám. Tam to bylo řád Karla Boromejského, takhle to měli, jo, ten bor. A u svatý Anny měli takhle zase udělený, takhle do špičky. A tam jsem chodila do toho kláštera a tam sice to byla soukromá učitelka, jo, ne

0: Doufám, že bych zahrála. No. Kromě toho, na foukací harmoniku umím hrát na tu...
1: Na tahací?
0: Taky, no protože jsem měla sestru tam za Klatovy, hostinci a ten její manžel hrál, tak mě tak trochu učil. No, já prostě miluju hudbu, to taky.
1: Učitelkou jste se nestala, protože jste se asi vdala nějak mezi tím.
0: Já vám řeknu, proč jsem se nestala učitelkou. Chodila jsem právě do Měšťanek, že jo, jak se říkalo dřív, ke svatý Aně, do Ječní ulice a tam právě byl učitelský ústav. Tam jsem jezdila z Karlína, právě strýc mi říkal, tak musíš dojíždět. Tak jsem elektrikou dojížděla k té svaté Aně a tam, že půjdu na ten učitel. Ale ovšem vtrhli se Němci a zrušili to. Takže jsem měla po učitelským ústavu. No. A strašně jsem chtěla být učitelkou, to byl můj sen životní. To jsme si hráli jako děvčata, když jsem měla kamarádky a přivedla jsem je k nám domů, že jo, tak pak tak já jsem dělala učitelku a oni museli dělat žákyně. Sázala jsem jim pětky a no, tak to se mě jako líbilo strašně, no. To mi nevyšlo, no, tak strýc předobrej, přezlatej, říkal, Větuško, nezoufej, ale tak půjdeš aspoň do té obchodní školy, moc mi to tam nesedělo, no, ale nakonec jsem tam, přece jsem to vyšla.
1: No a pak se z vás stala ta lampářka.
0: Já jsem byla taky v kanceláři, v nemocenských pojišťovnách rok. Já jsem byla taky nasazená, jsem 24. ročník. To byl ročník darovaný vůdci, tak já jsem měla jít do Německa. Tak kanceláře, já jsem byla, víte, kde je Palacká ulice?
1: No jistě.
0: Je to nynější Ústav národního zdraví a dřív se to jmenovalo Všeobecná nemocenská pojišťovna a Okresní nemocenská pojišťovna. Z revoluční se tam jde. Tam jsem byla rok a tam odsaď mě vzali, jsem byla zavolaná na pracovní úřad a nasadili mě do Valtrový továrny do Jinonic. To je nynější Motorlet. Tenkrát, když byl nálet na Prahu, tak to 14. února, tak to byl nálet na tuhletu Valtrovku, to jsme letěli jedním vchodem 5000 lidí, to byl takovej neřád ten Němec, jo, ten ředitel, ten nás jedněma dveřma, jedněma vratama, můžu říct, 5000 lidí a šlapali jsme jeden po druhým. Naštěstí nás to netrefilo, bomby spadly jinam a plno lidí asi umřelo.
2: A pak bylo po válce. Čerstvě provdaná paní Slavíková vychovávala dítě, potom další a její muž, stavitel, se domníval, že žena patří do rodiny a nemusí být zaměstnaná. Jak to dopadlo a jak si nakonec zamilovala svou práci, své plynové lampy, to už víte.
0: Co můžu říct, že jsem jako zkusila kvůli počasí, že jo, to jsem šla v Liavcích, v bouřích a lidi zalezli do baráku a já jsem musela, já jsem kolikrát měla plný oči vody, já jsem vůbec ani neviděla, musela jsem rozsvěcet. Prostě to muselo být v tu dobu rozsvícený, kdyby na mě mělo spadnout, já nevím co, tak prostě to muselo být. No tak tohle, že bylo jako nehezký, ale přesto, kdyby, já nevím, co bylo, tak přesto jsem je milovala. Já jsem ani si nebrala dovolenou. Já jsem chodila pořád. Já jsem si to neuměla představit, abych nešla na lampy.
2: Ranní šero se rozptýlilo s přibývajícím světlem nového dne a paní Květa Slavíková právě uhasila poslední lampu, poslední plynovou lampu v Praze. Nikde je už v Praze nepotkáme, plynové lampy. Odešel s nimi kousek romantiky staré Prahy. Odešly s nimi i příběhy pražských lampářů a lampářek.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Daniela Kolářová, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny.
1: Přes 40 let byla spojená s divadlem na Vinohradech. Známe ji ale z celé řady filmových či televizních rolí.
0: Důležitou stopu zanechala také v mnoha rozhlasových hrách. Hlas Daniely Kolářové si připomeneme v následujících dnech hned několikrát.
1: Od úterý 15. září nás čeká šestidílná četba na pokračování Komediantka z pera Vladislava Stanislava Rejmonta.
0: Ve středu 16. září zařazujeme hvězdný prach, který připravil Jaromír Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.

protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Medicine man.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Pěkný páteční den, věřím, že už se těšíte na volné dny a třeba i na výlet do Frenštátu pod Radhoštěm, kde je stezka Beskydské nebe. A právě tam vás zavede dnešní kolotoč. Pokud máte rádi sladká jídla, dáme vám recept našich prababiček na makové buchty. Zalistujeme filmovým kalendářem publicistky Marie Formáčkové a odborníků se zeptáme, jestli trávník škodí nebo naopak udržuje vláhu a zabraňuje růstu plevelu u ovocných stromů.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Teď se podíváme do Frenštátu pod Radhoštěm a projdeme se po visuté dřevěné lávce, která je součástí stezky nazvané Beskydské nebe. Cestou nás čekají zastavení u Bosého chodníčku, u Mařenčiny Studánky anebo přímo v korunách stromů. 3-kilometrová trasa s 8 stanovišti vede z areálu Jiřího Rašky územím malebných Horeček. Se spoluautorem naučné stezky Marianem Žárským vyrazila do lesa s mikrofonem i redaktorka Naďa Čvančarová.
1: Vy jste vybaven nějakou speciální píšťálkou, jak se tak dívám.
2: Ano, to je puštíkovka. My tou píšťálkou napodobujeme, jak se ozývá ta nejběžnější sova, která se tady vyskytuje. To je puštík obecný. Vy ho můžete vidět tady, jak vypadá, hnízdí v dutinách. Je to taková ta populární sovička, kterou známe z Tříhoříšku pro Popelku, Rozárka.
1: Jinak byste tady odhalil takový interaktivní kmen.
2: Ano, interaktivní prvek, to je vlastně život, co se skrývá pod kůrou a můžete se tady podívat do jednotlivých okýnek. My tady vlastně na tom většinou těm dětem i dospělým vysvětlíme, jak velice důležitá je funkce lesa. Většinou se vždycky ptáme, co největšího žije v lese. Málo kdo zmíní strom. A to je správná odpověď. Ten strom je opravdu nejdůležitější a váže se na něho spousta dalších věcí. Je to taková malá vesnice, takže na jednom kmeni toho stromu třeba může žít až 1000 druhů živočichů, ne kusů, ale druhů. No ale k té puštíkovce. Právě ti puštíci se nám ozývají. Třeba tady na Horečkách je můžete často slyšet už koncem února. Ten sameček, ten se ozývá takovýmto způsobem. Zatímco samička odpovídá. Takže tohle to třeba napodobujeme, právě ukazujeme dětem, že takto už můžou identifikovat tu sovu. My tady máme k sovám teda ještě jedno úplně samostatné stanoviště. Těch stanovišť tady na tom vzdušném chodníku je celkem 6. My stojíme u toho prvního. No a tím dalším stanovištěm jsou ptačí hodiny.
1: Vy jste říkal, že se teď ocitáme v jaké výšce vlastně mezi stromy?
2: Tak jsme ve výšce 16 metrů. Když bychom se potom naklonili tady uprostřed, tak bychom viděli, že je to opravdu hloubka. A zvláštností nebo zajímavostí toho chodníku je, že my jsme chtěli co nejvíce vlastně ten les šetřit. Nechtěli jsme vlastně tady budovat něco, co by vedlo k tomu, že ten les budeme kácet. Proto ten náš chodník využívá té přirozené deprese toho terénu, takže my jsme ho vybudovali na takovou roklí, pod námi teče potůček Vlčák a nad tou roklí jsme udělali jenom takovou velkou podkovu, která vlastně tvoří ten samotný asi 90-metrový chodník. No a máme přímo na dohled i ptačí budky, zrovna tady v tom sýkorníku uprostřed, tak tam třeba hnízdí sýkorky.
1: Vidím, že tady máte dokonce i dalekohledy, takže můžeme si krásně ty stromy, ptáky v nich prohlédnout zblízka.
2: To je právě, tohleto zastavení se jmenuje pohled do ptačích hnízd a tady na tom zastavení máte vlastně vystavené některé typy budek. No ale tím zajímavým je, že vy se podíváte tady dovnitř do té budky a pak je tady dalekohled a tím dalekohledem zamíříte na některou z těch budek, kterých je tady, jak jsem říkal, 22. 6 už máme obsazených těch budeček a můžete vlastně, když se hodně stišíte, vyčkat a pozorovat ty ptáky vlastně v bezprostřední blízkosti, jak hnízdí.
0: Jedno ze stanovišť na naučné stezce Beskydské nebe ve Frenštátě pod Radhoštěm nám spolu s duchovním otcem celého projektu Marianem Žárským představila naše ostravská kolegyně Naďa Čvančarová.

0: Pamatujete se na dobu zkracování sukní nebo kalhot? Nebo na slavné hrabalovo zkracování v postřižinách? I dnes se zkracuje a zrychluje kde co. A nevyhne se tomu ani náš rodný jazyk, jak nám teď potvrdí chvilka s mateřštinou. Jazykový koutek připravil kolega Vladimír Šťovíček.
1: Tentokrát si budeme povídat o slově víkendovat. Přišla k nám Helena Chýlová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Přejatá slovesa nebo slovesa odvozená od cizích podstatných jmen získávají v češtině příponu ova. Z běžných sloves tohoto typu bych připomněla třeba sportovat, telefonovat nebo financovat. V poslední době ale přibývá sloves, která vyjadřují vztah k času nebo k trávení časového období pojmenovaného substantivem. Ze stabilní součásti slovní zásoby bych připomněla sloveso nocovat, odvozené od slova noc. Nově se ale například od slova víkend odvozuje víkendovat nebo od slova prázdniny prázdninovat.
1: Asi nebudu sám, koho to zajímá. Jsou tato slova spisovna?
2: Na toto je velmi obtížné odpovědět. Některá ano, některá ne. Tradiční slovesa jako nocovat jsou spisovná, neutrální. Slovesa jako víkendovat nebo prázdninovat bych označila ještě jako substandardní, stojící na hranici spisovnosti, možná již hovorová.
1: Taková otázka do pranice. Proč jako mluvčí nevystačíme s vyjádřením strávit víkend nebo strávit prázdniny a vytváříme nová pojmenování?
2: Chceme se vyjadřovat úsporně a výhodou takto vytvořených sloves je jednoslovnost. Tento postup ale jde ještě dál a zejména v jazyce reklamy nebo marketingu se můžeme setkat i se slovem víkendování, sloužícímu k určitému ozvláštnění jazyka, které může mluvčí zaujmout. Jde vlastně o synonymní vyjádření slov víkend nebo víkendový pobyt. No a stejně tak se začíná užívat i prázdninování s významem prázdniny nebo určitá prázdninová akce.
1: Jazykový koutek pro nás přichystal Hechýl, tedy zkrátka Heleny Chýlové. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak víkendování je před námi a za námi dnešní jazykový koutek, který připravil kolega Vladimír Šťovíček. Možná, že přemýšlíte, co dobrého upečete jako sladkou dobrotu v nadcházejících volných dnech a my pro vás za pár minut máme inspiraci mákem. Upečeme makové buchty. No a teď je tady Pavel Novák a jeden týden.

0: Dnešní nahlédnutí do kuchyní našich předků bude o máku. Dozvíme se nejen, jak se pekly tradiční plněné buchty, ale taky víc o dalším využití i pěstování máku. A zaměříme se tentokrát opravdu hluboko do historie. Slovo má etnoložka Vladimíra Jakoubiová a redaktor Jaroslav Hoření.
1: Dnes si v našem povídání o kuchyni našich babiček povíme něco o máku, plodině, která má v tradiční lidové kuchyni letitou tradici. V žádné vesnické domácnosti nesměl chybět. Stal se neodmyslitelnou součástí jídelníčku a hrál důležitou roli i při různých lidových obyčejích jako symbol bohatství a hojnosti.
2: Dějiny máku sahají až ke starým Egypťanům. Jako kultovní rostlinu ji uctívali Sumerové již kolem roku 3000 před naším letopočtem. Její léčivé účinky znali staří Řekové, Indové, Arabové i Číňané.
1: První zmínka o máku u nás byla ve výměnkové smlouvě Oseckého kláštera z roku 1326. V našem regionu se mák pěstoval na polích i v zahrádkách, bílý, modrý i šedý. Sklízel se v období babího léta. Po vyklepání z makovic se sušil a následně ukládal do uzavíratelných prachotěsných nádob. V tradiční lidové kuchyni měl široké využití. Utřený v pernici nebo mletý na mlýnku se přidával především do nádivek do pečiva, do buchet, do závinu, do koláčů, ale i do bábovek a nákypů. Nemletá semínka se používala jako posyp na žemle i pecivválky, nebo se přidávala do těst, třeba na makovec nebo na bábovku. Protože semena máku obsahují velké množství tuku, lisoval se v nich v dřevěných stoupách i olej, který se používal k pečení i k vaření. Používal se také k léčebným praktikám, ale o tom si povíme jindy. Dnes si s mákem něco upečeme podle více jak 100 let starého receptu.
2: A budou to buchty s mákem. Na ty od babičky myslím, že nejen já dodnes vzpomínám, a tak si jejich chuť a vůni můžeme připomenout.
1: Budeme potřebovat 1 kilo polohrubé mouky, 1 vejce, 2 lžíce sádla, 3 lžíce cukru, 1 litr mléka, 3 deka kvasnic. Na makovou náplň mlák svaříme s mlékem, přidáme cukr, skořici a promícháme. A protože budeme kombinovat mák s tvarohem, tak na tvarohovou náplň tvaroh, šloutky a cukr rozmícháme, přidáme mléko a utřeme. Do vlažného mléka přidáme trochu cukru a droždí a zaděláme kvásek. Mouku prosejeme do mísy, přidáme sůl, cukr, vejce, teplé mléko, rozpuštěné sádlo a vykynutý kvásek. Všechno vypracujeme v hladké těsto, které necháme vykynout na teplém místě. Vykynuté těsto vyválíme a vykrájíme z něj kolečka, která naplníme náplní. Vždycky dáme lžičku máku a malou lžičku tvarohu. Zabalíme, potřeme rozpuštěným máslem a skládáme do tukem vymazaného pekáče. Necháme ještě chvíli kynout a potom pečeme v předehřáté troubě. Upečené buchty posypeme moučkovým cukrem.
0: Sliny se zbíhají a pokud se do přípravy tohoto staletého receptu pustíte, přeji vám dobrou chuť. Posloucháte Páteční kolotoč a za pár minut zalistujeme filmovým kalendářem Marie Formáčkové a mimo jiné se dozvíme, v jakém filmu se setkaly dvě bývalé filmové hvězdy a taky velcí rivalové Vlasta Burian a Oldřich Nový.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Známou melodii Řekni, kde ty kytky jsou, dospívala na Pohodě Judita Čeřovská. A my pomalu otvíráme filmový kalendář publicistky Marie Formáčkové, abychom se podívali za oponu stříbrného plátna a připomněli si některé důležité zářijové události. Slovo má kolegyně Gábina Bláhová.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: Pěkný den na Pohodových vlnách. Víte, ve kterém filmu si spolu zahráli tehdejší rivalové Vlasta Burian a Oldřich Nový? Rádi povíme a snad potěšíme i vzpomínkou na filmovou Adélku v Černobílé babičce. Teď vás ale zveme s publicistkou Marií Formáčkovou do biografu na filmovou premiéru.
3: 13. září 1940 měl premiéru film Baron Prášil. Vy určitě znáte film Barona Prášila, který natočil pan režisér Zeman, ale to není on. Tenhle ten film dneska je známý pod názvem Když Burian Prášil, ale ten název byl změněn v roce 60 právě kvůli tomu filmu Zemanově, aby se to nepletlo, tyto dva filmy. A já mluvím o tom filmu, který natočil Martin Frič s Vlastou Burianem. Je to o baronovi, který byl lovec a byl to vynikající vypravěč a bavil všechny svými historkami, ale pak se ukázalo, že má nemanželskou dceru, takže tam dojde k takové zápletce s tím jeho hříchem mládí. No, já myslím, že ten obsah známe a dost často se tenhle ten film objevuje, ale je zajímavý tím, že tam hraje jednu z velkých rolí vedle Vlasty Buriana i Oldřich Nový a to je vlastně jediný film, kde tito dva rivalové tehdejší, protože oba byli velkými hvězdami, tak se objevili v jednom filmu a celkem přátelsky prý spolu vycházeli.
2: Druhé výročí, které listujeme v našem filmovém kalendáři, se týká herečky Jitky Duškové. Na svět přišla 14. zářijový den roku 1935.
3: Vám to možná nic neřekne, ale když řeknu Adélka z Babičky, kterou natočil pan režisér František Čáp, tak už víte. A je teda zajímavé, že v mnoha článcích se objevuje, že Adélku v Babičce hrála Helena Růžičková. Ale to není pravda, Helena tam také hrála v Babičce, ale hrála holčičku Kudrnovic, to byla ta rodina, co jedli vrány. Ale Adélku hrála právě Jituška, které se tehdy tak říkalo, i se tak o ní psalo. A vlastně se dostala k filmu úplně náhodou, protože tehdy Karel Hašler hledal dětské představitele pro Babičku a nemohli najít Adélku. A pan architekt Dušek z Barandova ukázal panu Hašlerovi fotografii své neteře, zalíbila se, takže hned jeli do Frýdlantu nad Ostravicí, kde Jituška pobývala. Přivezli ji do Prahy, Jituška uspěla. Adélku zahrála krásně, roztomilá holčička. No a pak začala taková její filmová kariéra. Hned byla obsazená do filmu Pan táta Bezoušek, poté hned do filmu Host do domu. No a samozřejmě přišlo to, co její tatínek nemohl připustit, že dostala nabídku do německého filmu. Tatínek vlastenec řekl nikoliv, tam moje dcera hrát nebude a zakázal to, řekl, že je dcerka vážně nemocná a tím vlastně její kariéra filmová skončila, ale neskončil její život nějak nešťastně, protože se provdala, jmenuje se dnes Viktorínová, byla učitelkou, dokonce byla ředitelkou školy, jeden čas se svým manželem pobývala v Egyptě, kde také učila, prostě hezký život a já jsem četla pár rozhovorů s paní Viktorínovou a vzpomíná na to opravdu s úsměvem jako na krásné dětství.
2: Další filmové tváře a události si připomeneme v Kolotoči zase příští pátek v tomto čase. Naslyšenou se těší Marie Formáčková a Gábina Bláhová.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
4: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší

0: desátá na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Někteří zahrádkáři ještě sklízejí plody své práce, ostatní mají čas na údržbu a úklid zahrady. Dnes se v hobby rubrice zaměříme na podrosty ovocných stromů, jestli jim trávník škodí nebo naopak udržuje vláhu a zabraňuje prorůstání plevelu, se dozvíme od zahradníka Pavla Chlouby. Na vše podstatné se vyptala redaktorka Hanka Šoberová.
1: Tím, že zahrady jsou dneska organizovány tak, aby byly i hezké, aby to bylo ozdobné, aby to bylo takové příjemné a úhledné, tak se velmi často dělá ta chyba, že vlastně ten trávník se dostává úplně ke kmenu toho stromu. No to je velmi špatně ze dvou důvodů. První důvod, ten je takový možná podružnější, protože když se dělá údržba toho trávníku, když se ten trávník seče, takže je velmi obtížné dosekat tu trávu k tomu kmínku tak, aby to bylo hezké. No a když se to nepovede, tak potom majitel té zahrady bere do ruky strunovou sekačku a oseče to tak, aby to hezké bylo. No a tam je teda ten první problém, protože ta struna, která se otáčí v té sekačce, tak má obrovskou sílu a velmi významně poškozuje borku toho kmene. Jsou tam různé mikrotrhliny nebo i makrotrhliny. Je vidět, že ta kůra je poškozená. No a potom přes tu kůru se dostává řada houbových nemocí přímo do té rostliny a vlastně to je začátek konce pro tu rostlinu. To je jedna věc. A druhá věc, Hanko, je ta, že trávník je velmi hladový a velmi žíznivý organismus. Jinými slovy, velmi konkurenčně vůči stromu a když ta tráva roste až úplně blízko toho kmene, tak vlastně ty kořeny stromu mají málo živin, mají málo vody a co je velmi důležité, mají málo vzduchu. Takže recept na tento problém je lehce zbavit se trávníku v blízkosti kmene stromu.
2: To znamená, že vytvoříme nějaký podrost, plochu, kružnici, kterou zbavíme tedy trávníku a osázíme něčím, nebo budeme jenom plít?
1: Tak ano, máme několik možností. Ta kružnice je takový nejpřirozenější útvar, hezky se kolem toho jezdí sekačkou a také to pěkně vypadá pod tou korunou stromu, když je tam kružnice. Můžeme vlastně zvolit dvě cesty. Jedna cesta je ta, že to osázíme letničkami. To jsou rostliny, které přes léto kvetou, nemají dlouhého života, ale jejich kořeny nebývají tak aktivní a řekl bych tak agresivní, jako je to u toho trávníku. Můžeme použít nějaké půdopokryvné rostliny, třeba nějaké mochničky nebo nějaké kakosty, které vlastně fungují podobně. A nebo můžeme nechat tu kružnici opravdu úplně prázdnou, čistou, bez porostu budeme plít. Ano, i to zahrádkař občas musí podstoupit, aby jeho stromy rostly dobře a dobře prosperovaly.
0: U zahradníka Pavla Chlouby hledala odpověď ohledně podrostu ovocných stromů kolegyně Hana Šoberová.
3: Její dětský oči smutně na mě hledí, jako když to vědí, že je nechám být.

0: Severoamerický kaktus opuncie je v Česku oblíbený mezi pěstiteli díky své schopnosti odolat mrazům. Ale teď se stalo něco, z čeho mají čeští ochranáři vrásky na čele. V chráněné krajinné oblasti Pálava se tento nepůvodní mrazuvzdorný kaktus začal spontánně šířit. Severoamerická rostlina představuje hrozbu pro původní vzácné druhové složení pálavských stepí, například pro pálavské kosatce. Rostlině vyhovují stále teplejší a suší podmínky, díky kterým v oblasti nejen přežívá zimy, ale taky bohatě plodí. Její nápadně červené dužnaté plody jsou lákadlem především pro ptáky. Když přeletí na další kopec, kde kaktusová semínka vyloučí, nová nežádoucí populace kaktusů může začít bez problému růst. Smutné je, že se kaktus do volné přírody mohl dostat vědomou výsadbou, a proto ochranáři apelují na pěstitele, aby k výsadbě exotických rostlin přistupovali zodpovědně. A to je vše. Kolotoč se loučí. Přeji vám krásný víkend a brzy naslyšenou, milí posluchači.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Na Pohodě vám teď nabízíme další díl původního sci-fi rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie. V režii Jiřího Horčičky a s mnoha vynikajícími českými herci se poprvé vysílal v roce 1982.

0: Inženýr Kolda nabídne svému psychiatrovi rentgen na starosti, psychofon, který překládá lidskou řeč do jejího citového významu. Při prvních pokusech je vidět, že jde o převratný objev. Jenže po Koldovi se přihlásí paní Elza jménem zahraničních zájemců, ukazuje se, že nejde jen o překládání řeči, ale také o snímání fantazií, že po příslušném ověření na zdejších pacientech bude přístroj neocenitelnou pomůckou pro vyděrače. I Kolda sám už je zděšen možnostmi vynálezu. Sám byl odhalen jako diktátor, který chce zotročit své okolí. Navíc oznamuje, že celá akce se týká pacientky Králové, mladé inženýrky, která pracuje na tajných objevech a má zřejmě být hlavní obětí. Lékař ji chce zachránit, snaží se spolu s ní odhalit její skryté fantazie, ale bezvýsledně. Pokusí se proto vynález zničit.
1: Elza přijela až odpoledne, tedy po návalu pacientů. Ten den nebyl právě snadný. 18 párů a 6 individuálních případů bez sestry, to jest s vlastními zápisy administrativními.
2: Přepnula jsem automat, protože jsem nervózní. Kde je pokus?
1: Položila přede mě krabičku Nescafe. Nevěděla, že rozpustnou kávu nepiju. Zřejmě pracovala s drobnými dárky. Dával jsem si na čas. Nechal jsem jí další dobu stát a vyplňoval svá hlášení.
2: Kde je ta inženýrka?
1: Už tady byla.
2: Ale vždyť jsme si slíbili.
1: Nic jsem nesliboval. Ostatně by sliby nebyly nic platné. Ten aparát nefunguje.
2: Cože?
1: Přisunul jsem přední futral s Koldovým prototypem.
2: Někdo se v tom hrabal.
1: Stačil jí jediný pohled. Snad není sama kyberneticky školená. Otočil jsem se na své židli, mám totiž otáčecí židly, na které se mohou točit do kruhu, což často překvapuje zatvrzelé pacienty a mě poskytuje změnu, nový pohled na skutečnosti.
2: A jak něčemu.
1: Nemůžu váš vynález hlídat. Já nejsem detektiv. Je zde a nefunguje. Tím pro mě celá záležitost končí.
2: Zbláznil jste se? Víte vůbec, o co jde? Ještě dnes večer vám přinesu vlastní aparáty. K vám domů. Pozvete tu dámu na zkoušku tam. My dva spolu ještě musíme mluvit z očí do očí. A k tomu bude večer snad příležitost. Přijdu po večeři. Můžete informovat vaši ženu a dceru.

0: kolem páté byla už moje žena doma. Udělala mi večeři. Milánské držťky, což já rád. Dokonce jí koupila lahev vína. To jsem vůbec nečekal. I parfém z včerejška jsem cítil.
1: Přemýšlela jsem o tom. Mluvila jsem s mnoha přáteli a všichni si myslí, že máš pravdu ty.
0: Držťky mi hořkly v ústech.
1: Zatím to není žalovatelné. Proč by se nemohly takové vynálezy zkoušet? Trestné by bylo je zneužívat, samozřejmě. A kvůli tomu už někdo někde mluví s malou Irenkou.
0: Takže jsi na nás přece jen upozornila? Co pak nechápeš, že všechno ohrožuješ? Jediná cesta je dokázat, že ten aparát nefunguje, i když to nebude pravda. Trumfnout ho. Být chytřejší.
1: A jak?
0: Tím, že odhadneme, co by překládal, a sami to začneme hlásit. Pak nebude mít co překládat.
1: Prosím tě, co by takový člověk o sobě musel všechno vědět? Kde vezmeš někoho, kdo si tak dobře rozumí, že se přizná k svým nevědomým snům a nic přitom nebude potlačovat? To by musel být zkušený psycholog.
0: Zmlkla. Jistě už tuší můj motiv. Určitě si vzpomněla na náš společný pokus.
1: Snad se do toho nechceš sám namočit, aby rozdávali tvé fotografie s bůhví jakou ostudností v tvé vlastní čekárně.
0: A to mám snad radši diktovat protokoly prokurátorovi. S prudkým zvoněním vstoupila do našeho bytu prvně bezpečnost.
2: Dobrý den.
0: Jeden mladík v uniformě.
2: Dobrý den.
0: A jeden starší muž v civilu legitimovali se. Já myslel, že svou ženu udeřím. Pořád je co naznačovala, krčila rameny. A byla i vyšetřujícím nápadná.
2: My bychom rádi...
0: Předešel jsem jejich otázky. Já nemám co říct.
2: Promiňte, o čem?
3: Přicházíme kvůli inženýru Koldovi. Viděl jste ho někdy řídit auto?
0: Zavrtěl jsem hlavou, co se s tím cvokem. Zrovna teď.
4: Podle archivu zavinil 6 autohavárií. Může mluvit o štěstí, že při nich nebyl nikdo zraněn. Řidičský průkaz mu byl odebrán před 4 lety.
3: A přece řídil.
0: Co s tím mám já společného? Čekal jsem každou chvíli Elzu. Nechtěl jsem, aby se tady s nimi setkala.
4: Jel totiž k vám dneska odpoledne. Našli jsme před 2 hodinami havarovaný vůz, který mu kdysi patřil a který dal přepsat na svou matku.
0: Tu poválečnou škodovku.
3: No tak vidíte.
0: Vzpomněl jsem si na tu trosku v trávě na jeho zahradě.
4: Tak to auto znáte. Ostatně na zadním sedadle byla vaše adresa.
0: Ukazoval mi útržek papíru Koldovou rukou. Tam bylo napsáno mé jméno.
3: Máš štěstí, že se nezabil. Musel jet víc než stovkou po městě.
0: V tom krámu. Neselhali mu brzdy?
4: Brzdy? To by mu je byl musel někdo poškodit. Máte nějaké podezření?
0: Ne.
4: Ve voze je krev. Přijde možná prosit o první pomoc. Pošlete ho rovnou na okrsek. Někteří lidé by měli mít auta zakázaná jako diabetici cukra.
0: Ještě jednou si mě důkladně prohlídli, jako bych také patřil k možným sabotérům Koldova vozu. A odešli.
1: To neslyším ráda, krev.
0: Vyšetřování a nic se nevyřeší. To si navrhovala? Umíš si představit, jak bych asi těm dvěma přednášel o psychofonu, psychoskopu a psychosputniku? Je to fantastické? A musí se to taky fantasticky zlikvidovat.
1: Máme zřejmě další návštěvu.
0: Elza seděla v hale. Vedle ní babička s novým transistorovým rádiem značky Grundig a Dáša v koženém kostýmu otevírala čerstvou láhev kirše.
5: Paní Elza přinesla osvěžení.
6: Že jí to sluší.
0: Elza pohladila mou dceru po bocích jako odbornice.
6: Sama jsem ten kostým vybírala. Je sexy. To jest působí na muže, ne? Na zdraví, babi.
5: Na zdraví, kde mám tu skleničku?
6: Jsem tak ráda, že vás vidím. Budu Karlovi vypravovat.
0: Karlovi?
6: A teď snad konečně můžu říct, že přijíždím od vašeho bratra. Tady kolem nejsou žádné nepovolané uši ani štěnice, tedy mikrofony.
0: Tvářila se laskavě, Byla to najednou teta z Ameriky, vlastně ze Švýcarska. Přinesla pro malého Káju štucel na ručičky.
6: Že hezky ladí k té kombinéze. Přemýšleli jsme, jak to udělat, abyste poznali, že se s Karlem známe, aniž bychom mu museli moc psát. Tak jsme společně vybrali balík a já dneska večer přinesla doplňky.
7: Jak se ti líbí tenhle baret?
0: Zřejmě taky ladí.
7: Ke kostýmu.
8: A já jsem dostala speciální sluchátko, který můžu poslouchat svoje rádio i v noci. A neruším okolí.
0: Nalil jsem si třešňovici a trochu se mi přitom třásla ruka.
6: Na vaše zdraví.
0: A co pak od nás Karel chce? Nikdy v životě neposílal dárky zadarmo.
6: Abyste mi pomohli, to je snad jasné.
0: Takže jste s tím aparátem přijela najisto. A nastrčila toho inženýrskýho cvoka jako loutku. Vzpomněl jsem si, co říkal o věře. Chtějí se jí dostat na kobylku. Kde teď Víra je? A že by Koldu odstranili? Můj bratr přece není zločinec, jenom hochštapler, ovšem neviděl jsem ho už dlouho.
8: To jsem si celý život přála.
0: Babička se slepě usmívala, protože nezaznamenala napětí.
8: Aby mý chlapci spolupracovali, aby se měli rádi, jako když byli malí.
0: Chtěl jsem ho zabít, když jsme byli malí.
8: Tak, ale o tomhle se nežertuji.
0: Ani v nejmenším nežertuji, babi. Dneska je večer zpovídání. Jednou si ho vzala babičko do divadla a mě nechala doma. Vždycky si mu dávala přednost.
8: Ale
0: nepřerušuj mě. Vymyslel jsi tenkrát, že na mě leze chřipka. Otevřel jsem na sebe okno a vypil půl lahve benzínu. Chtěl jsem umřít. Ale dneska vím, že jsem nechtěl umřít sám. Že jsem v tom přání zabíjel Karla. Pil jsem ten benzín, abych vás oba potrestal. Tak podivně funguje lidský mozek.
8: Zasluhoval bys. Moc dobře si to pamatuju. Hráli pro Danku, kterou ty jsi viděl už třikrát. A Kája byl mladší, měl přece právo. Co já se pak kvůli tobě naponocovala? Chytil jsi něco doopravdy.
0: Tak vidíš, jak jsme se milovali, když jsme byli malí. A od té doby, co je Karel pryč, s ním nechci teprve spolupracovat. Pošleme jeho dary zpátky.
6: Já tomu nerozumím, vlastní bratr. No co vám to udělá, když nepozorovaně vyšetříte pár lidí? Ublížíte tím někomu? Váš bratr objevil aparát toho Koldy, protože se pídil po Češích. Chtěl pomoct národním géniům a vy nechcete ani...
8: Styď se,
7: tatínku.
0: Jen moje žena neříkala nic. Elza mezitím rozbalila svou aktovku a položila na stůl v hale, kde včera ležel rozpárený balík Koldův vynález. Další dáreček našeho Káji, který musí vidět pro Danku tak často jako já. Ten aparát nefunguje.
6: Kde máte tu inženýrku?
0: Nedovolím, abyste ji vydírali. Nemyslete si, že nevím o tom snímku, který jste poslala Pulverovi den po jeho návštěvě v poradně. To není vydírání?
6: Jak si můžete myslet něco podobného? Vy máte profesionální nemoc, člověče. Vidíte všude nepřátele a pronásledovatele.
0: Poslala jste tu fotografii nebo ne?
6: Poslal jí Kolda.
0: Váš zaměstnanec. Kvůli té fotografii Pulver defraudoval peníze. Co jste s nimi udělala?
6: Pulver ty peníze, přisahám, že nevím, kde je vzal. Odeslal té nešťastnici, která před lety kvůli němu přišla o místo, protože se na ní vrhal to zvíře. Hnulo se v něm svědomí, když viděl svůj snímek. Požádal o tu službu doktorku Koldovou.
8: Mně se paní Elza líbí, neměl bys jí podezřívat. První Švýcarka, kterou poznávám.
0: Švýcarka ze zdejšího poválečného baru, babičko.
8: Chovej se slušně, prosím.
0: Jen moje vlastní žena se na mě nedívala vyčítavě.
6: Takže vy jste tu inženýrku ani nepozval. No, přijela jsem zbytečně dnes večer a do Prahy vůbec. Nebude mezinárodní uznání, nebude nic.
0: Říkám, že váš aparát nefunguje.
7: Jaký aparát?
8: Tak to dokáž.
6: No jednou nefunguje, když se zbláznil psychiatr. Do koho pak?
0: Jsem ochoten podstoupit pokus na sobě. Bez nejmenších obtíží jsem si nasadil hypermoderní sluchátka, která přinesla Elza. Viděl jsem, že otvírá kufřík s obrazovkou a že se raduje. Myslela, že mě dostane a tím i věru. Začal jsem zvučným hlasem. Mýlíte se. Já znám svůj tajný sen. Řval jsem skoro. A babička s Dášou ustoupili o krok ke stěně. Elza manipulovala s relátky, protože obrazovka se nežavila. Jsem velký mák. Od té doby, Když jsem vypil ten benzín, vím, jak vládne nemoc nad životem lidí. Sním o tom, že lidi hojím. Že mě obklopují zástupy žebrající o mou pomoc. Vidím se v neolitu pomalován jako primitivové barevnými hlinkami, zdoben kůží a zuby šelem. Ale i v salonech světových metropolí obdivován nejkrásnějšími ženami jako zázračný uzdravovatel. Vždy spolu se svým rodem, svou rodinou, svým týmem. Vždy s tou dívkou v pozadí. Minehavo. Nevzdám se Minehavy. Protože teď už můžu vidět a tušit, že zemřu. Nic nemá cenu než mládí a láska. Ten snímek, po němž toužíte, je zřejmý. Líbám se. Objímám s Minehavou a kolem pláčou ti, co se mnou žili dosud. Zradil jsem je. Třeba tím i zahubil. Nevzdám se své lásky. Chutná mě tím víc. Potřebuju ji tím spíš právě proto, že vytrpíte. Taková je má fantazie, můj sen. To jsem v sobě až dosud potlačovala. Jsem velký mák bez velké matky. Ale s Minehavou. Umírám ji na klíně. To je můj snímek.
6: Tomu nerozumím.
0: Během své řeči jsem neustále pozoroval přístroj. Ano, přístroj i obrazovku. Nezapnuli se. Nebylo co překládat. Mluvil jsem za své nevědomí. Odhalil jsem svůj sen bez pomoci aparátu. Zvítězil jsem nad těmi pomůckami. Teprve po chvíli jsem si uvědomil, že moje žena pláče.
6: To je nějaký úskok.
0: Elze se v rozčilení svezla paruka do týla. Byla to plešatá dáma.
6: Tohle se ještě nestalo.
0: Opakují, že ten aparát nefunguje.
6: To bude katastrofa.
0: Elze se snažila nasadit si paruku, jako by to bylo důležitější, než se postarat o vynálezy. Dívala se přitom do zrcadla, které máme vedle vchodu na záchod. Vypadalo to, jako by šilhala.
6: Katastrofa, taky pro vašeho bratra.
0: Katastrofa, protože se nedostanete na kobylku inženýrce Králové.
6: Přestaňte si už vymýšlet.
0: Nejde vám o výzkumy akademika Honzáka, nechcete další část lupu z nádražní banky,
6: co? Ten člověk se zbláznil. On čte náš bulvární tisk a věří mu. A dokonce se podle něj chová. Jediný exemplář na světě. Měl by dostat cenu tiskařských monopolů. Abyste věděl, příteli, váš bratr dostal ten nápad s koldovým vynálezem, když četl o loupeži v nádražní bance. Ale nechtěl sám loupit. Znáte ho přece. Šlo mu o slečny. Chtěl vědět, jestli by se tím přístrojem mohli odhadnout tajné sklony slečen. Dovedete si představit, jak výnosný artikl by to byl pro Kasanovi všech věků a zemí?
0: Proto jste chtěla zkoušet Věru Královou?
8: Tak Věra... Věra je Minehava.
0: Babička vstala, nechala Grundiga na stole a poslepu se vracela do svého pokoje. Nebyla to otázka, ale zjištění skutečnosti.
6: Jestli je ten aparát skutečně kaput, je váš bratr taky kaput. Nebudou žádné dárky, žádné návštěvy, nic. To je vám snad jasné, nic.
0: Elza se konečně opanovala a začala balit svá zavazadla.
6: Rozbil jste s tou Minehavou dneska víc než porcelán.
0: Dáša ji šla vyprovodit. A nevrátila se do haly. Zůstal jsem sám se svou ženou.
1: Co chceš dělat teď?
0: Už neplakala, jen tak trochu popotála. Vždycky jsem si myslel, že je silnější než já. Že se dovede víc ovládat. Neuvědomoval jsem si sám sebe.
1: Co chceš dělat?
0: Nejradši bych se šel zabít. Skončila hra na utajené sny. Musíme žít pro to, co vidíme. Co pokládáme za skutečnost.
1: Ve skutečnosti půjdeš k ní.
0: Mám svůj kufr pod gaučem. Zbalil jsem ho už po našem prvním pokusu ten večer.
1: Ach, tak.
0: Odcházela. Ani mě nepopřála dobrou noc. zařval jsem to najednou naprosto bez důvodu. Protože aparát se už nesl do Alkronu a nebezpečí pominulo. Babička se zlobí, že jsem zkazil jeden z dalších bláznivých nápadů svého bratra. Dáša je na straně své matky, to je jasné. Nemám v tomhle bytě, kde žiju víc než 30 let, jedinou zpřízněnou duši. Ale já jsem velký mák a miluju Minehavu. Křičel jsem z plných plic a s takovou intenzitou, s jakou jsem dosud v tomhle bytě trpěl a litoval se.

0: Slyšeli jste další díl původního rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie, který měl svou premiéru už v roce 1982 s výrazným režijním rukopisem Jiřího Horčičky. V hlavních rolích účinkovali Jiří Adamíra, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jaroslava Adamová a Jana Štěpánková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

že ty, že ty jenom kvůli mě, právě mě, jenom kvůli mě, na pokání se dáš jedna.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: archivu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
1: legendárních textařů
0: a hvězdných interpretů.
1: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodová hodinka.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si těžit.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju zase dať bát, jo máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na plášť.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Čím byl bych rád? Melodie Petra Habky z filmu Růžové sny režiséra Dušana Hanáka, kterou otextoval Zdeněk Borovec, zahájila naše dnešní hudební setkání. Petr Habka mi ji nabídl koncem 70. let minulého století. 14. května letošního roku se v pražském hudebním divadle Karlín uskutečnil slavnostní večer předávání výročních hudebních cen Anděl 2013, které uděluje Akademie české populární hudby. Zatímco já jsem od pořadatelů obdržel speciální cenu za celoživotní dílo, hudební skladatel Petr Habka, který se den předtím dožil 70 let, vstoupil rozhodnutím akademiků do síně slávy. Celé naše dnešní hudební setkání bude věnováno právě Petrovi Habkovi, úspěšnému skladateli moderních šansonů, filmových melodií a velkých hitů, lvů salonů a výrazné umělecké a lidské osobnosti, jakých naše populární hudba do té doby neměla. Petr Habka je originální, typický, jedinečný, individuální.

Milovník hudby, žen a života Petr Habka se narodil v rodině operetní zpěvačky a malíře. Traduje se, že mezi jeho slavné předky patří slavný operetní skladatel Franz Lehár. Hrát na klavír se díky vrozeným vlohám prý naučil už ve 3 letech a ve 4 se už pokoušel psát první písničky. Jednou mi Petr vyprávěl, že když mu bylo 13, zjistil, že zaujme děvčata daleko víc tím, když jim ve třídě zahraje na klavír, než když jim předvede, jak umí hrát s klukama fotbal. To prý byla ona rozhodující chvíle, kdy se rozhodl pro dráhu hudebního skladatele. Od 10 hrál Petr Habka na violu a v první polovině 60. let právě hru na violu studoval na pražské konzervatoři, aby si posléze k tomuto nástroji přibral ještě zpěv. Na konzervatoři navštěvoval navíc dramatické oddělení našeho velkého oblíbence Oldřicha Nového. Později se Petr Habka přiznal, že do školy chodil vlastně jen kvůli představiteli filmového Kristiána, který mu psával káravé dopisy kvůli jeho špatné školní docházce a ze všech sil se snažil Petra na konzervatoři udržet. Petr Habka je má ve svém domě nedaleko zříceniny hradu Okoř dodnes zarámované. Profesor Oldřich Nový prý ve svém žákovi zanechal pocit, že kdykoliv by snad porušil pravidla noblesy, uvidí profesoru varovný prst. A bylo to právě dodržování těchto pravidel, čím si po celý svůj život Petr Habka získával obdiv žen. V roce 1964 složili Petr Habka s textařem Petrem Radou skladbu nazvanou Malá píseň a poslali ji do tehdejší Československé televize. Tam si ji poslechl hudební dramaturg, skladatel a pozdější úspěšný klavírista Jiří Malásek a nabídl mi ji k naspívání. Líbila se mi a tak jsem ji nahrál s velkou chutí. A zalíbila se i posluchačům, kteří ji však vzali na vědomí spíše pod náhradním názvem Bach se mi přes rameno dívá.

60. letech začal Petr Habka působit jako klavírista v malých pražských divadlech Proton, divadlo dnešního dne a Paravan. V posledně jmenovaném na sebe vůbec poprvé upozornil jako skladatel. V šesté dekádě minulého století působil ve skupině Tornádo. V letech 1967 až 70 byl dirigentem Krejčova legendárního a hned z kraje normalizace zakázaného divadla Za branou, pro které složil hudbu k inscenacím Provaz o jednom konci, Hodina lásky, Zelený papoušek a Lorenzaccio. S divadelním souborem podnikl v té době mnoho zahraničních zájezdů. Když jsem v roce 1967 naspíval Habkovu a Borovcovu píseň Oříšek pro popelku, netušil jsem, že mi pak díky filmové pohádce režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro popelku s Libuší Šafránkovou a s Pavlem Trávníčkem a díky písni Kde pak ty ptáčku hnízdo máš vstoupí zřejmě nejslavnější pohádková postava všech dob do života a do repertoáru ještě jednou.

Pro naši hudební scénu znamená v případě Petra Habky klíčový přínos především jeho dlouhodobá spolupráce s Hanou Hegerovou, v níž nalezl ideální interpretku svých šansonů a jejíž repertoár obohatil v 60. a 70. letech mimo jiné písněmi Kázání v kapli betlémské, Píseň o malíři, Pohrdání, Být tak Madonou, Penzion na předměstí, Rozvod, Svatební píseň, Hra či Já ráda vzpomínám. Zatímco jiní naši autoři, když napsali melodii, nabízeli textaři a zpěvákovi tu melodii jakousi svahilštinou, jak jsme říkali, takovou angličtinou, jakoby, aby to znělo už mezinárodně, to se to samozřejmě nabízí, tak Petr Habka opět byl typický a originální. On nabízel ty svoje melodie svahilštinou, ale francouzskou. Je me, le francouzon, le francouzon. Aby prostě dokázal, že on je chansonnier, on se liší. Zatímco v 60. letech texty psal na Habkovy melodie vesměs Petr Habka a Pavel Kopta, v následující dekádě Zdeněk Rytíř, album Hany Hegerové Potměšilý host z roku 1987, odstartovalo Habkovu dodnes trvající a mimořádně úspěšnou spolupráci s Michalem Horáčkem. Ze všech písní, které Petr Habka a Michal Horáček pro Hanu Hegerovou napsali, je jim šansonierka nejvíc vděčná za Levandulovou. Podle jejich slov to byl ten správný cajdák, po kterém vždycky toužila. A její první skutečný hit. Do té doby totiž neměla vlastně žádnou píseň, kterou by vysílal rozhlas. Pořád ze všech stran slyšela, že její písně jsou příliš náročné a tudíž se do rozhlasového vysílání moc nehodí. Až Levandulová všechno změnila a hraje se dodnes. Osobně má ale Hana Hegerová z tvorby tandemu Habka Horáček nejraději píseň Kdo by se díval na zpátek z alba Strážce plamene. Ta je podle ní zcela výjimečná.

Jsou věci, které Petr Habka nadevše miloval a miluje. Zvířata, ženy, motorky, Harley Davidson a stará auta. Staromilcem je i v oblasti filmů pro pamětníky a starých fotografií, které mají patinu zašlých časů. Sám o sobě mnohokrát prohlásil, že je vetešník. Vždycky se rád obklopoval starými věcmi a jeho dům na Okoři na mnoho lidí působí jako muzeum nebo skansen. Ví se o něm, že historické kousky sbírá, proto mu je lidé často jen tak nosí nebo je dostává jako dárky. Jeho ale stejně nejvíc baví proces jejich objevování. Tedy když někde, kde to nečeká, najde něco krásného. Nejde mu o to, aby to bylo Bůh ví jak vzácné, ale aby to na něj dýchlo atmosférou, duchem nebo příběhem. Když si jezdíval po Čechách a prosil lidi, aby ho pustili na půdy svých domů, jestli tam něco zajímavého nemají. A protože často narazil na zamítavou odpověď, neváhal a udělal si zkoušky na hubení voz a sršňu, aby mohl cizí půdy navštěvovat legálně a hledat, jestli mu tam něco nepadne do oka. Stejně jako půdy miluje Petr Habka bazary. Jeho oblíbeným bazarem byl po dlouhá léta bazar u svaté Kateřiny nedaleko pražské botanické zahrady, s jehož majitelem se dobře znal a s nímž měl ve starých věcech společnou zálibu. Rádi hádali, co na co je, případně proto hledali nové využití. A ještě jedna věc byla pro Petra Habku na bazarech nesmírně přitažlivá. Smlouvá se v nich vášnivě a divoce. Tohle všechno dobře věděl textař Zdeněk Rytíř. A tak mi v roce 1974 napsali s Petrem Habkou nádhernou baladu Dívka z obrazu.

0: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Velmi úspěšná byla spolupráce Petra Habky s filmovou režisérkou Věrou Plívovou Šimkovou. Možná si i vy ještě dnes vzpomenete na jejich filmy Jak se točí rozmaríny, Krakonoš a lyžníci, Brontosaurus, Mrkáček Čiko, Artuš, Merlin a prchlíci nebo Kruh. A nesmím zapomenout na film Páni kluci z roku 1975, ke kterému napsal scénář herec a režisér Vít Olmer. Jde o volné zpracování slavného románu Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera. Píseň Petra Habky a Zdeňka Rytíře Nestůj a pojď v interpretaci Václava Neckáře se pak tomuhle půvabnému snímku plnému humoru a letní pohody velice hodí.

0: Petr Hábka byl dvakrát ženatý a už 24 let je mu nejblíže kostýmní výtvarnice Olga Michálková, se kterou má syna Kašpara, jedno ze svých 7 dětí. Ať se ženy po jeho boku velmi často střídaly, podle mne jeho hudbě velmi prospívaly. Petr často říkával, že jediná kritika, která mu pomáhá, je chvála. A té se mu dostávalo vrchovatě od všech. Nejen od jeho přítelkyň. Michal Horáček mi vyprávěl, že ho až zaráží, jak hluboký nezájem má Petr Hábka o politiku. Jednou o něm dokonce prohlásil, Petr měl dobrý nos na politiku, že se do ní nikdy nepustil. Odmítavý postoj měl Petr Hábka po celý život také ke sportu. Jeho dlouholetá partnerka Olga Michálková ho prý viděla sportovat snad jen dvakrát. Jednou, když jel na kole, a jednou, když seděl na koni. Seděl, nikoli jel. Když se ho jeden novinář zeptal, pane Hábko, sportujete? Petr mu pohotově odpověděl, ano. Ovšem jediným mým sportem jsou skoky do tmy. Přesto má spolu s Jiřím Svobodou a Rudolfem Liškou na kontě jednu píseň s ryze sportovní tématikou. Začátkem 80. let napsali totiž pro Jiřího Korna píseň Windsurfing.
1: Ja

Od začátku 70. let se začal Petr Hapka výrazně prosazovat jako autor filmové hudby a vedle Zdeňka Lišky a Luboše Fischera se stal v této oblasti jedním z našich vůbec nejplodnějších tvůrců. Dnes má na kontě hudební doprovod k bezmála stovce celovečerních filmů a televizních seriálů. Mimořádně úspěšná byla jeho spolupráce se slovenským režisérem Jurajem Jakubiskem. Napsal hudbu k jeho filmům Nevera po slovensky a Perin Baba, ve které vytvořila hlavní roli Giulietta Masina, vynikající italská herečka a manželka slavného filmového režiséra Federica Felliniho. A nesmím zapomenout na film z roku 1983, Tisícročná včela, velkolepou ságu zednického rodu Pichandovců, odehrávající se na přelomu 19. a 20. století. Tenhle film přinesl Jurej Jakubiskovi s přispěním hudby Petra Hapky a titulní písně Běh času v podání Mariky Gombitové s textem slovenského básníka Lubomíra Feldeka po letech opět mezinárodní uznání. Tisícročná včela byla na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách oceněna Zlatým fénixem. Federace filmových klubů ve španělské Sevillě filmu udělila cenu za nejlepší film a v roce 1990 vyhlásili českoslovenští novináři tento film nejlepším filmovým dílem 80. let.

0: Už jsem se dnes zmínil o tom, že Petr Habka je známý svým zájmem o říši zvířat, svět hmyzu a motýlů. Má rád všechna zvířata a od dětských let trpěl, že si nějaké zvíře, které si zrovna oblíbil, nemohl vzít domů. Ale stejně nosíval domů kuny i sisly a starala se o ně jeho maminka, byť za to Petra peskovala. První skutečnou písničku prý složil Petr Habka v 5 letech a pojmenoval ji Maminka je kočička. Mamince ji hrával ve chvílích, kdy něco provedl a ona se na něj zlobila. Kočky se staly jeho celoživotní vášní a byly doby, kdy se na zahradě jeho dobového domu s renesančními klenbami na náměstí malebné historické vesničky Okoř proháněl pejsek Josef, Loskuták, Fredka a nějakých 20 koček. Dalším režisérem, jehož filmy si jen těžko umíme představit bez hudby Petra Habky, je Juraj Herz. Na mysli mám filmy Holky z porcelánu, Křehké vztahy, Buldoci a třešně, Gagman, Horor upír z Feratu, nebo pohádky Pana a netvor, Deváté srdce a Císařovy nové šaty. Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Pan Goldsticker byl na kompletním lékařském vyšetření. Když se vrátil 3 týdny poté, co byly všechny náročné testy dokončeny, jeho lékař povídá, na váš věk jste na tom velmi dobře. Pan Goldsticker byl těmi slovy poněkud znepokojen a tak se ptá lékaře, myslíte, že budu živ do 80, pane doktore? No, kouříte nebo pijete pivo? Se ptá doktor. O to ne, odpověděl pan Goldsticker, to jsem nikdy nedělal. Poté se lékař ptá, jíte grilované stejky či žebírka? Ne, slyšel jsem, že červené maso je velmi nezdravé, povídá Goldsticker. Trávíte hodně času na slunci, třeba hraním golfu? Ptá se lékař. Ne, to ne, povídá Goldsticker. Pak se lékař zeptá, sázíte, řídíte rychlé vozy nebo běháte za ženskými? Ne, zní odpověď. Nic z toho jsem nikdy nedělal. Lékař se pak podívá na pana Goldstickera a povídá, prosím vás, co je tohle za život? Tak proč teda se chcete dožít 80 let?
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Mějte se nádherně a nezapomeňte, že zpátky si budeme dávat film mého hudebního života znovu za týden ve stejný čas opět na dvojce Českého rozhlasu. Už teď se na vás těším. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Dokonale klenutou a romantikou velebně prosycenou tisíc mílí nikam otevřel 1. listopadovou dvoranu Tomáš Linka a zavedl nás do svého zbrusu nového bilančního dvoucédečkového projektu 40 odstínů country, který mapuje jeho suverénní pěveckou dráhu. Když si na začátku 70. let ji otevíralo angažmá v sestavě White Stars příběhem pistolníka Jesse Jamese.

Tomáš Linka a lidovka o Jesse Jamesovi v originální nahrávce z roku 1970. Záhy poté se Tomáš usadil se stavě Greenhornů, o tom tu zamířil mezi fišáky a na začátku 90. let společně s Pavlem Brimerem královal jejich verzi známé jako Cadillac. Právě tehdy zazářila v jeho podání písnička Johna Denvera Rocky Mountain High pod názvem Paní má se má.

7 hodin, 3 měsíce a 6 let.

Do úžasného tmavomodrého světa Jaroslava Ježka nás právě zavedl Mirek Paleček, který ve čtvrtek 12. listopadu oslaví rovnou 70. Jeho začátky jsou nerozlučně spojeny se silným folkovým proudem konce 60. let a spoluprací s Michálem Janíkem.

Dvojice Paleček Janík a báječně vzpomínková Když nám bylo 15 let. S letošním jarem se Mirek přihlásil 15-dílným holdem nezapomenutelným písničkám Jaroslava Ježka. Do alba Ježkárny pozval rutinovaného kytaristu Pavla Foršta a takhle nádherně hledali společně klobouk vekřový.

Mirek Paleček a z jeho letošních ješkáren stále zelený klobouk křoví, podobně zelený jako High Modřínu s Karlem Kahovcem a Country Beatem.

0: Hanzlík.
1: V neděli 20. září můžete poslouchat rozhlasové zpracování básnické prózy Nikola Šuhaj-Loupežník a kulatiny Daniely Kolářové zakončí v pondělí 21. září pořad Tandem.

Nebeští jezdci Riders in the Sky v originální nahrávce, která v roce 1949 vyvodila americké hitparádě celé 3 měsíce a během nich prosákla do celého světa. V dnešním zastavení mezi elitou vokálních skupin ji připomněl vokální kvartet Moon Man, v té době nerozlučně spojený s orchestrem solové pěvecké hvězdy Juan Manroa. O 6 let dříve zářila po jeho boku 4 Lee Sisters, třeba v hitparádově úspěšné Pojďme se ztratit, Let's Get Lost.

Nestárnoucí smutný modrý měsíc Blue Moon, který už v roce 1935 proslavil orchestr Glenna Greye v nahrávce Von Monroe s vokálním kvartetem Norton Sisters z roku 1945. Ve stejném roce se na 5 týdnů společně usadili na vrcholu hitparády ve světové premiéře dokonale zimního evergreenu Ať sněží, ať sněží, ať sněží, let it snow, let it snow, let it snow.

Na pláně country nás právě vrátil Karel Kahovec v písničce Dona Henleyho Shade of the Moon, kterou v roce 1993 předělal fešák Honza Turek na Tátův mlýn. V té době se Karel, který ve vytrvale skvělé formě zítra oslaví 69, toulal po naší elitní scéně hezky dlouho a stále zpíval Svou lásku jsem rozdal, stejně jako v roce 1967 s legendárním Flamengem.

Tomáš Linka s bluegrazovou klasikou byla Monroeova Goodbye Old Pal s báječně stylově čistým pikovaným benžem a textem Kamarád Marko Čermáka. Tehdy se psal letopočet 1971 a oba už válčili pod křídly Greenhornu Honzy Vyčítala. A na závěr dnešní dvorany se za Tomášem vydáme do nejskvělejších dob Cadillacu. V nahrávce Vendo, končím, jdu, zpívá společně s ním Pavel Brimmer.

Antonín Knis, formací Cadillac, Vendo, končím jdu s Tomášem Linkou a nezapomenutelným hromotlukem s Benžem Pavlem Brimerem, který letos 15. září odešel do nebeské dvorany slávy. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Vydejte se spolu s námi na další v pořadí 378. schůzku, kterou nám připravili toulky českou minulostí a spolu s nimi i
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: Jakož i Jaromír Ostrý.
1: Poslední slovo patřilo režisérovi.
4: Mně patří vždy poslední slovo.
1: Někomu první, jinému poslední.
4: Někdy je lépe raději mlčet.
1: Tak, tato charakteristika je, řekl bych, jakoby ulitá na životní osud u hlavní postavy dnešního dílu. A tou je
2: Jan Jesenius z Jasena. Anaxagoras, když se ho ptali, proč asi nejspíš byli podle domnění lidé stvořeni, pohlédl k nebi a ukazuje na ně prstem pravil.
3: Proto to se, jak myslím, člověk zrodil.
2: Tomuto výroku se všichni podivili, i když byl důstojný filozofa a přiznává se jim první místo nebi, věci to ve vesmíru nejvznešenější. Proto jsme se také, jakmile jsme byli k životu vzbuzeni ze země, postavili zpříma a rovně, aby se nám dostávalo poznání Boha. Což nejsou-li z nebe polní plodiny i vše ostatní, co rodí země a rovněž počasí a proměny dob? Z toho lze snadno viděti, že poslední starostí člověka jest upínati ducha na zkoumání božských děl přírody a řádně znáti, že na nebi, jež Bůh spravuje a v něm zaujímá místo vladaře, závisí vše, cokoliv vzniká na zemi. Neboť jako jsou jednotlivé věci, které tu jsou a se rodí, učiněny pro člověka nejinak než pochva pro meč, totiž obilí proto, aby přispívalo k životu, koně, aby vozili, skot, aby oral, psi, aby hlídali, ptáci a ryby, aby poskytovali potravy, ovce, aby dávali kožešinu a jejich vlna upřede na všatstvo, tak byl člověk stvořen k tomu, aby přemítal o Bohu a napodobil jej. Od něhož se mu, především právě k tomu, dostalo správného a pevného rozumu.
1: Tolik úvod spisku, věnovaného nejjasnějšímu králi českému a vyleváženým stavům slavného království.
3: Tím králem myslí autor Rudolfa II.
1: Hlubokomyslné úvahy, na první počtení či poslech jakoby předmluva k filozofické eseji.
3: Leč není tomu tak. Slova ta vážou se k popisu pitvy, konané v Praze roku 16.
1: Inu, není pitevní protokol jako pitevní protokol.
0: Doktor Jan Jesenský, po latinsku zvaný Jesenius, svým rodem z Jasena, si dal záležet, když už to dílko věnoval samotnému císaři.
2: Jako však nejvyšší tvůrce stvořil k našemu užitku rozmanité věci, tak také ty věci rozmanitým způsobem našeho ducha zvou a lákají k tomu, abychom o nich přemítali. Neboť žádný jednotlivec nemůže znáti dokonale všechno. Některým se tedy líbí pozorovati hvězdy, jiné více těší rozjímati o elementech. Některé vede záliba poznávati rostliny, někoho zase spíše vábí podivovati se rozmanitosti živočichů. Mně však, jenž cítím, že jest marné vyhledávati znalost jiných věcí, nezná-li člověk sám sebe, líbí se nade vše ostatní pozorovati jen na člověku, jak znamenitá a jak úžasná je stavitelská a tvůrčí činnost nejmoudřejšího Boha, jenž nezřídil na těle nic planého, nic přebytečného, nic, co by nebylo v nejlepším sledu a pořádku, aby tak uchovali svůj ráz a polohu v každém směru nejen všechny údy, nýbrž také jednotlivé části údů. Na těch je viděti, že jest stavba našeho těla dokonalejší než u živočichů prostých rozumů.

0: Rod Jesenských pochází z Turce.
1: Což je kraj na středním Slovensku, nazvaný podle stejnojmenného hradu. Jeho střediskem je město Martin, dříve turčianský svatý Martin.
2: Asi tak 10 kilometrů od něj na úpatí Velké Fatry leží Horné Jaseno.
0: Podle něj se jesenští nazývali.
1: V tom případě se ale měli jmenovat jasenština.
0: Asi ano, název obce se odvozuje od stromu jasanu.
2: O tom ostatně svědčí i erb jesenských. Na něm ten jasan je.
1: Jesenští byli šlechtici?
2: Erbovní list dostali 15. května roku 1562 od krále Ferdinanda I.
1: V té době byl Ferdinand snad už císař.
2: V Uhrách ho pokládali především za uherského krále.
0: Což platilo i pro Horní Uhry, jak se tehdy říkalo Slovensku.
2: V tom erbovním listu je vyjmenováno 11 jesenských, včetně Baltazara, což byl Janův otec.
1: Čím pak byl taťka?
2: No tak taťka byl zřejmě ve službách horních či komorních úřadů, které střežily nároky královské komory na výnos z dolování zlata, stříbra a mědi v oblasti kolem Banské Bystrice, Banské Štiavnice a Kremnice.
0: Středoslovenská horní města musela být chráněna a to stálo dost peněz.
2: Ty náklady nesly částečně slezští stavové.
0: Drahékovi totiž putovali mimo jiné ze středního Slovenska přes Turiec a Jablunkovský průsmyk a Těšín do Vratislavě, slezského hlavního města.
2: Byly tu tedy čilé hospodářské styky,
0: které zřejmě milého Baltazara Jesenského
1: z Jasena
0: přivedli k myšlence do toho Slezska se rovnou odstěhovat.
2: Erbovní list
0: roku 1562
2: uvádí Baltazara ještě pohromadě se všemi ostatními jesenskými, takže žil ještě stále na území Horních Uher.
0: Zatímco jeho syn Jan se narodil,
1: stalo se tak o 4 léta na to, v roce 1566,
0: už ve Vratislavi.
2: Důvod stěhování je ještě jeden.
1: A to?
2: Na slovensko-tureckém pohraničí zrovna ožila bojová činnost. Bylo tudíž bezpečnější si ty Turky držet trošku od těla.
3: V 60. letech byl Baltazar Jesenský dospělý muž. Narodil se tedy kolem roku 1540.
1: Uvažuje ve své knize o Janu Jeséniovi významný český historik profesor Josef Polišenský, autor jeseniovské monografie.
3: Tomu by odpovídalo, že žil ještě koncem 16. století, ale ve druhé polovině 90. let o něm čteme, že je nemocen patrně trvale. Někdy kolem roku 16. Baltazar, který nikdy, pokud víme, nepoužíval svůj přídomek a nezdůrazňoval svoji urozenost, zemřel. Na sklonku svého života se soudil o dům a hostinec, který vedl náhradou za nějaký nezaplacený dluh. Tento soudní spor převzal po otci Jan, doktor Jesenius, za spoluúčasti sourozenců, kteří žili ve Vratislavi. Mladý Jesenius vedl soudní spor za cenu značných nákladů bezúspěšně až do roku 1615.
1: Ještě předtím, než se stal doktorem, musel vystudovat, ne?
2: Navštěvoval ve Vratislavi vyhlášenou městskou školu u svaté Alžběty.
0: Na její učební program měl vliv sám filozof Filip Melanchthon.
2: Vratislavská latinská škola byla vynikající přípravkou pro studenty protestantských univerzit ve Wittenberce a v Lipsku. Tam měli mladíci z Vratislavie svoji burzu.
1: Co se tam prodávalo?
2: Vědění. Burza. To byla kolej vysokého učení.
3: Z alžbětinské školy vedla pravidelně cesta nadaných synků do severoněmeckého Wittenberku a severoitalské Padovy. Touto cestou šel i Jan Jesenský. Ve svých 17 letech se zapsal doslova a do písmene jako Johannes Jesenský Vratislaviensis,
1: tedy Jan Jesenský Vratislavský,
3: syn vratislavského měšťana Balcara,
1: což byl zkomolený Baltazar,
3: do matriky univerzity ve Wittenberce. Ani tehdy, ani v době, kdy už byl sám ve Wittenberce profesorem, ba i rektorem, nevidíme v univerzitních spisech, že by byl jiného než měšťanského původu.
0: Ve Wittenberce však Jan dlouho nevydržel.
1: Nelíbilo se mu tam?
0: No, bylo to už jiné než v Melanchtonově době. Univerzita se stala strážkyní luteránské pravověrnosti.
2: A hlavně nesnášenlivosti.
1: Takže kam teď?
2: Do Lipska.
3: A tak se s 19-letým Janem Jesenským, Slezanem počítaným do polského národa, setkáváme na univerzitě v Lipsku. Ani tady nenajdeme stopy po nějakém predikátu. V Lipsku pobyl Jan plné 3 roky. Studoval zde filozofii a pak medicínu pod vedením věhlasného anatoma Jiřího Waltera. Tam také započal své první pokusy o vivisekci.
4: Vivisekce je zákrok na živém zvířeti, při kterém je použita operační technika bez znecitlivění.
2: V Lipsku obhájil Jesenský svou disertaci o nesmrtelnosti duše.
0: A odešel do Itálie, kde ho čekala Padova.
3: A zde se Johannes Jesenský von Jesen z Vratislavie, studiosus naturae, čili zájemce o přírodní vědy, zapsal mezi členy obce studentů z Germánie, studujících na Padovské univerzitě. Slavné gymnázium Patavínum se koncem 16. století dělilo na učení právnické a učení filozoficko-lékařské. Toto druhé se stalo také školou Jana Jesenského, protože na něm mohl pokračovat ve svých studiích započatých v Lipsku. Padovská medicína byla tehdy nejlepší na světě. Z proslulých lékařů zde zanechal svou výraznou stopu především Nizozemec Vesalius.

0: Dominus Johannes Jesenius, jak mu v Padově obyčejně říkali, se jako student vyznačoval nadprůměrnou žízní.
1: Prosím?
0: Nedořekl jsem. Žízní povědění.
1: Ach tak.
0: Zejména jeho zájem o anatomii byl mimořádný.
1: Pitval?
0: Rád? Nadmíru. Jeho profesor Fabricio s ním měl velké problémy, protože Jesenius se spolu ještě s jinými domáhal většího počtu anatomických cvičení a pitev.
2: Jinak si Jan žil v Padově obdobně jako jeho kamarádi. Vyznačoval se žízní...
1: Povědění?
2: Teď mám na mysli tu normální žízeň.
0: Taky měl spory pro dluhy?
2: A byl prý povahy svárlivé. Rozhádal se s celým národem německým.
0: Tím se myslí studenty, kteří přišli z Germánie.
1: Proč se s nimi rafl?
2: Protože všem vyložil, že jako uherský šlechtic vyžaduje lepší zacházení.
1: Takže najednou z něj byl šlechtic?
2: Najednou si na to vzpomněl.
3: Protože se dříve nikdy svým šlechtickým původem neoháněl, stojíme před otázkou, odkud se u syna počestného vratislavského měšťana
1: a hostinského,
3: odkud se u něj vzalo poněkud pozdní povědomí šlechtické nadřazenosti. Tato dobově podmíněná pýcha urozenosti. Zdá se, že v Padově, kde se Jesenius tolik neschodoval se svými měšťanskými druhy, se snažil usilovně získat přízeň studentů šlechticů. Právě tehdy složil svoje první tištěné dílko, oslavnou elegii na odjezd českého pána Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic do Prahy. Zdeněk Vojtěch, o 2 roky mladší než Jesenius, končil tehdy svoji cestu po Evropě a vracel se domů, kde ho čekala závratná kariéra u dvora, vrcholící hodností nejvyššího kancléře Království českého.
2: Onen plod mládí svého připsal
3: božskému Rudolfovi II.
0: Daleko více se však věnoval próze, a to próze medicinské.
2: Na veřejné disputaci obhájil svoji lékařskou tézi s inspirativním názvem
3: O onemocnění žluči při třídení zimnici.
0: Téhož dne však Jesenius obhajoval i svou práci filozofickou.
2: Studoval přece na fakultě filozoficko-lékařské.
0: A ta pojednávala o nároku lidu na odpor proti tyranům.
1: A k jakému závěru v ní došel?
0: Že poddaní mají nejenom povinnosti, ale i svoje práva.
1: Jaké radostné zjištění.
0: Myslí se vůči svým vrchnostem, a jestliže panovník poruší své smluvní povinnosti a závazky, pak jsou jeho poddaní zbaveni všech povinností a závazků vůči němu.
2: Tyto myšlenky ovšem jejich autor pro jistotu zanechal v Padově, když se vracel do střední Evropy, do Prahy, neboť v tamních zeměpisných šířkách šlo přece jenom o ideje příliš radikální.
0: Do té Prahy si přijel pro titul.
1: Jaký?
0: Doktorský, dokonce tuplovaný, lékařský i filozofický.
3: Ve svém domě blízko Hradu mu ony tituly udělil císařský velkoalmužník Jakobus Chymarheus.
1: Půvabná profese, velkoalmužník. Čím pak se zabýval?
0: Korupcí ve velkém.
1: Začbral úplatky?
0: Za všecko. Především však za tituly, a to nejen vědecké, ale i za tituly falckrabat, které císař učencům uděloval.
2: Úplatkářství v Praze u dvora jenom bujelo.
0: Jan Jesenius dobře věděl, kolik takových doktores bulátí,
2: neboli doktorů vyhlášených jenom z politické moci,
0: běhá po světě.
1: I u nás takových běhá do dneška dosti.
0: Proto se nespokojil jen tak s ledajakým dekretem. Dal si zdůraznit, že má na dvojí udělený titul plné právo, a tomu dosvědčili především pražští dvorští lékaři.
3: Přes Prahu se doktor Jesenius vrátil z Padovy do Vratislavě. Nikoli však na odpočinek a rozhodně se nehodlal spokojit s poklidnou lékařskou praxí ve Slezském hlavním městě. U císařského dvora zatím zůstat nehodlal, protože tam byla pro mladého muže konkurence příliš velká. Nadějnější byla situace na kurfiřském saském dvoře v Drážďanech.
0: Ještě než se do Drážďan vypravil, připravil si tam půdu.
1: Jak se taková půda připravuje?
0: No, sepíše se spisek.
1: O čem?
0: Ku příkladu o nové a pravdivé filozofii veškerenstva.
1: Smělé téma.
0: A ten spisek se pak věnuje zdejšímu vladaři. A ten vladař poté autorovi jako výraz uznání udělí titul dvorního lékaře saských kurfiřtů.
1: To museli mít saští doktoři radost.
0: No, obrovskou.
1: Důvod?
0: On totiž Saský dvůr novou profesuru Jana Jesenia na Wittenberském vysokém učení nevybavil novými příjmy a prostředky na jeho plat.
1: Takové místo bez odpovídající mzdy není ovšem příliš lukrativní.
0: Ty peníze měly být teprve získány.
1: Jak?
0: To je to. Úsporami.
1: Na úkor?
0: Ostatních pánů profesorů.
1: Nepopulární opatření.
3: Nakonec však byl odpor profesorského sboru přece jenom zlomen a počátkem roku 1594. byl Jesenius jmenován mimořádným profesorem chirurgie a téhož roku řádným profesorem anatomie. Učednická a tovarišská léta byla u konce. Před Jeseniem se otevírala učitelská dráha na univerzitě, na níž před třemi generacemi zahájil svůj boj proti Římu doktor Martin Luther.

0: Jeseniova kariéra šla nahoru.
1: Už jako wittenberský pan profesor se oženil v rodné Vratislavi s Marií Felsovou, sestrou svého přítele z lipských studií.
0: Uplynula další dvě léta a ve svých pouhých 31 letech byl zvolen rektorem univerzity ve Wittenberce.
1: Tím pádem mohl mít svoji nástupní řeč o mravech a zákonech, kterou věnoval vévodovi.
0: Prý to bylo studenty přijato mnohem příznivěji než obvyklé otravné předčítání kázeňského řádu.
1: Netrvalo však dlouho a Jan Jesenius se seznámil se dvěma muži, kteří mu měli dát brzy podnět k nové změně jeho působiště.
0: První se jmenoval Jakob Typůst.
1: Ale jinak užíval podle tehdejší módy polatinštělé příjmení Typocius.
0: Byl to historik, který sepsal dějiny Špécka.
1: Jenže zdejšímu panu králi se nezdály dostatečné. Typocius tudíž upadl v nemilost a kariéře byl konec.
0: A to mohl být ještě rád, že si zachránil holý život.
2: I profese historika může být nebezpečná, jakož i těch, kdož historii vykládají. Prosím všechny přítomné, aby si to zapamatovali.
0: Milý Typocius pak žil v Německu a v Praze vydal dílko, ve kterém se přimlouval za zavedení daně na podporu války proti Turkům.
1: Čímž si velice šplhl u císaře Rudolfa II., pročež ho tentýž povolal do Prahy jako svého dvorního historiografa.
0: Jesenius se s ním seznámil.
1: A od té doby lze sledovat jeho zájem jak o historii, tak i o Prahu.
2: A to druhé jméno?
0: To byl dosavadní astronom krále dánského a norského, bývalý ředitel observatoře na ostrově Hven.
2: Stačí, je to jasné, Tycho Brahe. Ale jak pak se ten s Jeseniem seznámil? Bylo to v Praze?
0: Ne, ve Wittenberce. Tycho i jeho rodina tady byli několik měsíců Jeseniovými hosty.
1: Mezi ním a těmi dvěma učenci panovalo vzájemné přátelství.
0: A tak není divu, že ho ti dva pozvali v roce 1600 do Prahy.
2: Jeseniův pobyt v našem hlavním městě je obvykle spojován s první veřejně provedenou pitvou.
1: I když nešlo o první pitvu u nás, jak ukazuje korespondence pražských lékařů z poloviny 16. století a obrázky v rukopisech, které jsou ještě mnohem starší.
0: Veřejná pražská pitva však měla přece jenom velký význam.
1: Jesenius přispěl svým vystoupením ke zlomení předsudků a jeho počin byl po zásluze oslavován.
3: Aby vyšetřil činnost těla a hlavně tu, která spočívá v čití, pitval Hérofilos zaživa provinilce odsouzené k smrti, jako i my dnes z této příčiny podnikáme někdy vivisekci na zvířatech. Neboť při pitvě mrtvol dosahujeme jenom toho, čeho dosahují ti, kteří vstupují do spustošených domů, v nichž nelze nic jiného vidět než stopy někdejšího obývání. Mrtvý člověk, podle úsudku Aristotelova, není už člověkem, jako spíše jakýmsi obrazem člověka, a žádný lidský úd zbavený života už není tím, čím byl zaživa. Můžeme však zjistit, jaké v něm probíhaly činnosti orgánů a odtud lze přijít ke stopování užitku. Abychom postihli užitečnosti tělesných částí, je třeba pečlivě zkoumat jak celou část, tak i jednotlivé její součásti, jak k užitečnosti přispívají, neboli čím jsou užitečné. Položi vše tyto nutné základy, přiložme nyní ruce k dílu. Kdybychom měli dbát spíše důstojnosti, museli bychom dříve rozřezávat nejvyšší břich, totiž hlavu, ale poněvadž v nejspodnější krajině těla, zvané skutečně břichem, leží jakoby kanály a poněvadž je třeba dáti pozor, aby se některé jeho části nekazily a na to, aby zápach nepůsobil obtíže, začínám s částí břišní. Jak si slibuji při tak nesnadném díle pomoci Boží, o níž jsem prosil, tak také vás všechny bedlivě žádám o přízeň. Co na mě jest, s Boží pomocí podle svých sil budu usilovat i o názornost demonstrování, přístupnost a současně i stručnost v řeči tak, aby nikdo z vás nemusel litovat vynaloženého času.
2: Pražská anatomie neboli veřejná pitva v takzvané Rečkově koleji trvala 3 červnové dny.
0: Objektem se stal oběšenec, potrestaný předtím na hrdle.
1: První den Jesenius pitval, jak už jsme slyšeli, krajinu břišní. Den druhý se věnoval hlavě, z níž vyňal mozek. A třetí den se konala pitva srdce, plic a jater.
0: Ne všichni ji přivítali.
1: Hlavně jezuité se snažili, aby ji znemožnili.
0: Ale nakonec skutečně proběhla, a to především díky rektorovi Pražského vysokého učení, mistru Martinu Bacháčkovi a dalšímu mistrovi Adamu Zalužanskému ze Zalužana.
1: Rudolf II., ač pozván, se nezúčastnil.
2: Právě pobýval v Plzni, kam utekl před morem.
1: Mohl si však o ní přečíst ve spisku, který následujícího roku vyšel ve Wittenberce.
0: Byl honosně věnován
3: nejjasnějšímu králi českému a veleváženým stavům slavného krále.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

prosím, ať jí poví, že má v srdci trou. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.
2: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Pavel Landovský, herec a dramatik, disident a signatář Charty 77, by právě v těchto dnech oslavil 90. výročí svého narození. My si ho v Českém rozhlase Pohoda můžeme připomenout následujícím pořadem.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Dnes jsem si do studia pozval vzácného člověka, kterého mám upřímně rád. Velmi si ho vážím jako jedno z nejlepších českých herců. Pro veřejnost hraje tento muž roli bouřliváka už řadu let a hraje ho dobře. Jenom občas, když se nehlídá, člověk pozná, že má cit, že umí mít rád a že je mu někdy taky sakra zle. Všecko to umí schovat do hlasitého projevu a někdy i z prosťáren. Ale je pro mě ctí, že můžu v Tandemu přivítat milovaného a obdivovaného landňáka Pavla Landovského. Pavle, já tě vítám a zdravím.
3: Nazdar.
2: Nazdar. Kafičko už máš zamíchaný.
3: Jo.
2: Doufám, že ti bude chutnat u nás. Já jsem si tě původně chtěl pozvat do Tandemu tak jako takového běžného hosta, to znamená povídat si o běžných věcech, ale mezi tím se staly věci neběžné, takže my určitě dnes v dnešním Tandemu zavzpomínáme na tvého nejlepšího přítele Václava Havla.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Ve studiu Tandemu je dnes herec Pavel Landovský. Co udělala, Pavle, s tebou ta zpráva o tom, že Václav Havel už není mezi námi?
2: Ale je živej, že není mrtvej. Že si to prostě lidi jenom vymysleli, protože se jim to hodilo. Byla neděle, no tak nebylo o čem psát, tak napsali, že je mrtvej. A já dobře vím, že není mrtvej. A ještě dlouho nebude.
1: Pavle, kež by si měl pravdu.
2: No, ale... je to tak. On zůstal naživu. Zůstal naživu navzdory toho, že ho překládají a vzpomínají.
1: A vysvětlujou.
2: Vysvětlujou. Kladou otázky.
1: Já mám ten pocit, že celý národ mě docela překvapil, protože se zachoval úžasně, nebo aspoň respektive
2: nepředvídaně. No tak choval se úžasně, protože v téhle situaci snad není nic jiného možný, akorát já jsem napadl všechny lidi, že jsem řekl, že je živej a bude dlouho živej, no. Víc pro něj nemůžu udělat a on to ví dobře, že je tady a že to hlídá.
1: Překvapilo tě, že celý národ v podstatě stuhnul v takovém zvláštním ohromení a velmi pietně všichni chodí kolem sebe tak jako...
2: To vždycky dělají Češi, že se zhluknou, když zůstane někde nějaká díra. A tohle to zůstala, pane, v pěk představách pěkná díra a já tvrdím, že ne. Že je ještě pořád živej.

0: Posloucháte Mimořádný tandem s hercem Pavlem Landovským. Vzpomeneš si, když jsi poprvé narazil na Václava Havla vůbec, kde jste se poprvé viděli, potkali?
1: Teda přesně to ví moje bývalá žena Helena, která napsala knihu Landák, která je na můj vkus příliš učesaná.
0: Prosím tě, ale v hospodě, to se přece takhle nedá dát někam do historie.
1: No, my se
0: potkali
1: známe.
0: Se v hospodě. Všichni se myslí, že jste se potkali při nějaké intelektuální příležitosti.
1: Tak to určitě ne. Ne, protože Vašek vždycky mi říká, víš, já jsem takový tvůj přísel. A říkám, co to znamená? A říká, no, že vždycky, když někam jdeš, tak oni ty vrátný a tyhle ty už. A já takhle tam za tebou proklouznu a tím se dostanu třeba do Barbary nebo do Téčka. To byly takový ty, hlavní teda stan byla tehdejší Viola.
0: Vy jste se potkali vlastně až u příležitosti audience, jak si opravdu měřili.
1: Debák. Dej to byl kumpán.
0: Já vím, ale na divadle. Na divadle až přitom, ne?
1: Na divadle já jsem totiž měl utkylou představu, že chci, to ještě daleko před Činoherním klubem, před jeho existencí. Čili to musíme zařadit do roku 65, 66. No tak to jsme se potkávali v hospodách, že jo? To jsme prostě byli skoro furt spolu, že jo? Ty, on byl takový nočňátko, já vím, že mě Olina nenáviděla, teda Olga Havlová, protože jsem...
0: Ty se sváděl k nepravostem.
1: No tak on se sváděl sám. Olga říká, člověče, prosím tě, Vašek říkal, že je s tebou a já jsem ho potkala s tebou úplně jinde a no věděla všecko, no.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Landovský je dnes hostem našeho mimořádného tandemu. Ty jsi působil tehdy, no tak v podstatě působíš i dneska, jako takový enfant terrible, se to říká slušně, učesaně, takový zlobil. A jak působil tehdy Havel? Byl hodnej kluk takový, nebo?
2: No, on měl starosti, že jo. Vím, že mu bylo asi 22 nebo 23.
1: Kolem 20, no.
2: Jak to říkal Jirka Sikora, komu není rady, tomu není přes 20. To je jeden z nejhezčích hesel, který bych chtěl, kdyby si zaznamenal. No takže takhle jsme začali kolem těch 20. A on to byl docela dobrý kumpán.
1: A už si ho, prosím tě, tehdy vnímal jako intelektuála, co? Jako dramatika? A nebo jenom jako kamaráda?
2: Kamaráda, no. Co pak člověk věděl, co to je intelektuál a dramatik?
1: Tak když vám bylo přes 20, tak to ne.
2: No to pravda, jsme, no, psali už, no, co no. Jsme už psali, tvořili, dělali si srandu z věcí, které prostě byly nepřístojné. No a pak se toho zmocnili všechny lidi, kteří si spočítali, že by se na tom dalo něco trhnout.
1: Vážně?
2: No jasně. Od té doby, jak jsme se tam objevili, tak už nastali takový ty... A řekni Havlovi, a tohle to, a nechtěl by napsat, a já jsem napsal, a on nenapsal, a on by napsal. To už začaly takový ty všední obíhačky, co se na tom dá trhnout.
1: A to už tehdy?
2: No začalo, to začalo od jak živá. To začalo za krále Šalamouna. Už takový, hele, to je Šalamoun tadyhle vedle, to je chytrý člověk.
1: Prosím tě, Pavle, mě moc zajímá, jak vlastně došlo k tomu, že jste se sešli u toho stolu při vlastně tom prvním provedení té audience. Já to teď viděl, nedávno to dávali při příležitosti...
2: A to hrál Abraham, že jo?
1: To hrál teď už televizi Abraham.
2: Abraham,
1: ale,
2: no ale...
1: Ale to hrál Havel.
2: Ne, tam? My jsme to namluvili, to ještě nebyla televize.
1: To bylo jenom namluvený.
2: No, to jsme s Vaškem natočili těsně předtím, než mě hnali. To jsme točili, to už jsem byl prakticky venku, to už jsem měl frajpas. Vím, že jsme byli u Ládi Merty a potom mě vyvezli a vykopli a Vašek byl zavřený.

0: Ve studiu Tandemu je dnes herec Pavel Landovský. Když už seš u toho vyvezení, to opravdu oni tě popadli a vyvezli tě, jak si takhle exemplárně tě vyvezli vlastním
1: autem. Ještě hůř.
0: Vážně?
1: No jistě, já jsem byl vyvezený jak cukr. Nechci mluvit tedy o sobě, ale to byla teda evakuace. Přijel jsem přes Bystřici, tam bylo hned začal takovej v munduru esevák. Občanský průkaz, říkám, to nemám, to ani nesmíme mít sebou, mlčte. Říkám, tak mlčím, no. No a vojenskou knížku, říkám, no to taky sebou nemám, nevím, nesmím. Tak jsem tam zůstal trčet asi, tož nebylo nepříjemný, že tam přišli ty holky z té banky, tam taky měli banku, a to jsem uděloval podpisy. A mezi tím oni jeli, nebo poslali, abych odevzdala moje žena Eva Kášová, matka Jakuba, vydala můj občanský průkaz a
0: vojenskou knížku.
1: A vojenskou knížku. No a pak ten motherfucker jako udělil: opusťte území naší republiky. Říkám, počkejte, to je vaše republika, no tak to rád slyším, že to už není Československá, že to je vaše republika. Jak to vedete? Takovýhle ty drzosti, že jo? No a oni to dělali všechno tak jako takovým...
0: Exemplárně.
1: Yeah. Vím, že přišel s takovým vokem a dělal takhle...
0: To bylo co?
1: Projížděl mě...
0: Jo, jestli nemáš zbraň.
1: Vokem, jestli nemám, já nevím, po kapsách žiletky. No a takhle to exemplárně projel a potom říká: opusťte území Československé republiky. Tak jsem tam hodil jedničku, že jo? Projel jsem tu závoru a na tu závoru naskákali asi 12 těch samopalníků, který na mě mířili, když už jsem byl za tou čárou.
0: Kdyby se z náhodou chtěl vrátit ještě, jako jo?
1: No samozřejmě, no. Jsem zastavil a řvu: pojď si proto, ty! Říkám, no zapomněl jsi tady to oko. On tam nakoukl, tam na zadním se leželo to oko, který jsi tam položil.
0: To jsi měl zít jako suvenýr.
1: To jsem právě nemohl, jsem věděl, tohle to nedělej, protože ať si vomou své oči.
0: Takhle vesele vyvrcholila tahle ta neveselá epizoda tvýho života, viď?
1: No, nevím, jestli byla neveselá. No, čertví.
0: Když tě vyhazujou vodně...
1: Ze země a nevíš, kam jdeš a... Tak muselo to být hrozný asi.
0: Hrozný.
1: Ono to bylo všecko vymyšlené v tom, protože Vaška zavřeli ještě asi 4 lidi, na který nebylo vidět, že jo. Nespůsobilo to žádný skandál. A mě vyhnali, protože věděli, že horší by bylo, kdybych seděl v kriminále, protože bych tam byla živá připomínka pro svobodnou Evropu.
0: Mučedník vlastně. Tady.
1: Ano.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte mimořádný tandem s hercem Pavlem Landovským. Já kdykoliv přijedu do Vídně, my jezdíme tak vždycky do předvánoční Vídně, tak se procházím po ringu a jdu kolem Burgtheatru taky. No. A tak si vždycky vzpomenu na to, že tam si ty hrál.
2: No, hrál jsem v divadlech, jezdil jsem do Ameriky, po všech státech světa.
1: Prosím tě, ale byla to pro tebe taková jako opravdu selanka tam působit jako herec?
2: Víš, já jsem neuměl slovo německy.
1: Právě.
2: Já jsem se naučil německy ve vlaku nebo v autě, ale asi jsem něco uměl, protože jsem narozený v roce 36, my jsme si starý. A to do nás zdrtili, no. To do nás zdrtili němčinu, že jo. No tak tam ti něco zůstalo vždycky v té hlavě. Das ist ein Elefant. Wie geht es? Gets věc. No pak se to smíchalo s tou rakouskou němčinou, která už byla přilatelnější, tam už občas zabrali lidi na český slovo, takže jsem začal pomaločku tu němčinu absorbovat.
1: No ale v tom divadle, tam si musel umět ty role úplně přesně, jako
2: no když taky jsem je uměl.
1: Já si myslím, že to muselo být docela martýrium hrát v cizím jazyku.
2: No to jasný je bylo, ale tam byl nějaký Jaromír Borek, herec, který byl českou původu, a ten mě to všecko překládal a vysvětloval a naučil mě to hlavně, jakože je sloveso na konci, že jo. Čili tím pádem jsem se dokázal, i vtipy jsem povídal, jo.
1: V němčině.
2: No v němčině.
1: Člověče. Když si, prosím,

vám, až začneme zkoušet audienci. My jsme zkoušeli u Krejčího Šedy. Krejčí Šeda měl penzion, kde ubytovával Čechy. No a tenhle ten Šeda nám pronajal tu zkušebnu tam, kde jsme zkoušeli. No nicméně jsme to nějak naskoušeli, protože já jsem to znal. My to s Havlem dělali jako rozhlas.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Landovský je dnes hostem našeho mimořádného tandemu. Prosím tě, mě zajímá, že ty si rozvážel chartu.
2: S Havlem, jo?
3: Nikdo nebyl, no to Vašek mě volal, že mu prořezali brzdný hadičky, že jo, že nemůže jet. Tak jsem přijel a tam mě, já říkám, kde je ta charta? Je u Kohouta. Tak jsem tam proto jel na Hradčanský náměstí, to bylo přece jenom území švýcarského konzulátu, tak jsem tam bez problému pronik a jdu, zvoním na Kohouta. No pak jsem zjistil, že on to nechal v bedně na odpadky. No, tam to zakryl. No to bylo geniální, že jo? Z jeho úhlu. Tam jsem to vytáhl, ten balík těch chart, dal jsem to do své příruční opytle a odjel jsem nikým nerušen do Střešovic. Tam byl štáb odjezdu s chartou. Tak jsem vlez do mě, říkám, člověče, jsou tady policajti. A to, co NTK, MVčka. A říkám, NTK, tak se podívej, jakmile se rozjedem, tak pojedou křižově za náma, to už jsme znali. A já nevím, co to do mě vyjelo, jsem říkal, ujedu. Rozjeli jsme se a já jsem jel nahoru, jako na Leninku. A najednou Vašek zařval, tamhle je schránka, nacpem tam, co můžem.
1: Jako do normální poštovní
3: schránky. Do normální poštovní schránky. No to se ukázalo jako geniální, no. Protože asi 20 těch chart došlo. Čímž prostě oni nemohli udělat, že to nebylo.

0: Posloucháte mimořádný tandem s hercem Pavlem Landovským.
1: Ty jsi nikdy neusiloval, přestože jsi měl Václava Havla za bezvadného, výborného kamaráda, nikdy jsi neusiloval o žádný post. Nechtěl jsi se stát ministrem kultury ani žádným poslancem. To tě nikdy nebralo, viď?
2: Ne, no tak samozřejmě ne, protože jsem byl ve obraze, jak říká Václav. Já vím, že když už bylo po všem, když mě vedli na státní vyznamenání, Vašek mi to přibyl a říkal, bachat mě nepíneš. A on se takhle naklonil, že mě říká, no můžu říct, ale nějakou, že s tím byly opravdu potíže. Pak on mě rozšířil, že to nosím i do hospody, to vyznamenání.
1: A nosil?
2: Ne, no tak. Vašek, když jsme spolu mluvili ten den, nebo druhý, nebo za týden, tak se takhle ke mně přitočil a říká, chceš být prezident? To byla jednoduchá otázka, jsem říkal, ale chci, člověče. Tak jsem říkal, hele, člověče, prezidentem blázníš? Podívej se, jaká tady stojí sestava. A on říká, s tím už si poradíme. No tak jsem říkal, dobrý, poraďte si, ale i když možná nebych říct, že jo, takže by to na mě šoup a pak by si s tím poradil. Tak to bylo jediná nabídka.
1: No ale zase ta nejvyšší, takže to se hodnotí.
2: Nechceš být, no to se hodnotí. Právě se mi nezdála, že by to nebylo asi to nejchytřejší.
1: Hele Pavle, víš co, ty v současné době furt si stěžuješ, že máš problémy, ale když se takhle rozpovídáš, tak je s tebou pořád sranda. Tak
2: no jo.
1: Z toho mám velkou radost. Protože no to, my jsme si spolu taky zahráli, viď, sice no. S Ochotníkama, ale docela hezký představení, viď. Hraješ ještě takhle, když za tebou přijdou? Jako necháš se ukecat ještě na nějaký hraní?
2: Jak můžu, když mám teď jsem tak schromlej, že takhle bych si zahrál, když sedím, tak bych mohl hrát. No co to je hrát? Já jsem nikdy nehrál. Já jsem do rakouských éry, tak jsem dělal to, co dělám a pak jsem z nepochopitelných důvodů začal hrát, jsem se naučil text, jsem se říkal. A to jenom díky, že jsem měl takový záchytný body, jako byl rakouský režisér Cadek.
1: Cadek?
2: Zadek, no.
1: Ano.
2: Ale tenhle ten Cadek dělal Ivanova a já jsem měl hrát Kozicha. Ležel jsem pod pianem, usínal a najednou přišel jeden Švýcar a říká, ty byl Bachtetich. Pozoruje tě, Cadek. A já jsem odevřel oči a koukám na něj takhle spod toho piana. A on říká, dich interesuje zas nicht. Samozřejmě, že mě to nezajímá. On mluvil, on se rovno vysvětloval lidem, co to je Čechov, jo. To už mě bude vysvětlovat Čechov ještě v nějaký německý hatmatilce. A víš, co on řekl? Eigentlich hast du recht. Protože věděl, kdo jsem. Že mě nemůže nikdo překvapit nějakou poznámkou, ale on věděl, co dělá.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

kdybych byl Renoirem, dívko zlatá. Nakreslím tě, než se rozedním.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Landovský je dnes hostem našeho mimořádného tandemu. Já bych ti nejradši popřál to, co, protože ty jsi stejný ročník, jako byl Václav Havel, to, co mu popřál Dalaj Lama. A mu popřál ještě další.
2: Tak to ať mi nepřeje Dalaj Lama.
1: A to já se tě právě
2: chci, ráno umřu.
1: Bral bys to ještě 10 let taky? Aspoň.
2: Co bych bral? Budu si živej tak dlouho, než umřu takhle. Hlavně, aby si toho někdo všiml. Proto já říkám, že není mrtvej. Co pak je to možný o takovém člověku říkat, že je mrtvej? Ten bude žít ještě hezky dlouho.
1: Pavle, já ti přeju to samý.
2: A to je všecko?
1: A to je všecko. Tak to byla zcela mimořádná návštěva v dnešním tandemu. Pavel Landovský, herec milovaný, obdivovaný i zatracovaný, byl dnes naším hostem a přeju mu samozřejmě všecko dobré do nového roku.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pojem krása je velmi komplikovaný a do dnešního dne neexistuje jeho ucelený a všeobecně platný výklad. Je to však pojem nejvyšší hodnoty a najdeme ho v mnoha písních. Některé jsme vybrali do dnešního pořadu Muziky muziky, další díl zařadíme brzy. Píseň Třeboň, město krásné napsali Áda Školka a Vladimír Salčák. Slyšeli jsme ji v podání Valda Ufinky. Co si vlastně představujeme, když někdo vysloví slovo krása? Kdo dokáže říci, co to krása vlastně je? A shodneme se na tom, co je krásné? Ve všem určitě ne. Každý máme svůj vkus a úhel pohledu. Jistě se ale shodneme na tom, že i žízeň může být krásná. Písničku o tom napsali Antonín Bulka a Václav Vocásek. Zpívají Jiří Bárta a Stáňa Foštová a Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech.

Tuhle písničku vymyslel kapelník myslivecké kapely Atlas Miroslav Čepický, který ji také společně s trumpetistou Václavem Faltýnem naspíval. Najdete ji na albu Atlasu se stejnojmenným názvem Krásně je nám na světě. Nám je spolu krásně zase zpívají v další písni solisté Waldoufinky. Písnička je od Karla Waldoufa a Bohuslava Nádvorníka, autora takových textů jako Tvé vlasy kvetou, maminko, Svítá, svítá, Tři bílé břízy, Vesnice spí nebo Pampelišky.

Písnička dozněla, hráli nám Babouci a my můžeme na závěr dnešního pořadu Muziky muziky, který je už po třetí ovšem, co je krásné, slyšet ještě jednu krásnou hudbu, i když, jak už bylo řečeno, pojem krása je sám o sobě velmi složitý. Vysvětlit jej takovým způsobem, aby fungoval univerzálně na cokoliv, co právě nazýváme krásným, se dosud nepovedlo. Jaroslav Kopejtko se s vámi loučí, přeji vám, ať je vám krásně všude tam, kde posloucháte rádio vašeho kraje, třeba v Neměnicích, Semněvicích, Pocinovicích nebo Vešlovicích, a posíláme vám krásnou skladbu od Josefa Tumse s názvem Abend in Böhmerwald, hraje soubor Die kleine Blechmusik. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

Dnes vám představím zajímavou ženu, poslední pražskou lampářku. Paní Květa Slavíková celých 21 let den co den, vlastně kolikrát ještě noc co noc, v té hodině mezi psem a vlkem, kdy tma a úsvit spolu zápasí, chodívala v uličkách a zákoutích malé strany zhášet plynové lampy. S přibývajícím soumrakem je zase chodívala rozsvěcet. Zapsala se tak do malostranské historie. Její životní příběh můžeme po nerudovsku nazvat povídkou malostranskou.

0: Jak jsem začala ty lampy, vlastně vám řeknu.
1: Vy jste bydlela na Malé Straně tehdy.
0: Ano, na Malé Straně, jak se zpívá na Malé Straně v tom starém domě, že? Tak to skutečně to u nás tak bylo. Tam byly dvě starý pany. To úplně to, ta písnička, to fara bývala 200 let stará a byl to u toho dvoreček. A já jsem na tom dvorku tenkrát štípala dříví. Já jsem štípala dříví a šel kolem, rozsvěcuje a to byl údržbář zároveň. A jak, tak se tam u mě zastavil a říkal, pozdravil a říkal, že je volné místo u lamp, jestli bych to chtěla i dělat. No já nevím, proč mi to říkal. Já jsem říkala, ježiš, já jsem úplně byla zaražena. Já říkám, prosím vás, ale kolik se chodí? A on říkal, no to hodně brzo, to bylo zrovna leto. Ve 14.4. Já říkám, ježiš, to byste mě musel vyprovázet, jsem říkala, jo. Bych se zbláznila, bych se strachy... Já jsem si to neuměla prostě tu chvíli představit, že bych já ve 14.4. byla sama na ulici. No ale šel druhý den zase kolem, tak říkal, tak už jste si to rozmyslela. A já jsem říkala, tak víte co, tak jsem si to rozmyslela. Tak mi dal adresu, že abych šla na lampárnu a tam se přihlásila. A byl pan Melíšek, vedoucí. A on mi ještě povídá, když jsem se jako tam přihlašovala, tak on říkal, já myslím, že se vám u nás bude určitě líbit. Já jsem říkal, být po ulicích takhle brzo ráno, sama to nevím, jestli to přežiju. No ale tak jsem prostě se udala lampám. V těch lampách jsem viděla úplně kus života. Já jsem si neuměla představit, že bych jednou ty lampy skončila a když prostě přišel pan vedoucí a říkal, že už to budou sundávat ty lampy a rušit, já z toho byla, já jsem myslela, že se zblázním prostě, že to nepřežiju. A taky jsem říkala, dokud mě dá Bůh zdraví a ty lampy, tak je budu dělat. Prostě nemůžu je nechat. Taky až skončily lampy, tak jsem skončila já.

0: stačilo.
1: Chodilo se brzo zasínat a dlouho zase rozsvěcet, v zimě naopak. A v letě to se chodilo ve 4:15, už jsem byla připravená nahoře na schodech, nových zámeckých schodech. Já jsem stávala taky v 2:30 a šla jsem spát taky ve 12. Bez budíku jsem se zbudila, já jsem měla tu starost prostě, abych šla.
2: Jaký to byl pocit, když jste přišla a byla ještě úplná tma?
1: No tak pro mě nějak ostrašující vůbec ne, naopak. Raději jsem chodila, když nebyla na ulici, jak se říká, ani noha. Jo? Když jsem byla sama a jenom ptáčkové ráno, ty mě vítali na schodech, už na mě čekali a zpívali a to byla, prostě pro mě to byla pohádka teda, ten vzduch a prostě ten klid a já mám ráda klid.
2: To jste se nebála?
1: Já jsem měla psa, ale někdy jsem šla i bez ní, protože třeba když lilo.
2: To by ani psa nevyhnal, ale lampářka jít musela.
1: Musela jít, a když bouřilo, nebo třeba já šla jenom v bluzi, co jsem přišla, promokla. Ježiš, ve Valčnecké ulici, když tam jsem plavala jednou, dešník jsem tam ztratila, ten plaval takhle, tam bylo vody asi tak 15 čísel nebo ještě víc. A to jsem tam lítala v té vodě, no a když nebylo ještě hotový metro, no tak ve Valčnecké nebyla ani noha, když jsem tam v letě jako přišla rozsvěcet. Ale když už udělalo metro, no, tak už jako byla Rušná, že jo. Tak, no tak z kraje, abych vám řekla, že jsem se trošku bála, když i s tím psem, když jsem šla, ale pak jsem se jako ostřílela, takže mě to vůbec naopak jsem vítala, když jsem znova říkám, nikoho neviděla na ulici. Nejhůř jsem chodila jako rozsvěcet, když byly ty horka, tak to bylo únavný teda. Než jsem se doplazila, musím to takhle doplazit na ten Klárov, tak tam jsem mě si musela sednout na tu zítku a sedět tam půl hodiny, abych se zpamatovala, pač to byl fofr hrozný, protože já jsem chtěla to mít včas, že jo, aby nebyl nějaký malér ve Valštinské ulici a tak, no takže to muselo být rozsvíce. No a v zimě zase chodila jsem taky ráda v zimě, naopak radši, ale horší to bylo, když jsem začala lampy, tak padalo hodně sněhu, to byly závěje, tak v závějích jsem se prodírala. Valštinskou tu jsem právě rozsvěcela takhle cik-cak, abych nemusela tam ubíhat. A hlavně na schodech, to byla patálie tedy. To jsem musela si, když jsem viděla, že budou zmrazky nebo tak jsem si vzala ty silné ponožky a natáhla. Jinak bych to byla nesešla, ty schody. Pan vedoucí mě obdivoval. Totiž já jsem ho potkávala, výhradně mě potkával, on projížděl na motorce do té Křemencové ulice, že jsme měli tu lampárnu, tak jel na motorce z Lizolaj, bydlel v Lizolajích. A on úplně žasnul, jak jsem tam byla už časně. On říkal, když jsem přišla na lampárnu, on říkal, že mě obdivuje, že jsem to rozsvítila, nebo zhasla tedy, ale spíš jako zhasla, až rozsvícení to trvá díl, že jo. Během půl hodiny ten rajon jsem měla. Ovšem, když ale lampy svítily, když ale nesvítily, já jsem měla taštičku, tam jsem měla líh, takový lampářský líh, jo, lampářský rum tedy, a byl to líh, že jo, skutečně. No a teď jsem měla takový, na konci těch tyčí byl otvor a tam se vsunulo želízko a na tom byl knot. No a já jsem teď ale tu lampu, to jsem musela dávat dobrý pozor. Byly ty dvoje lampy, byly ty kulatý, a byly ty takzvané koše, ty byly na Valštinském náměstí, na Valštinském paláci, víte, ty koše, ty byly otevřený dole. Kdežto tyhle ty kulatý lampy, jestli si pamatujete, no tak tam byl jenom malý otvor a co se mně stalo dvakrát, to bylo prostě nebezpečný tohle. My jsme tomu říkali, když jsme tam dělali ten plamen, který uhas, tak jsme říkali, že napalujem lampy, že. Nejdřív jsem musela stáhnout tu lampu na půl tlaku plynu, jo, pamatovat si, kolikrát jsem to stáhla. No a prostě pak jsem namočila ten knot do toho lampářského rumu.
2: Do lihu teda.
1: Ano. A do toho otvoru jsem nasadila to, no. A teď ale, když třeba jsem se spletla a tu lampu jsem nestáhla na půl plynu, anebo jsem to zapomněla, nebo prostě taky mi to uhasínalo, že jo? Když byl třeba vítr, tak mi to uhasínalo. To se mi stalo dvakrát v životě, ale to jsem mohla být taky slepá, že jo? Prostě se nahromadilo tolik toho plynu, teď když jsem tam dala to, tak to třísklo a ta báň se roztřískala, lítalo to sklo všechno. To se mi stalo v Letenský, tam skoro na konci, na levý straně a jednou ve Sněmovní. tam jak byla charita. Na tohle jsem musela být jako moc opatrná. U těch košů ne, tam byl ten otvor, že...
2: I nebezpečí s tou prací bylo spojeno?
1: No tak tohleto, no, jinak to bylo nebezpečný jenom kvůli tomu, aby jako ráno mě někdo nepřepadl. No taky se mě, já nevím, jestli tohle bych měla říkat.
2: A stalo se vám tady někdy něco?
1: No tak jako přímo, že by mi bylo ublíženo na těle, tak to ne ani, ale strach jsem měla. Šla jsem naproti šnelům v tom podloubí a skoro na konci, jak jsou ty telefony, tak, no, tak to mohlo být asi jako tamhle, tak tam je takových 10 metrů, 15. Vidím mladíka. No, byly 4 hodiny a
2: ráno.
1: Ani ne, to ani nebyly, protože ve 4 jsem chodila, takže no tak prostě kolem ty 4. No a vidím mladíka, jak mě přichází. No já jsem nebyla nějak energická, abych vám řekla, tak já jsem si říkala, pane bože, no teď to nevím, co budu dělat. On byl u mě takových 5 metrů, tak se začal slíkat kalhoty, uchylnej, víte. Začal se slíkat kalhoty. Do mě vám to vyjelo, já nevím, kde se to ve mně vzalo, ta energie. Já jsem si říkal, no přece se nenechám tady přepadnout a to. Já na něj zařvala, já říkám, ty nestydo, jo. Koukej zmizet za ten roh, jo. Se zatřás, víte, on vám, nevěděl, jestli si má ty kalhoty nasazovat. Dělal takhle, prosím vás, já jsem říkala, jak nezmizíš, ale řvala jsem na celou ulici. Já jsem si říkala pak, holka, kde se to v tobě nabralo? To byl jeden případ, že?
2: Člověku, když jde do tuhého, že?
1: Já jsem se nepoznávala prostě v té chvíli. Úplně jsem si říkala, já jsem bych objevila v stavu praštití maholema. Víte, kdyby na mě šel. To, když jste sama, že jo, nikdo, nikde, ani duše. Nejvíc jsem se bála, když jsem šla do Zlatý studně, znáte to tam? To byla ta restaurace, tak tam jsem zašla, no a teď nikdo, nikde, tam jsem si říkala, kdyby někdo na mě počkal, tak tam za mnou vlítne a tam mě třeba dá pár facek, odpuští.
2: Kdy jste se vůbec nejvíc bála?
1: Musím říct druhou příhodu. Existovala fáma, že existuje škrtič. Škrtič žen. Když jsem procházela rajonem, když jsem třeba rozsvěcela Josefskou ulici, tak kam jsem vlastně přišla? Do kterékoliv ulice, tak jsem slyšela jedině, je to dneska, ten tady řádí, ten určitě někoho. Prostě takovýhle povídání, jenom jsem slyšela o škrtiči. Teď jsem měla před sebou rozsvěcet celou Valštinskou ulici a tam jsem se jako skutečně bála i normálně, i když jsem o škrtiči ještě neslyšela. Když jsem přišla do Valštinské ulice, dlouho tam nešla ani noha. Už jsem měla skoro tu ulici rozsvícenou a tak necelý konec a od Klárova se ke mně přibližovala postava. No já jsem zavřela oči a věřila jsem, že to špatně dopadne, že je můj konec života prostě. No tak se přibližoval, mě už začínaly skameňovat nohy, já jsem myslela, že se zblázním z toho. Tak jsem přivírala oči, no nic. Ten se přibližoval a teď viděla jsem, jak přešel z toho chodníku k polskému vyslanectví. A tam jsem byla u té lampy poslední. A on najednou vám od toho polského vyslanectví, tenhle ten dotyčnej, on se skrčil a šel skrčený proti mě, teda k té lampě. Jo. Já jsem si říkala, ježišmarja, tak už jsem byla sínala. Já jsem si říkala, to je on, tak teď se loučím. A už jsem pomalu ani nevnímala, jenom tak v mátohách už jsem. No, a když se nic nedělo, tak jsem ty oči odevřela a on už stál napříjmenej proti mě. Díval se na mě, prohlížel si mě, no já jsem, čekala jsem, kdy na mě skočí, jo, a že mě opravdu bude škrtit. A on mi najednou povídá opilým hlasem, a to jste vy, lampářinka, teď já vás znám. Ale ta hrůza, to si nikdo neumí představit, ne. No pak, když jsem chodila se psem, tak to jsem se vůbec nebála, že jo. Ale z kraje, že jo, jsem se bála, ale pak jsem se tak ostřílela, když třeba jsem nemohla toho psa vzít, tu boxérku.
2: To je ta boxérka, kterou jste vlastně našla někde na ulici.
1: Vlastně on ji našel můj syn, on šel se mnou rozsvěcet a já jsem pro rezervu, pak jsem zachraňovala ty zvířata, když už mě přišli do cesty, tak jsem měla vždycky kousek motouzu sebou. Šla jsem na Valštinský náměstí, takhle tam je závodní jídelna vedle Valštinského paláce. Jo. A já jsem tam šla a syn za mnou přiběh a říká, mami, tamhle pod podloubím běhá boxer, já pám, tak tu máš. motous a šupa, už.
2: To jste chytali do toho motouzu?
1: No, já jsem, prostě my se neměli v obojek nic, že jo, a ten pes taky zřejmě ani jednou neměl obojek, který psi jsem, vlčáka jsem taky jednou zachránila, všechny možný. A no tak ji uvázala, no ona se klidně, jako když k nám patří a...
2: Zůstala u vás?
1: 5 let, no já když jsem našla zvíře, tak hned jsem druhý den jako volala do útulku a hlásila, ale tu nikdo nechtěl. Zajímalo by mě do dneska, odkud byla, ona byla hubená, víte, ona měla úplně žebra znát, no. My jsme ji přivedli domů, to byl takhle pátek a už jsem měla jako nakoupinu, neměli vůbec, neděli co vařit, ani v sobotu ne, nasnědla, na co přišla, no. Já bych musela brečet, když si na ní vzpomenu. To byl pejsek teda zlatý, tam mě hlídala. Já když jsem šla po schodech vzhůru hasínat a v tu dobu moc osob nešlo, ale taky se nachomidlo, že náhodou šel nějaký pán. Tak šel člověk a ona nejenom uši nahoru, ne, sice měla kopírovaný, že jo, krátký, ale zvedla je a teď ani jsem neříkala, Zuzanko, hlídej mě, nebo to. Svraštila to človno, byla mohutná, to byl pes teda, víte. A víte, co ten člověk dělal? Ten nešel, ten se plížil na druhé straně úzdi úplně, ani nemohl jít strachy. Neštěkala, ale opravdu hlídačka, ale takhle děti měla strašně ráda to. Děti hladili a ona je volizovala. Skutečně byla mi vděčná, zlatá holka, opravdu zlatá, no.

0: Když někdy jdete po těch místech se podívat, kde byly ty plynové lampy, ano. Dnes jsou tam elektrické, ano. Vzpomínáte?
1: No to, já tam raději nechodím, protože já bych musela brečet. Já nevím, no. Možná, že je to legrační, ale já jsem si s každou lampou pomalu povídala. Já jsem znala, oni měli ty lampy, že jo, pochopitelně ty kroužky. U některé lampy to bylo na pravé straně, u které na levé. A ani bych nemusela se na to dívat. No prostě jsem, tohleto jsem strašně milovala, ten kus mýho života. A potom bylo to zaměstnání ohromně zdraví. Mě vlastně ty lampy uzdravily. Protože mě bolela hlava. Mě bolela strašně hlava a byla ve Střešovické nemocnici, ještě asi ve dvou nemocnicích, snad u pěti doktorů nervových. A jedině ten vzduch mě uzdravil. Mě nebolela za těch 21 roku ani jednou hlava.
0: Vlastně lampy vás uzdravily.
1: Mě uzdravily a proto já snad jsem k ním tak přilnula, víte, že prostě já jsem v nich viděla, no já nevím, jak bych to řekla. No měla jsem to prostě ty lampy strašně ráda, strašně.
0: Vy jste skončila, to je už několik let.
1: No to v 85. roce. V 64. jsem nastoupila a chodila jsem 21 roku, tak to už bude teď 6 let. Pak už jsem nakonec měla, že jo, nahoře na Hradčanským, tam jsem měla 3 lampy poslední.
0: To byly ty poslední plynové lampy.
1: Poslední plynové lampy, které jsem já rozsvěcela, no, ale bylo mi hrozně. Prostě já to nemůžu vypovědět, jak mě bylo. Já jsem strašně ty lampy milovala. A vůbec to zaměstnání, no. Taky mě lidi napadli kolikrát, když třeba ta lampa nesvítila, já jsem ji ale měla hlášenou hned, ten den jsem hlásila. No a náš pan údržbář, ten měl třeba 3 ty rajony, takže nemohl onem druhý den skočit na to. No tak mě taky lidi vynadali kolikrát, no jenže já jsem to přehlídla a jsem je nechala vejít.
0: Ale spíš vás lidé viděli rádi a potkávali vás, poznávali vás.
1: To nechci se chlubit, ale můžu říct, že jsem byla dost oblíbená, teda opravdu. Protože nakonec vám řeknu, ten plyn, když se rozsvícel, tak třeba bloky elektrický, že jo, pak to nesvítil, ale ten plyn, ten se rozsvítil vždycky. Třeba jsme měli hlášeno rozsvícit jenom, když bylo málo plynu, takže jsme tu lampu, že jo, rozsvítili a pak stahli ještě jednu, takže tam bylo 6 těch punčošek, jsme říkali, těch světílek. A zůstali tam jenom 3, když se stáhla ta lampa znova, že jo, to se stáhla na půl plynu. Ale přece jenom jsem ty lampy tam rozsvítila, že jo, když ta elektrika, že jo, vypínala, tak třeba nesvítili kolik hodin, no a ten plyn, tak mě jako dost lidi rádi viděli, že tam nezakopnou.

0: a vy jste se narodila v Praze?
1: Já jsem narozená v Nýřanech, Nýřany u Plzně. Můj otec byl horník a tam jsem byla jenom asi do 2,5 roku a od 2,5 roku jsem v Praze, pač sestra mojí matky, sestry jsem si mě vzali k sobě, ti mě vychovávali vlastně. Já nevím, jestli bych to měla vyprávět, ale vlastní otec mě nedal v životě ani jednu korunu a vůbec se o mě nestaral. Naopak strýc, když mě bylo asi, to jsem snad ještě nechodila do školy, mě bylo 5, jsme za ním jeli, prostě strýc chtěl, aby podepsal ten list poručenský, takže...
0: Tatínek, otec.
1: Ano, otec, takže se mi zřekl a strýc tím pádem byl můj poručník a můžu říct, že opravdu tak, jak se o mě staral, školy mě dal, víte, obchodní školu jsem měla a staral se o mě.
0: Vy jste mi také vyprávěla, že milujete hru na housle.
1: To jsem chtěla být v životě učitelkou a tak to jsme viděli dřív v Karlíně, tak tam jsem chodila do kláštera k Cionem sestrám, jsem chodila do školy, potom u svatý Anny taky sestrám. Tam to bylo řád Karla Boromejského, takhle to měli, jo, ten úbor. A u svatý Anny jsme měli takhle zase udělaný, takhle do špičky. A tam jsem chodila do toho kláštera a tam sice to byla soukromá učitelka, jo, ne Siona sestra, ta už jsem od 4. třídy učila, kvůli tomu, že chci být učitelkou, tak jsem musela jako na ty housle se učit hrát, no. No nehraju jak nějaký virtuos, to ne, ale hrála bych, no. Moc mi to nebavilo, abych vám řekla, já jsem milovala klavír a tak, ale když jsem jako to učitelkou chtěla být, no, tak jsem snažila to vydržet.
0: Takže si do dneška zahrajete.
1: No tak teď jsem už nehrála kolik let, ale troufnu si, že bych, já totiž tam nemám skoro žádný struny na těch houslích, ale když bych si ty struny opatřila, tak doufám, že bych zahrála. No. Kromě toho, na foukací harmoniku umím hrát na tu.
0: Na tahací?
1: Taky, no protože jsem měla sestru tam za Klatovy, hostinci a ten její manžel hrál, tak mě tak trochu učil. No já prostě miluju hudbu, to taky.
0: Učitelkou jste se nestala, protože jste se asi vdala nějak mezi tím.
1: Ne, já vám řeknu, proč jsem se nestala učitelkou. Chodila jsem právě do Měšťanek, že jo, jak se říkalo dřív, ke svatý Aně, do Ječní ulice a tam právě byl učitelský ústav. Tam jsem jezdila z Karlína, právě strýc mi říkal, tak musíš dojíždět. Tak jsem elektrikou dojížděla k té svaté Aně a tam, že půjdu na ten učitelek. Ale ovšem vtrhli se Němci a zrušili to. Takže jsem měla po učitelským ústavu, no. A je strašně jsem chtěla být učitelkou, to byl můj sen životní. To, jsme si hráli jako děvčata, když jsem měla kamarádky a přivedla jsem je k nám domů, že jo, tak pak tak, já jsem dělala učitelku a oni museli dělat žákyně. Sázala jsem jim 5 a no, tak to se mě jako líbilo strašně, no. To mi nevyšlo, no, tak strýc předobrej, přezlatej, říkal, Větuško, nezoufej, ale tak půjdeš aspoň do té obchodní školy. Moc mi to tam nesedělo, no, ale nakonec jsem tam, přece jsem to vyšla.
0: No a pak se z vás stala ta lampářka.
1: Já jsem byla taky v kanceláři, v nemocenských pojišťovnách rok. Já jsem byla taky nasazená, jsem 24. ročník. To byl ročník darovaný vůdci, tak já jsem měla jít do Německa. Tak kanceláře, já jsem byla, víte, kde je Palacká ulice?
0: No, no jistě.
1: Je to nynější Ústav národního zdraví a dřív se to jmenovalo Všeobecná nemocenská pojišťovna a Okresní nemocenská pojišťovna. Z revoluční se tam jde. Tam jsem byla rok a tam odsaď mě vzali, jsem byla zavolená na pracovní úřad a nasadili mě do Valtrový továrny do Jinonic. To je nynější Motorlet. Tenkrát, když byl nálet na Prahu, tak to 14. února, tak to byl nálet na tuhletu Valtrovku, to jsme letěli jedním vchodem 5000 lidí, to byl takový neřád ten Němec, jo, ten ředitel, ten nás jedníma dveřma, jedníma vratama, můžu říct, 5000 lidí a šlapali jsme jeden po druhým. Naštěstí nás to netrefilo, bomby spadly jinam a plno lidí asi umřelo.
2: A pak bylo po válce. Čerstvě provdaná paní Slavíková vychovávala dítě, potom další a její muž, stavitel, se domníval, že žena patří do rodiny a nemusí být zaměstnaná. Jak to dopadlo a jak si nakonec zamilovala svou práci, své plynové lampy, to už víte.
1: Co můžu říct, že jsem jako zkusila kvůli počasí, že jo, to jsem šla v Liavcích, v bouřích a lidi zalezli do baráku a já jsem musela, já jsem kolikrát měla plný oči vody, já jsem vůbec ani neviděla, ale musela jsem rozsvěcet. Prostě to muselo být v tu dobu rozsvícený, kdyby na mě mělo spadnout, já nevím co, tak prostě to muselo být. No tak tohle, že bylo jako nehezký, ale přesto, kdyby já nevím, co bylo, tak přesto jsem je milovala. Já jsem ani si nebrala dovolenou. Já jsem chodila pořád. Já jsem si to neuměla představit, abych nešla na Lampinu.
2: Hraní šero se rozptýlilo s přibývajícím světlem nového dne a paní Květa Slavíková právě uhasila poslední lampu, poslední plynovou lampu v Praze. Nikde je už v Praze nepotkáme, plynové lampy. Odešel s nimi kousek romantiky staré Prahy. Odešly s nimi i příběhy pražských lampářů a lampářek.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Na Pohodě vám teď nabízíme další díl původního sci-fi rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie. V režii Jiřího Horčičky a s mnoha vynikajícími českými herci se poprvé vysílal v roce 1982.

0: Inženýr Kolda nabídne svému psychiatrovi rentgen na starosti, psychofon, který překládá lidskou řeč do jejího citového významu. Při prvních pokusech je vidět, že jde o převratný objev. Jenže po Koldovi se přihlásí paní Elza jménem zahraničních zájemců, ukazuje se, že nejde jen o překládání řeči, ale také o snímání fantazií, že po příslušném ověření na zdejších pacientech bude přístroj neocenitelnou pomůckou pro vyděrače. I Kolda sám už je zděšen možnostmi vynálezu. Sám byl odhalen jako diktátor, který chce zotročit své okolí. Navíc oznamuje, že celá akce se týká pacientky Králové, mladé inženýrky, která pracuje na tajných objevech a má zřejmě být hlavní obětí. Lékař ji chce zachránit, snaží se spolu s ní odhalit její skryté fantazie, ale bezvýsledně. Pokusí se proto vynález zničit.
1: Elza přijela až odpoledne, tedy po návalu pacientů. Ten den nebyl právě snadný. 18 párů a 6 individuálních případů bez sestry, to jest s vlastními zápisy administrativními.
2: Přepnula jsem automat, protože jsem nervózní. Kde je pokus?
1: Položila přede mě krabičku Nescafe. Nevěděla, že rozpustnou kávu nepiju. Zřejmě pracovala s drobnými dárky. Dával jsem si na čas. Nechal jsem jí delší dobu stát a vyplňoval svá hlášení.
2: Kde je ta inženýrka?
1: Už tady byla.
2: Ale vždyť jsme si slíbili.
1: Nic jsem nesliboval. Ostatně by sliby nebyly nic platné. Ten aparát nefunguje.
2: Cože?
1: Přisunul jsem přední futral s Koldovým prototypem.
2: Někdo se v tom hrabal.
1: Stačil jí jediný pohled. Snad není sama kyberneticky školená. Otočil jsem se na své židli, mám totiž otáčecí židly, na které se mohou točit do kruhu, což často překvapuje zatvrzelé pacienty a mě poskytuje změnu, nový pohled na skutečnosti.
2: A jak něčemu.
1: Nemůžu váš vynález hlídat. Já nejsem detektiv. Je zde a nefunguje. Tím pro mě celá záležitost končí.
2: Zbláznil jste se? Víte vůbec, o co jde? Ještě dnes večer vám přinesu vlastní aparáty. K vám domů. Pozvete tu dámu na zkoušku tam. My dva spolu ještě musíme mluvit z očí do očí. A k tomu bude večer snad příležitost. Přijdu po večeři. Můžete informovat vaši ženu a dceru.
1: Zná tedy i mou rodinu. Kolem páté byla už moje žena doma. Udělala mi večeři. Milánské držťky, což já rád. Dokonce jí koupila lahev vína. To jsem vůbec nečekal. I parfém z včerejška jsem cítil.
3: Přemýšlela jsem o tom. Mluvila jsem s mnoha přáteli a všichni si myslí, že máš pravdu ty.
1: Držťky mi hořkly v ústech.
3: Zatím to není žalovatelné. Proč by se nemohly takové vynálezy zkoušet? Trestné by bylo je zneužívat, samozřejmě. A kvůli tomu už někdo někde mluví s malou Irenkou.
1: Takže si na nás přece jen upozornila? Co pak nechápeš, že všechno ohrožuješ? Jediná cesta je dokázat, že ten aparát nefunguje, i když to nebude pravda. Trumfnout ho. Být chytřejší.
3: A jak?
1: Tím, že odhadneme, co by překládal, a sami to začneme hlásit. Pak nebude mít co překládat.
3: Prosím tě, co by takový člověk o sobě musel všechno vědět? Kde vezmeš někoho, kdo si tak dobře rozumí, že se přizná k svým nevědomým snům a nic přitom nebude potlačovat? To by musel být zkušený psychol.
1: Zmlkla. Jistě už tuší můj motiv. Určitě si vzpomněla na náš společný pokus.
3: Snad se do toho nechceš sám namočit, aby rozdávali tvé fotografie s bůhví jakou ostudností v tvé vlastní čekárně.
1: A to mám snad radši diktovat protokoly prokurátorovi. S prudkým zvoněním vstoupila do našeho bytu prvně bezpečnost.
4: Dobrý den.
1: Jeden mladík v uniformě.
5: Dobrý den.
1: A jeden starší muž v civilu. Legitimovali se. Já myslel, že svou ženu udeřím. Pořád je co naznačovala, krčila rameny. A byla i vyšetřujícím nápadná.
5: My bychom rádi...
1: Předešel jsem jejich otázky. Já nemám co říct.
5: Promiňte, o čem?
4: Přicházíme kvůli inženýru Koldovi. Viděl jste ho někdy řídit auto?
1: Zavrtěl jsem hlavou, co se s tím cvokem? Zrovna teď?
5: Podle archivu zavinil 6 autohavárií. Může mluvit o štěstí, že při nich nebyl nikdo zraněn. Řidičský průkaz mu byl odebrán před 4 lety.
4: A přece řídil.
1: Co s tím mám já společného? Čekal jsem každou chvíli Elzu. Nechtěl jsem, aby se tady s nimi setkala.
5: Jel totiž k vám dneska odpoledne. Našli jsme před 2 hodinami havarovaný vůz, který mu kdysi patřil a který dal přepsat na svou matku.
1: Tu poválečnou škodovku.
4: No, tak vidíte.
1: Vzpomněl jsem si na tu trosku v trávě na jeho zahradě.
5: Tak to auto znáte. Ostatně na zadním sedadle byla vaše adresa.
1: Ukazoval mi útržek papíru Koldovou rukou. Tam bylo napsáno mé jméno.
4: Má štěstí, že se nezabil. Musel jet víc než 100 po městě.
1: V tom krámu. Neselhali mu brzdy?
5: Brzdy? To by mu je byl musel někdo poškodit. Máte nějaké podezření?
1: Ne.
5: Ve voze je krev. Přijde možná prosit o první pomoc. Pošlete ho rovnou na okrsek. Někteří lidé by měli mít auta zakázaná jako diabetici cukr.
1: Ještě jednou si mě důkladně prohlídli, jako bych také patřil k možným sabotérům Koldova vozu. A odešli.
6: To neslyším ráda, krev.
1: Vyšetřování a nic se nevyřeší. To si navrhovala? Umíš si představit, jak bych asi těm 2 přednášel o psychofonu, psychoskopu a psychosputniku? Je to fantastické? A musí se to taky fantasticky zlikvidovat.
3: Máme zřejmě další návštěvu.
1: Elza seděla v hale, vedle ní babička s novým transistorovým rádiem značky Grundig a Dáša v koženém kostýmu otevírala čerstvou láhev kirše.
7: Paní Elza přinesla osvěžení.
2: Že jí to sluší.
1: Elza pohleděla mou dceru po bocích jako odbornice.
2: Sama jsem ten kostým vybírala, je sexy. To jest působí na muže, ne? Na zdraví, babi.
7: Na zdraví, kde mám tu skleníčku?
2: Jsem tak ráda, že vás vidím. Budu Karlovi vypravovat.
1: Karlovi?
2: A teď snad konečně můžu říct, že přijíždím od vašeho bratra. Tady kolem nejsou žádné nepovolané uši ani štěnice, tedy mikrofony.
1: Tvářila se laskavě. Byla to najednou teta z Ameriky, vlastně ze Švýcarska. Přinesla pro malého Káju štucel na ručičky.
2: Že hezky ladí k té kombinéze. Přemýšleli jsme, jak to udělat, abyste poznali, že se s Karlem známe, aniž bychom mu museli moc psát. Tak jsme společně vybrali balík a já dneska večer přinesla doplňky.
7: Jak se ti líbí tenhle barek?
1: Zřejmě taky ladí.
7: Ke kostýmu.
8: A já jsem dostala speciální sluchátko, který můžu poslouchat svoje rádio i v noci. A neruším okolí.
1: Nalil jsem si třešňovici a trochu se mi přitom třásla ruka.
2: Na vaše zdraví.
1: A co pak od nás Karel chce? Nikdy v životě neposílal dárky zadarmo.
2: Abyste mi pomohli, to je snad jasné.
1: Takže jste s tím aparátem přijela najisto. A nastrčila toho inženýrskýho cvoka? Jako loutku. Vzpomněl jsem si, co říkal o Věře. Chtějí se jí dostat na kobylku. Kde teď Věra je? A že by Koldu odstranili? Můj bratr přece není zločinec, jenom hochštapler, ovšem neviděl jsem ho už dlouho.
8: To jsem si celý život přála.
1: Babička se slepě usmívala, protože nezaznamenala napětí.
8: Aby mý chlapci spolupracovali, aby se měli rádi, jako když byli malí.
1: Chtěl jsem ho zabít, když jsme byli malí.
8: Tak, ale o tomhle se nežertuji.
1: Ani v nejmenším nežertuji, babi. Dneska je večer zpovídání. Jednou si ho vzala babičko do divadla a mě nechala doma. Vždycky si mu dávala přednost.
8: Ale
1: nepřerušuj mě. Vymyslel jsi tenkrát, že na mě leze chřipka. Otevřel jsem na sebe okno a vypil půl lahve benzínu. Chtěl jsem umřít. Ale dneska vím, že jsem nechtěl umřít sám. Že jsem v tom přání zabíjel Karla. Pil jsem ten benzín, abych vás oba potrestal. Tak podivně funguje lidský mozek.
8: Zasluhoval bys. Moc dobře si to pamatuju. Hráli pro Danku, kterou ty jsi viděl už 3x. A Kája byl mladší, měl přece právo. Co já se pak kvůli tobě naponocovala? Chytil jsi něco doopravdy.
1: Tak vidíš, jak jsme se milovali, když jsme byli malí. A od té doby, co je Karel pryč, s ním nechci teprve spolupracovat. Pošleme jeho dary zpátky.
2: Já tomu nerozumím, vlastní bratr. No co vám to udělá, když nepozorovaně vyšetříte pár lidí? Ublížíte tím někomu? Váš bratr objevil aparát toho Koldy, protože se pídil po Češích. Chtěl pomoct národním génium a vy nechcete ani...
8: Styď se,
7: tatínku!
1: Jen moje žena neříkala nic. Elza mezitím rozbalila svou aktovku a položila na stůl v hale, kde včera ležel rozpárený balík Koldův vynález. Další dáreček našeho Káji, který musí vidět pro Danku tak často jako já. Ten aparát nefunguje.
2: Kde máte tu inženýrku?
1: Nedovolím, abyste ji vydírali. Nemyslete si, že nevím o tom snímku, který jste poslala Pulverovi den po jeho návštěvě v poradně. To není vydírání?
2: Jak si můžete myslet něco podobného? Vy máte profesionální nemoc, člověče. Vidíte všude nepřátele a pronásledovatele.
1: Poslala jste tu fotografii nebo ne?
2: Poslal jí Kolda.
1: Váš zaměstnanec. Kvůli té fotografii Pulver defraudoval peníze. Co jste s nimi udělala?
2: Pulver ty peníze, přisahám, že nevím, kde je vzal. Odeslal té nešťastnici, která před léty kvůli němu přišla o místo, protože se na ní vrhal to zvíře. Hnulo se v něm svědomí, když viděl svůj snímek. Požádal o tu službu doktorku Koldovou.
8: Mně se paní Elza líbí, neměl bys jí podezřívat. První švýcarka, kterou poznávám.
1: Švýcarka ze zdejšího poválečného baru, babičko.
8: Chovej se slušně, prosím.
1: Jen moje vlastní žena se na mě nedívala vyčítavě.
2: Takže vy jste tu inženýrku ani nepozval. No, přijela jsem zbytečně dnes večer a do Prahy vůbec. Nebude mezinárodní uznání, nebude nic.
1: Říkám, že váš aparát nefunguje.
7: Jaký aparát?
8: Tak to dokáž.
2: No jednou nefunguje, když se zbláznil psychiatr. Do koho pak?
1: Jsem ochoten podstoupit pokus na sobě. Bez nejmenších obtíží jsem si nasadil hypermoderní sluchátka, která přinesla Elza. Viděl jsem, že otvírá kufřík s obrazovkou a že se raduje. Myslela, že mě dostane a tím i věru. Začal jsem zvučným hlasem. Mýlíte se. Já znám svůj tajný sen. Řval jsem skoro. A babička s Dášou ustoupili o krok ke stěně. Elza manipulovala s relátky, protože obrazovka se nežavila. Jsem velký mák. Od té doby, kdy jsem vypil ten benzín, vím, jak vládne nemoc nad životem lidí. Sním o tom, že lidi hojím. Že mě obklopují zástupy žebrající o mou pomoc. Vidím se v neolitu pomalován jako primitivové barevnými hlinkami, zdoben kůží a zuby šelem. Ale i v salonech světových metropolí obdivován nejkrásnějšími ženami jako zázračný uzdravovatel. Vždy spolu se svým rodem, svou rodinou, svým týmem. Vždy s tou dívkou v pozadí. Minehavo. Nevzdám se Minehavy. Protože teď už můžu vidět a tušit, že zemřu. Nic nemá cenu než mládí. A láska. Ten snímek, po němž toužíte, je zřejmý. Líbám se. Objímám s Minehavou a kolem pláčou ti, co se mnou žili dosud. Zradil jsem je. Třeba tím i zahubil. Nevzdám se své lásky. Chutná mě tím víc. Potřebuju ji tím spíš právě proto, že vytrpíte. Taková je má fantazie, můj sen. To jsem v sobě až dosud potlačovala. Jsem velký mák bez velké matky. Ale s Minehavou. Umírám ji na klíně. To je můj snímek.
2: Tomu nerozumím.
1: Během své řeči jsem neustále pozoroval přístroj. Ano, přístroj i obrazovku. Nezapnuli se. Nebylo co překládat. Mluvil jsem za své nevědomí. Odhalil jsem svůj sen bez pomoci aparátu. Zvítězil jsem nad těmi pomůckami. Teprve po chvíli jsem si uvědomil, že moje žena pláče.
2: To je nějaký úskok.
1: Elze se v rozčilení svezla paruka do týla. Byla to plešatá dáma.
2: Tohle se ještě nestalo.
1: Opakují, že ten aparát nefunguje.
2: To bude katastrofa.
1: Elze se snažila nasadit si paruku, jako by to bylo důležitější, než se postarat o vynálezy. Dívala se přitom do zrcadla, které máme vedle vchodu na záchod. Vypadalo to, jako by šilhala.
2: Katastrofa, taky pro vašeho bratra.
1: Katastrofa, protože se nedostanete na kobylku inženýrce Králové.
2: Přestaňte si už vymýšlet.
1: Nejde vám o výzkumy akademika Honzáka, nechcete další část lupu z nádražní banky,
2: co? Ten člověk se zbláznil. On čte náš bulvární tisk a věří mu. A dokonce se podle něj chová. Jediný exemplář na světě. Měl by dostat cenu tiskařských monopolů. Abyste věděl, příteli, váš bratr dostal ten nápad s Koldovým vynálezem, když četl o loupeži v nádražní bance. Ale nechtěl sám loupit. Znáte ho přece. Šlo mu o slečny. Chtěl vědět, jestli by se tím přístrojem mohli odhadnout tajné sklony slečen. Dovedete si představit, jak výnosný artikl by to byl pro Kasanovy všech věků a zemí?
1: Proto jste chtěla zkoušet Věru Královou?
9: Tak Věra... Věra je minehava.
1: Babička vstala, nechala Grundiga na stole a poslepu se vracela do svého pokoje. Nebyla to otázka, ale zjištění skutečnosti.
2: Jestli je ten aparát skutečně kaput, je váš bratr taky kaput. Nebudou žádné dárky, žádné návštěvy, nic. To je vám snad jasné, nic.
1: Elza se konečně opanovala a začala balit svá zavazadla.
2: Rozbil jste s tou minehavou dneska víc než porcelán.
1: Dáša ji šla vyprovodit a nevrátila se do haly. Zůstal jsem sám se svou ženou.
6: Co chceš dělat teď?
1: Už neplakala, jen tak trochu popotáhla. Vždycky jsem si myslel, že je silnější než já. Že se dovede víc ovládat. Neuvědomoval jsem si sám sebe.
6: Co chceš dělat?
1: Nejradši bych se šel zabít. Skončila hra na utajené sny. Musíme žít pro to, co vidíme. Co pokládáme za skutečnost.
6: Ve skutečnosti půjdeš k ní.
1: Mám svůj kufr pod gaučem. Zbalil jsem ho už po našem prvním pokusu ten večer.
6: Ach, tak.
1: Odcházela. Ani mě nepopřála dobrou noc. Musím! Zařval jsem to najednou naprosto bez důvodu. Protože aparát se už nesl do Alkronu a nebezpečí pominulo. Babička se zlobí, že jsem zkazil jeden z dalších bláznivých nápadů svého bratra. Dáša je na straně své matky, to je jasné. Nemám v tomhle bytě, kde žiju víc než 30 let, jedinou spřízněnou duši. Ale já jsem velký mák a miluju minehavu. Křičel jsem z plných plic a s takovou intenzitou, s jakou jsem dosud v tomhle bytě trpěl a litoval se.

0: Slyšeli jste další díl původního rozhlasového seriálu Josefa Nesvadby Ukradené fantazie, který měl svou premiéru už v roce 1982 s výrazným režijním rukopisem Jiřího Horčičky. V hlavních rolích účinkovali Jiří Adamíra, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Hana Maciuchová, Jaroslava Adamová a Jana Štěpánková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: Když někdo z vás tu naspaměť umí pár něžných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Dokonale klenutou a romantikou velebně prosycenou Tisíc mílí nikam otevřel 1. listopadovou dvoranu Tomáš Linka a zavedl nás do svého zbrusu nového bilančního dvoucédečkového projektu 40 odstínů country, který mapuje jeho suverénní pěveckou dráhu. Když si na začátku 70. let ji otevíralo angažmá v sestavě White Stars příběhem pistolníka Jesse Jamese.

Tomáš Linka a lidovka o Jesse Jamesovi v originální nahrávce z roku 1970. Záhy poté se Tomáš usadil se stavě Greenhornů, o tom tu zamířil mezi fišáky a na začátku 90. let společně s Pavlem Brimerem královal jejich verzi známé jako Cadillac. Právě tehdy zazářila v jeho podání písnička Johna Denvera Rocky Mountain High pod názvem Paní má se má.

Do úžasného tmavomodrého světa Jaroslava Ježka nás právě zavedl Mirek Paleček, který ve čtvrtek 12. listopadu oslaví rovnou 70. Jeho začátky jsou nerozlučně spojeny se silným folkovým proudem konce 60. let a spoluprací s Michálem Janíkem.

Dvojice Paleček Janík a báječně vzpomínková Když nám bylo 15 let. S letošním jarem se Mirek přihlásil 15-dílným holdem nezapomenutelným písničkám Jaroslava Ježka. Do alba Ježkárny pozval rutinovaného kytaristu Pavla Foršta a takhle nádherně hledali společně Klobouk vekřový.

Mirek Paleček a z jeho letošních ješkáren stále zelený klobouk ve křoví, podobně zelený jako Haj Modřínů s Karlem Kahovcem a Country Beatem.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Nebeští jezdci Riders in the Sky v originální nahrávce, která v roce 1949 vyvodila americké hitparádě celé 3 měsíce a během nich prosákla do celého světa. V dnešním zastavení mezi elitou vokálních skupin ji připomněl vokální kvartet Moon Man, v té době nerozlučně spojený s orchestrem solové pěvecké hvězdy Juan Manroa. O 6 let dříve zářila po jeho boku čtyřka Lee Sisters, třeba v hitparádově úspěšné Pojďme se ztratit, Let's Get Lost.

Nestárnoucí smutný modrý měsíc Blue Moon, který už v roce 1935 proslavil orchestr Glenna Greye v nahrávce Von Monroe s vokálním kvartetem Norton Sisters z roku 1945. Ve stejném roce se na 5 týdnů společně usadili na vrcholu hitparády ve světové premiéře dokonale zimního evergreenu Ať sněží, ať sněží, ať sněží, let it snow, let it snow, let it snow.

Na pláně country nás právě vrátil Karel Kahovec v písničce Dona Henleyho Shade of the Moon, kterou v roce 1993 předělal fešák Honza Turek na Tátův mlýn. V té době se Karel, který ve vytrvale skvělé formě zítra oslaví 69, toulal po naší elitní scéně hezky dlouho a stále zpíval Svou lásku jsem rozdal, stejně jako v roce 1967 s legendárním Flamengem.

Tomáš Linka s bluegrazovou klasikou byla Monroe Goodbye Old Pal s báječně stylově čistým pikovaným benžem a textem Kamarád Marko Čermáka. Tehdy se psal letopočet 1971 a oba už válčili pod křídly Greenhornu Honzy Vyčítala. A na závěr dnešní dvorany se za Tomášem vydáme do nejskvělejších dob Cadillacu. V nahrávce Vendo, Končím jdu zpívá společně s ním Pavel Brimmer.

Antonín Knis, formací Cadillac, Vendo, končíme jdu s Tomášem Linkou a nezapomenutelným hromotlukem s Benžem Pavlem Brimerem, který letos 15. září odešel do nebeské dvorany slávy. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás zase po čase Honza Macoun, dnes ne ze studia z Prahy. Petr Kubala to všechno míchá, ťuká, zvedá telefony, nebo zvedat bude, tedy doufám, do jedné hodiny. Nejen jemu, ale i vám příjemnou dobrou noc z jihu Čech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Sobotní noční linku otevírá taky písnička. Myslím, že trefnější písničky není. Už obzvlášť, když vlastně podle jejího názvu si můžete dosadit i to dnešní povídání. Sobotní noční linka, nech brouka žít.

0: Vítězslav Hádl, Zdeněk Borovec, ale jinak hlasem Juraj Kukura a Nech brouka žít, což je vlastně písnička, která nejenom, že uvádí naše dnešní povídání, ale vlastně ta povinnost odehrát film Trhák z roku 1980. Orchestr Karla Wagnera, děkuji pěkně. No, ta pointa, to je schovivost k drobné havěti a otázka, proč máme potřebu všechno malé lezoucí okamžitě likvidovat. A nebo nejste likvidátoři hmyzu? Leknete se pavouka, zabijíte takové ty dvousedadlové mouchy novinami, lovíte komáry ve 3 ráno, nebo co děláte z brouky? Dáváte je z domova ven, anebo vám nevadí a těšíte se z toho, jak si tu svoji pavučinu chystají na svoji oběť? Co v kuchyni, šváby? Máte, nemáte? No doufám, že nemáte. A měli jste? A jaké to je se jich zbavovat? Budu moc rád, ať už veselé i nevesele řeknete do vysílání Českého rozhlasu svůj prožitek právě s hmyzem, ať už tím, který je v domácnosti, na zahradě, venku v přírodě, anebo obecně ve světě. Dostane se i na další hmyzí písničky, tak doufejme, že si to téma taky užijete. Ostatně to jste si zvolili vy sami. Teď si neuvědomuju, kdo konkrétně, ale už jsem to zaslechl několikrát. Tohle téma zkrátka musí být. Tak vítejte, volejte a taky pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když se řekne strach z hmyzu, většina lidí si představí pavouka ve vaně nebo vosu u stolu, popřípadě švába v kuchyni. Přesně vzato pavouci nejsou hmyz, ale strach z nich má vlastní název, a to arachnofobie. Patří mezi nejznámější fobie vůbec, takže se ani nebudu divit, když budete skřípat zubama tak, že to uslyším až v Českých Budějovicích.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a Chyba Lávky. Posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Pohoda. Začíná noční linka v sobotu 11. září. Jestli mám správné datum, pak je to právě to dnešní vysílání a je plné hmyzu. Nech brouka žít. Iveto, pěkný večer přeju.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny lidičky. A tedy k tématu hmyz. Já bydlím u lesa a tady lítají takový ty berušky, takový ty cizokrajny, takový ty černý. A v létě
0: takové ty
1: se
0: kousalky.
1: Tady... No, takový ty svinky. Já nevím, co mám říct. A oni se vždycky vyrojijou tady někde. Já nevím, kde se to tady bere. A já to tady zabijím tím sprejem. Takový ty beruny. A je jich plno, jo.
0: Takže my jsi z biolit.
1: Jo, povídejte. No, biolitem, ano, je stříkám, vždycky to tady mám na záclonách, na oknech, no hrozný, ale úplný roje. A teďka se mi stalo, že mě jsem vletěl takový obrovský sršeň do bytu, tady do pokoje, do pokojička, jak tady bydlím. Ježišmarja, ten bzučil takový obr, já jsem ho nemohla vyhnat, jo, já jsem ho tady... lovila po pokoji, já jsem ho vyháněla takovou hadrou, jo, teď jsem otevřela balkonové dveře, okno, jo, oddělala jsem záclony, aby vypadl.
0: Nic na ní nezabíralo?
1: Ne, já jsem ho nemohla vyhnat, no nakonec jsem ho práskla teda, tou hadrou.
0: Odpráskla, překládám, ano.
1: Práskla jsem ho, no, jako jsem ho uhořila.
0: Ano.
1: Spadl na zem, pak jsem ho teda umlátila, ale obrovský hnusnej. A potom
0: no jo, ale
1: tady má...
0: kde by svět byl, kdyby nebylo hmyzu? A je jedno, jestli je to ten, co leze po zemi nebo léta, teď to je přece havěť, ze které to všechno
1: no,
0: je.
1: Je to krásný, no, je to nádherný. A potom vosy, plno vos tady, vyháním vosy, pořád vosy tady lítajou, jo. Takže s těma vosama taky. Potom třeba tady mám kyblíky s vodou na terásce, tak tam bývají včeličky utopeny, oni jdou pít jako včeličky. Oni jdou pít a se tam utopí, jo. Tak to taky mám zkušenosti s tím. A nebo mě lozili po lince mravenci normálně.
0: No ale pojďme definovat, kteří, jestli víte.
1: Nevím, jak se jmenují, malí černí mravenečci.
0: Fuj, tady byl takový ty mrňavý na zabití.
1: No, mrňavý černí, jo, na kuchyňské lince, šla jsem do kuchyňky, teď koukám, jo, a tam mravenečci si tam lozili a říkám, Ježišmarja, co to tady zas je, jo, tak mravenečci, a co ještě, a někdy tady lítají netopíři kolem mě.
0: No prosím, tatínkové od Saxány. Není no, problém, chápu, dobře.
1: Takový malý netopíři, jo, lítají kolem oken, no, tak to je asi všechno, včeličky,
0: no tak
1: vosky.
0: Fajn, děkuji za představení co? Vaší zoologické zahrady od Olomouce a těším se na další volající, kteří nám přiblíží zase tu svoji faunu s florou dohromady, aby jsme věděli.
1: Jo? Já jsem ulesa tady, tak tady je taková divočina.
0: Iveto, děkuju moc.
1: Jo, a ještě jednou se mě stalo, můžu ještě něco říct?
0: Rychle,
1: ještě jednou se
0: stručně.
1: Mě stalo,
0: ano.
1: Já mám na toaletě, jak mám toaletu jako koupelničku, otevřený okýnko a jednou se mě stalo, ráno jdu si umýt ruce a v umývadle je tam plavala něco jako mezi veverkou, já nevím, co to bylo, velký ocásek, větší jako hlodavec a plavalo mě to v tom umyvadle normálně utopený.
0: Fotografii pro příště, ať to můžeme zhodnotit a případně se doptat. Iveto, děkuju a dobrou noc.
1: Jo, jsem tady u lesa, takže já tady mám takovou divočinu. A ještě mě tady běhá jelinek kolem zahrádky, jak mám zahradu.
0: No, super, ale to už nepatří do tématu. To už ne.
1: No,
0: běhá
1: to není už
0: možná
1: hmyz,
0: nějaký hmyz má v srsti,
1: no,
0: ale
1: to
0: o tom zase
1: hmyz,
0: příště.
1: No.
0: Iveto, díky moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Zdravím všechny.
0: Dnešní téma, to je vlastně Najde se to vůbec do těch 2 hodin vysílání? Jsou to takový ti malí nezvalí návštěvníci, kteří nám lezou po zdech, bzučí kolem hlavy, sedí v rohu nebo se zjeví přesně ve chvíli, kdy doma nechceme žádné překvapení. Ptáme se na pavouky, mouchy, komáry, vosy, mravence, moly, šváby, štěnice i další domácí breberky. Máte zážitky?

0: Petr Naď, pojďme se zachránit, protože tu šváb, tu moucha, tu váška, tu broučci, tu americký brouk, je tady toho moc, tahle ta havěť. Je ale fakt, že bez téhle havěti by nebylo života na světě. A co ve Vizovicích nebo u Vizovic? Lidko, pěkný večer i vám.
1: No, dobrý večer přeju všem nespavcům a vzpomněla jsem si na útlé mládí. My jsme měli zahradu veliku a my jsme tam lovili každý večer, jak jsem se to dělal, chrousty.
0: Yeah.
1: To byl úlovy. A
0: ano,
1: potom,
0: jo.
1: Jak jsem se dala a odstěhovala do Zlíza, to je velké město, však víte, ne Zlíza, kde kdo,
0: ano.
1: Tak mě normálně... se měla otevřené okno v kuchyni a netopír mě vletěl až do kuchyně, takže jsem ho viděla z půl metru.
0: A tak jste se pozdravili a co dál? Není, není.
1: Pozdravili jsem mu domluvila a vyletěl jsem. No ale teda to jsem ho viděla poprvé tak zblízka. To je škárné, to je letající myš vlastně. No,
0: řekněte mi, to máme v domácnostech třeba, někdo se snaží zbavit mravenců, protože jich je moc.
1: No, taky
0: co vy?
1: Jsem měla doma potvor jedny. Takové, jak kdyby dozerhava, víte, a oni si vychodili tam takovou cestičku do špajzu a potom mě někdo poradil, já už nevím, prášek mám dojem, že jako to je prášek do pečiva.
0: Ano,
1: je
0: že prasknou.
1: Je to tam mám posypat, no, je to tam mám posypat. A to už si nepamatuju, jestli to zabralo. No, ale dlouho jsme se jí nemohli zbavit.
0: Těžko říct, jestli to zafungovalo, jestli jste slyšela chviličku na to, nebo třeba pár hodin na to, že slyšíte praskání něco jako popcornu, tak to možná byly oni.
1: No a potom ještě... jak jsme bývali v tom Zlíně, tak představte si, já jsem měla takové, říkalo se tomu důchodky, ty vysoké černé zimní boty. A to mě moli, mě normálně se do nich pustili, já jsem jim musela vyhodit. Ty byly tak prohrané, ty jim museli šmakovat.
0: A to mám takový pocit, že existoval nějaký naftalín, takové tabletky se přece dávaly.
1: Jo, všechno možné, ale to rozumíte, toho se těžko zbavujete, proti tím molům. Na už je tolik připravku, já jsem zkoušela hledat. No to je hrozné.
0: No mám takový pocit, že jsem vlastně, Lidko, asi s největší pravděpodobností jsem nezvolil nejšťastnější téma pro dnešní noc, protože spíš než nech brouka žít, jsem měl dát nech brouka zabít, že jo?
1: No, to patří k životu, brouci.
0: No to je fakt. A co ten americký brouk?
1: To nevím, jaký americký.
0: Ty nevíte, na bramborech takové ty mandelinky.
1: Jo, to jmenuje mandelinky. A to jsme sbírali na záradě.
0: My taky.
1: Mimochodem. To je na toho, jo, jak lidla se je.
0: Mimochodem, toho, už tenkrát.
1: To mě nás někdo radil na ty mandelinky, že je dobrý ten sod z kávy, víte. To se má přinásuši a má se to posypat.
0: Aha, no tím se to vysvětluje tady u maminky, která neustále pije kávu a má tu sedlinu tady vysušenou.
1: A já jsem pracovala tenkrát v restauraci, tak znáte to, tam je kávy a kávy, tak jsem říkala tomu čišíkovi, ne, abyste soud vyhazovali, já to beru.
0: Lidko.
1: Protože jsme měli mandelinky doma, říkám, no nebojte se, o co není nouze, toho mám dost.
0: Lidko, no, připijím si, jak jsem se dozvěděl, máte prý i narozeniny, tak nějakým smuším podáním piva nebo slivovice, to bude asi trefnější. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví. A mimochodem, děkuju, dobrou noc. Já ještě bych tady měl jednu poznámku na téma americký brouk.
2: Americký brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Našli jsme ho letos i tam, kam nějak přirozeně nepatří. Na dřevě místo na brambora. Našli jsme ho na smetišti. Americký brouk leze pozdě. Letadly a větrem rozsévaný od západních a jižních hranic, vyslanými agenty roznášených v krabičkách a lahvičkách. Ti, kdo k nám tohoto žravého brouka poslali, počítali s tím, že si najde, že vyčenichá cestu k našim bramborám. Počítali, že bude nenasytně žrát to, co roste pro nás. Počítali, že naklade tisíce vajíček. Tyto žravé larvy, to je kultura atomových válečných paličů. Jenomže páni imperialisté dělali účet bez hostinského. Počítali a zase se přepočítali.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, ono u domácího hmyzu nebývá největší problém ten jeden kus, který zahlédneme večer v koupelně nebo u kuchyňské linky. Problém je v tom, kolik dalších může být schovaných. Takové štěnice dokáží po nasátí krve klást zhruba 1 až 7 vajíček denně. A za příznivých podmínek se z většiny vajíček vylíhnou další jedinci. Takový rus domácí je ještě rychlejší domácí podnájemník. Samička vytvoří několik vaječných pouzder a v něm mohou být desítky vajíček. Celkem často kolem 200 i více potomků za život. Proto nestačí jednoho švába nebo štěnici plácnout a mít pocit, že je vše vyřešeno. Dospěláci se schovávají ve spárách, za lištami, u trubek, v nábytku, madracích nebo u zbytku jídla. Navíc se množí hlavně tam, kde mají teplo, tmu, potravu a klid. Zlikvidovat je bývá těžké právě proto, že nevidíme celé ohnisko. U molů, octomilek nebo mravenců často pomůže úklid. Uzavřené potraviny a odstranění lákadla. U štěnic a většího výskytu švábu je už rozumnější volat odbornou firmu. Sami to fakt nezvládnete.

Zdravím vás, pane Jene a Nespavce. Jak jsem si přečetla dnešní téma, i hned jsem si vzpomněla na mého dědu. Prožil dvě války a za té druhé byl zavřený v Kounicových kolejích, což ho obojí poznamenalo po zbytek života. Po kapsách nosil tvrdé kůrky, nikdy za sebou nezavřel dveře, anebo je pootevřel a nikdy nezabil ani mouchu, ani komára. Jednoduše je těmi polootevřenými dveřmi či oknem vyhnal ven. Když jsem se ptala, proč, řekl, že v kriminále to byli jediní živí společníci. Já tuhle věc nemusím, ale zpěty k dědovi to toleruji. Pro jistotu jsem pořídila odpuzovače do oken sítě. Přeji dobrou noc bez bzučení. Iveta, no Iveto, ale já znám i příjemnou havěť.

Nezabijíme je všechny, nech brouka žít, to je to dnešní téma, které jsem pro vás připravil spolu s někým z vás, kdo jste si o něj zažádali. Jak to máte z brouky, co arachnofobie? Máte ji? A nebo to tolerujete všechno to, co leze kolem vás, nebo leze někde a naštěstí ne po vás? Páteční noční linka je na tohle velmi zajímavé téma, protože kdo by řekl, že musíme to zabít, musíme s tím něco dělat, musíme chemii vyplácat. Já myslím, že zas tak strašidelné to nebude. A nebo ano? Měli jste třeba doma štěnici? Jak dlouho jste se štěnic zbavovali a kde se vám ukryli? Není lepší už takový dům podpálit? Lepší by to možná bylo, ale na druhou stranu, to asi není na týden, co? Slyšel jsem třeba od kamarádky, která má štěnice, má je ještě aktuálně, rok se s nima snaží nějakým způsobem dohodnout a nejde to. A nejde to ne proto, že by neexistovaly prostředky, jak je vypudit, ale vzhledem k tomu, že štěnice se nasají nebo napapají a vlastně to, čím oni se, co znamená krví, najedí, tak potom vydrží ale opravdu hodně dlouho v té zásuvce nebo v tom rámu. A co šváby? Měli jste, byli jste v restauraci, kde, no, podívejte se, tohle téma se dá uchopit jakkoliv a budu rád, když se vám to podaří zaujmout. Nebojte se, nelekejte se, ani jižní Čechy nekoušou s Honzou Malconem. 731 800 900. Můžete volat právě teď, anebo taky psát na linka@rozhlas.cz nebo do internetových

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, tady je Honza Macoun, dnes hlásím vysílání z Jihu Čech. Jestli jsem řekl, že dneska už je sobota, prosím vás, to není přání otce myšlenky, to víte, nějak mi to uklouzlo, ale omlouvám se případně i za to, pokud se nedovoláte do dnešního vysílání. Trochu nás zazlobil telefon, ale doufám, že kolega Petr Kubala všechno spravil, za což si ho velmi vážím, cením, ať ho mravenečkové štípou celou noc. Teda nevím, jestli se mu to líbí. Líbí? Nelíbí? Houkni.
1: Nelíbí.
0: Ha, nelíbí, mi říká takhle do ucha. Co vy, mravenci? Dokonce si pamatuje svoji maminu, když lovila v našem 3+1 na proseku za mého mládí, nebo za našeho mládí se sestrou, právě taky něco, co si co lezlo po zdech. Nebyla z toho úplně dvakrát šťastná, vynervovaná byla. A co vy, jak jste se zbavovali třeba takových švábů? Pojďme si to přiznat, nalít čistého vína, kvalitního a říct si, jak se věci mají. 731 800 900, bát se nemusíte, nekoušu. A kdo máte strach z hmyzu, prosím vás, hmyz, no fuj brouk. Pro někoho jde o skutečnou fobii, kdy i malý pavouk v rohu, vosa u sklenice nebo šváb v koupelně dokáže spustit paniku, bušení srdce, podsení a okamžitou potřebu utéct. Zajímavé je, že člověk často ví, že ten tvor je mnohem menší než on, ale tělo se chová, jako by právě potkalo tygra. Mozek zkrátka vyhodnotí hmyz jako hroznou hrozbu, velkou hrozbu dřív, než se stihne ozvat rozum. Jak to máte vy? Dobrý večer, kdo nám volá?
2: Halo, tady je Majka.

0: Mají, pozdravím vás.
1: Já jsem chtěla všem popřát hezkou noc a jinak se podělit o takovej jeden zážitek. Šla jsem venčit pejska. Bylo už tma, je to teda už mnoho let, asi 15 let možná přibližně. A kousek od silnice jsem viděla takový světýlko. Tak jsem šla blíž, aby opatrně, aby pejsek to nezničil. A viděla jsem, nevěřila jsem svým očím, viděla jsem něco jako broučka, ale malýho, ano. Asi tak 5 mm. A vepředu měl dvě světýlka a vzadu měl dvě světýlka. Vypadal prostě jako nějaký malinkatý miniaturní autíčko. Tak jsem jako zůstala na to koukat, nevím, jestli jsem běžela pro foťák a zkusila to vyfotit, to už si teďka nepamatuju, ale myslím, že jak to blesko, takže jsem viděla, že to je nějaká jakoby larva nebo takový větší červík. No ale to světilko tam samozřejmě už nebylo, jak se to oblesklo.
0: No tak běžela jste pro foťák, já jenom doplňující otázka, jako večer nebyla nějaká oslava nebo něco podobného, nebo...
1: Tohle je opravdu fakt. Jo, stále, jako je pravda, že nikdy v životě jindy jsem už něco podobného jako neviděla.
0: Souhlasím s vámi, prosím vás, existuje to, máme u nás, a to jsem si dokonce i poznamenal, svítící hmyz v podobě světlušek, lidově se jim říká svatojanští broučci. A nejsou to mušky, ale
1: brouci. Ano, to já jsem si myslela, ale to jako vím, jak vypadají, když se osvětlej. Tohle to nemělo jako ty křídilka. Jako nelítalo to. Jako, ale jako byla jsem, nevěřila jsem svému očím, protože to vypadalo jako malinkatý autíčko. A prostě... potom vlastně z toho byl takovej jako větší červík nebo larva, nebo co to mohlo být. Zajímalo by mě právě, jestli to někdo ještě viděl někdy.
0: A třeba jako... se ozve, třeba poradí, třeba řekne co a jak, protože třeba tomu rozumí, než my všichni tady dohromady, a je to jeho hobby. Máte i jako obyčejně hmyz jako hobby, nebo jak se chováte obecně ke hmyzu?
1: To nemám, ale jako je fakt, že já nechci nic zabíjet. Já když nějaký pavouk se najde na půdě nebo někde, kde uklízím, já to asi nabírám spíš na lopatku a nebo opatrně zlákám do krabice a pak to dávám ven a ještě se snažím, aby tomu nebyla zima.
0: Ještě si posíláte omluvenku, ne?
1: No, jako, kdybych to měla zabít, tak by mě to asi bolelo víc, než toho, ten hmyz.
0: Chápu. A co taková, umíte se představit jako chovatelka tarantulí třeba, že byste měla v akvárku za dlouhých letních večerů, že byste se...
1: No, tak to bych asi ne. Jako, nebojím se moc těch věcí, ale jako, nebo teda živočichů, ale jako, asi bych si to nepořídila.
0: Děkuji vám za zavolání.
1: Malý na krmítku a pejsky, ano. A tak. No.
0: Tak tohle jste nevyfotila, ale hlavně, že to máte v hlavě, že jste nám to řekla a třeba se někdo ozve a řekne víc informací. Vám poděkuju za zavolání a popřiju pěknou a případně broučí světelnou dobrou noc.
1: A vám taky všem.
0: Ještě doplním jednu informaci ohledně těch světlušek, když už jsem to nakousl. Světlušky jsou nenápadné a přes den si jich vlastně skoro nevšimneme. Večer ale dokážou z obyčejné louky udělat malou přírodní světelnou show. A na rozdíl od mobilu nepotřebují nabíječku, jen tmu, teplo a trochu klidu. Takže za teplých letních večerů, červen, tak kde pak je máme? Když máme to globální oteplování a vůbec celý letošní rok je až moc teplý.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Bohdan, já pavouky nezabijím, u nás doma měl jeden dokonce jméno. My jsme mu říkali František a bydlel v rohu za knihovnou. Manželka ho chtěla několikrát vyhodit, ale já jsem tvrdil, že platí nájem tím, že loví mouchy. Děti se ho nejdřív báli, potom mu začali hlásit, když kolem letěla moucha. František s námi přežil skoro celé léto. Jednoho dne zmizel a já se přiznám, že mi to bylo skoro líto. Od té doby mám k pavoukům respekt a Neříkám, že bych si je bral do postele, ale když sedí někde v koutě a nikomu neubližují, nechám je být. Horší sousedy jsem v životě měl. No ale teď si představte, Bohdane, že on udělá takhle, jako najednou. To skočí to takhle. Pamatujete si vlastně ty takové ty pavouky na to dálkové ovládání, takhle do ruky to mělo takovou tu, a z toho byl ta hadička, balónek, nebo co to bylo, a udělalo to hop, hop, hop. No já vám řeknu, mám husí kůži ještě větší, než když na mě přesedne dvousedadlová moucha teda.

0: 3:15 a věnujeme se hmyzu. Nech brouka žít, to je téma páteční noční linky, která se za chvíli překulí do soboty. No, na vztahu k hmyzu je zajímavé, jak rychle se z dospělého člověka stane vystrašené dítě na židli. Nevím, jestli to má tak i Jana Zírková. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, pane Honzo, i všichni posluchači. Tak já určitě vůbec nejsem kamarádka hmyzu a musím podotknout, že úplně perfektně sedí ty příznaky té fobie, které jste zmiňoval před chvilkou, tak to úplně sedí na mě, musím říct teda. Oni se mě jako lidi divějí, proč tomu tak je, ale jim to jako taky nedokážu kolikrát vysvětlit a říkám jim prostě, že si fakt nemůžu pomoct, jo. A nemám to teda sice úplně u každého hmyzu, ale například mám to u pavouků, to ano, a pak taky se nám stává, že skoro každé léto k nám přilétávají taková ta velká sarančata zelená a těch se taky jako dost bojím, no. A to když začnu věčet.
0: No to si, Ježíš, jakmile to má víc nožiček, ještě zubatý, no, ty to na vás kouká, ty kadla.
1: No, tak to, když začnu křičet už, tak pak alarmuju rodiče a ty už vědí, že je zlé a oni jsou takový jakoby vyhazovači toho hmyzu, no, takže ty naštěstí se toho nebojí a poradí si s tím vždycky, no. Tak za to jsem děkná.
0: Víte co, já, Jano, chviličku vás poprosím, vydržte mi teďka u telefonu, já něco zkusím, vyzkouším na vás, jo, vy mi řeknete, jak moc máte husí kůži, jo?
1: Dobře.
0: Jste připravena, ucho se nalepte na ten váš přijímač. Peťo, prosím, ano. Připrav se taky. Tak co s vámi dělá tohle? To je šváb.
1: No, jak tak leze. Není to moc příjemný zvuk, teda.
0: Není,
1: naštěstí jsem se se švábem nesetkala zatím teda. Ale...
0: Ne, dobře, tak tady ho máte po druhé. Je to takové milé stvoření.
1: No.
0: Dobře, tak, tak... šváb nic, dobře. Máme tady ale i mouchu.
1: No, moucha, tak tam jste bych chtěla takovou veselou historku. To mě mohly být tak 2-3 roky a to jsem se prý jako malička jí hodně bála a plakala jsem a myslela jsem prý, že z mě sežere, no. To mám...
0: Jo, počkejte, ale to já taky, ale ne z toho, poletujícího hmyzu, ale z toho hororu moucha. Jestli jste ho viděla, tak jak se ten pán měnil v tu mouchu, protože ta byla v tom zařízení, který ho teleportovalo do toho druhého. No ježiš, horor mého mládí, VHS kazeta a rychlo dabink jedním hlasem. Dobře, ještě mám jeden zvuk. Ježišmarja. No, ještě jednou. To je váška.
1: Aha.
0: Tak to je v pohodě, ne?
1: To vypadá pěkně, no. To je takové, tak,
0: když vám přistane na ruce, tak to je v pohodě. Sice má křídla větší než vy dláň, ale ne, to bych taky nedal.
1: Já si, čeho se tak nebojím, tak to určitě ne berušky, ty se mě moc líbí, ty jsem si jako malá nechávala po rukou. A motýly, ty se mi taky moc líbí, těch taky strach nemám, no.
0: Těch ubývá, teda to vám řeknu, to jsem koukal do nějakých statistik. Motýl tedy oka, berušky, co ten americký brouk, už jsme ho tady probírali.
1: Tak to mandelínka. Nevím.
0: Mandelínka bramborová.
1: To asi tak moc ne, ale jak už paní říkala tady sršeň, tak to musím říct, že sršni, ty jsou taky hodně takový na světlo, že jdou a musím říct, že teď, jak byly ty pařáky, tak skorem každý večer mě tady na balkónové dveře ťukal jeden takový obrovský sršeň a tam bylo zajímavý, že on vlastně přilétal tu stejnou hodinu, takže to bylo to jako opravdu, kdyby uměl hodinky, no.
0: Nemít vy puštěný Český rozhlas a časové znamení, tak ani nevíte, kolik je hodin, ale máte svého domácího sršně, který vám napoví.
1: No, tak bych řekl tak, no.
0: Dobře. Tak já vám poděkuju, nebo jestli máte ještě nějaký hmyzí radosti, jsem s nimi?
1: No, ještě taky k nám přilétají hodně, já to nevím, co to teda možná některý posluchači budou vědět, ale vždycky přilítají jenom v září, až jsou to takový zajímavý zelení broučci, no. Ale opravdu nevím, co by to mohlo být za druh a opravdu jenom to září a pak už je tady nevídáme, no. Ty světlonce zelený jsou, no.
0: Tak třeba to jsou broučci, které teď ještě uslyšíte. Poděkuju za telefon a dobrou noc do Jirkova.
1: Děkuju, dobrou noc, pane Honzo, naslyšenou.

0: Mám tady příspěvek od Radima a tady jsem se poznamenal, komár mu zničil manželství, ale dostanu se k tomu za chvíli. Prý Zdeněk volá. Tak jestli je to pravda, slyšíme se?
1: Dobrý večer, Zdeněk z Prahy. Já bych se chtěl zmínit, já už jsem třeba teďkon hodně dlouho neviděl mouchu, ale jako masařku, jako jak by byly ty veliký, ty masařky. No a chtěl bych se zmínit, že už jsem taky dlouho neviděl a my jsme to tady měli i dokonce jako u baráku nebo to kobylky.
0: Kobylky, nebo no jo.
1: Já nevím, jestli to jsou trsty nebo kobylky, no zkrátka. Už jako se to dlouho neobjevilo.
0: No, hodně chemie se používá taky proto, tak ono jich zas, ne, že mnoho není, ale tam, kde se používá dost chemie, tak je mi líto, no, a je to teda zrádné, protože, a jelikož, ale to jste mi připomněl, cvrček, taková klasika, skokan, že jo, tak když jsem ještě pracoval v divadle, tak si pamatuju, že nám tam tenhle ten cvrček skočil do divadla, do šatny, někam se schoval a cvrlikal, myslím si, skoro 14 dnů a pak
1: jo.
0: Asi takže ho někdo svět.
1: Takový nezvaného náštěvníka nebo...
0: Řekněme umírněně, že dělal bordel během představení a že ho bylo slyšet neustále, až to bylo všem protivné.
1: Řeknu to jednoduše, v Blouček se možná chtěl taky představit, no, že něco umí na ty jeho housličky. No, ale jak říkám, masařku tu už jsem neviděl pomalu snad 2-3 roky, nebo i díl jako masařku, mouchu jako masařku.
0: Třeba nám někdo se zájmem o masařky řekne, jak na to masařky jsou v roce 2026. Netuším, ale jdu zjišťovat případně taky na internet. Ale je fakt, že obecně hmyzu ubývá, i když je ho také ještě mnoho neobjeveného.
1: A jak říkáte, motýly, ty už vůbec skoro, to už pomalu člověk ani neví, co to je, pomalu, dá se říct. Nebo neví, co to je, jako vím, co to je motýl, ale to už pomalu nepotkáte. Nevidíte.
0: Víte co, dáme si písničku, která oslaví pár muších mravenčích přátel. Michal David uzavře tuto hodinu povídání na téma Nech Brouka žít a doufám, že se připojíte
1: i vy ostatní.
0: Moc krát vám děkuju taky za zavolání vám ostatním. Dáme si chviličku pauzy, předělíme půlnoc, přivítáme tu sobotu konečně a pak ještě hodinu povídání 731 800 900 linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mě moc těší, že posloucháte společné regionální vysílání. Jmenuji se Honza Macoun a na dálku zdravím přes Prahu našeho společníka, spojku, technickou výpomoc Petra Kubalu, který to všechno zajišťuje, aby všechno fungovalo a slyšeli jsme se tam, kde dosáhne náš pozemní signál, anebo ty internety, že? Tak příjemný poslech.

0: Páteční noční linka dnes z jihu Čech. Téma Nech brouka žít a já už jsem něco nakousl od Radima, který napsal. Komára ve 3 ráno považuji za nejhoršího nepřítele civilizace. Ležíte, už skoro spíte a najednou u ucha bzzz. Rozsvítíte nic, zhasnete bzzz. Vstanete, máváte ručníkem, vypadáte jako šílenec a komár sedí někde v bezpečí a čeká. Jednou jsem takhle v noci vzbudil ženu, protože jsem tvrdil, že komár letí na její stranu. Ona mi řekla, že jestli ještě jednou rozsvítím, půjde z domu buď komár, anebo já. Nakonec jsem spal v obýváku a komár zůstal v ložnici. Ráno měla žena 3 štípance a já ani jeden. Od té doby tvrdí, že jsem ho ani, že jsem ho na ní navedl schválně. Radíme, to není možné. Tohle si myslí opravdu vaše žena. Teď to...
1: Noční linka.
0: Posloucháte Český rozhlas, máme tu půlnoc a vítáme nový den a novým dnem je sobota 12. září a řeknu vám teda 12. září, to je den plný Marií. Kdybych měl každé Marii popřát hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a třeba jenom tak opravdu na mini okamžik podal ruku, no to bychom se uzdravili, ale jako by se stalo. Podle příjmenáře zdravím všechny ty z vás, kteří mají příjmení Sobotkovi. Ano, říkám to správně. Takže u babiček, maminek, dcer i vnuček, mladí, vyzrálí, anebo někdo řekne klidně i přestárlí, ať už jste na tom jakkoliv, prosím vás, hlavně štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí a když budete mít chuť zavolat do noční linky, no tak jsem s tím klidně. Mimochodem, slovo si bere František Ringo Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

0: Swinguj, swinguj, veselý kytaristo, ale nedupej si moc nohou.
1: František Ringo Čech, Brouk Pitlík. Nahráno 17. února 1977 ve studiu Davidce. No, rarita u suprafonu. Tak nech Brouka žít, to je to dnešní téma, které tady máme. Tak bych byl rád, kdyby konečně zavolal taky někdo, kdo miluje Brouky a kdo chápe, že jsou důležití pro nás. Kdo nám volá a kdo otevírá tu druhou hodinu vysílání?
2: Ano, tady stálý posluchač od Plzně.
1: Ano, a... představte se nám jenom, prosím, křestní jméno, nebo si ho vymyslete klidně.
2: Václav.
1: Václave, jste milovník všeho broučičího?
2: No, dřív mi to taky vadilo, ale dneska, kdo pa by tady potom s náma byl, to je všechno to, jak bych to řekl, ty broučí a to zvířata, ty jsou tady opodstatnění s náma být, život jsme jim nedali, tak jim ho nemáme brát.
1: No to je fakt, je to rozumné. Vy jste nikdy... Ano?
2: Haló?
1: Ano, poslouchám vás, jsem jedno velké ucho, teda dvě.
2: Jo, to je jako, já nevím, co to mělo za smysl, tenkrát třeba ten Mao Tse-tung, jak všechny ty ptáky honili a pobíjeli je prostě, že jim berou zrní prostě, že jim potravu, že jim to byl taky takový nesmysl.
1: Dobře. Doma, kdybyste měl nějaké šváby, Rusy nebo něco to, podobného, jak byste se choval?
2: Nikdy jsem to jako neměl prostě, nikdy mi to jako nevadilo, je jako s osama třeba, jo, tak... Například, když je necháme, když do nich nebudeme píchat, tak nám to je všechno obrana těch zvířat. Tak
1: nás fakt.
2: Nechají taky hej.
1: To je fakt, třeba nám na tohle téma taky poví víc informací včelka Mája, která se také chystá ještě promluvit nebo proletět se vysíláním noční linky. Vám poděkuju, pravidelní posluchači od Plzně, ať se daří.
2: No. Děkuju vám moc. Já děkuju.
1: No já děkuju. Dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, čekám na dalšího z vás, volajícího číslo, ještě jednou připomínám, 731 800 900 a psát můžete i na linka@rozhlas.cz. Vlastně vidíte, o tom mluvím a ještě jsem se tam ani nepodíval, takže jdu na to. Mimochodem, Džínová láska Radka Tomáška a Heleny Maršálkové. No, není to sice k tématu, ale rád si písničku zaspívám. Peťo, prosím pěkně, já tě hluboce prosím, až od mraveniště, dej to tam.

0: Čí láska, tady Iveta, tuším napsala, zdravím ještě jednou, pane Jene, něco o světluškách, jak o nich mluvila paní posluchačka. Světluška je protáhlý měkký brouk, dlouhý 1 až 2 cm s tmavým štítem, který zhora zakrývá hlavu. Její vzhled se silně liší podle pohlaví. Vzhled samců a samic, sameček. Sameček vypadá jako běžný menší hnědý nebo černý brouk, má krovky, křídla a může létat. Hlava je schovaná pod hrudní štítem, samička nemá křídla, nelétá a tvarem těla připomíná larvu. Bývá bledě žlutá až světlá a žije na zemi nebo na rostlinách. Jo, tak to jsem já, to jsem skoro já, taky tak si připadám se svým tělem. Kdo nám volá? Kdo je teď v našem vysílání? Pěknou noc přeji.
1: Peťa Odvíšková, dobrý
0: ano,
1: den.
0: Ano, zdravím vás, dobrý večer. Den. I pěknou noc, nebo pěkné ráno, cokoliv budete chtít.
1: V podstatě vás pravidelně poslouchám, akorát dneska jsem ještě neusnul. V pohodě, reaguju na pána, neviděl masařku.
0: No.
1: Jo, asi z města, na vesnici je to normální, že na malé vesničce.
0: Masařky teda nevyhynuly, ještě jsou ty,
1: ne,
0: takové
1: ještě,
0: ty dvou.
1: Ne, nevyhynuly, několik jsem jich doma měl. Akorát, že vždycky je to tak, jako s medvědem. Nesmí mít doma co jíst, tak tam nebude.
0: Jo, takhle. Takže jo. Musíme nechat něco prohnít hezky na lince a potom dorazí.
1: No, ideálně nechat to venku prohnít na lince. Potom nebude doma masařka.
0: Ano, jo? No dobře. Co vy, jak se chováte k hmyzu ve Vyškově?
1: No, ne přímo ve Vyškově, malá vesnička u lesa, ale... Jako žít a nežít.
0: No. Jo. Takže nemáte doma pověšené ze stropu třeba ty muchlapky? Nebo já nevím,
1: to... To jsem zažil jako dítě. Blbě, že jsem teďka vyššího vzrůstu, takže...
0: Jo, motal jste se, já taky jsem se do nich motal.
1: Ale volám hlavně k tomu, když se vzpomínal, jak vám někam vběl frček.
0: Ano.
1: Tak jsem si vzpomněla, starý dobrý vtip, buďte rád, že vám tam nebyl prcek.
0: No jo, já tomu rozumím. Máme sice po 22, ale myslím si, že co tam dělal, asi nemusíme úplně zmiňovat.
1: No, to nebudeme určitě ventilovat.
0: Tak děkuji pěkně.
1: Tak jo, děkuji, dobrou noc.
0: Ano, dobrou noc přeji vám a i vám, kdo jste napřímo našeho vysílání. Mimochodem masařka. Moucha, kterou si většina lidí vlastně spojí hlavně s masem, kuchyní, nepříjemným bzučením. Vlastně já bych vám chtěl jenom říct, že to není jenom obyčejná moucha, která se náhodou zatoulala do bytu. Masařky v přírodě vyhledávají rozkládající se organické zbytky, uhynulá zvířata nebo zkažené potraviny. To, že na vás taková teda masařka nechce sednout, to znamená, že ještě nejste v rozkladu, takže buďte potěšeni. S tím rozkladem taky navíc pomáhají. I když doma o takovou pomoc samozřejmě většinou nikdo nestojí, poznáme je podle šedého těla, tmavých pruhů na hrudi a často i šachovnicového zadečku. Všímejte si. Zajímavé je, že některé masařky nekladou vajíčka jako běžné mouchy, ale rovnou živé larvy. A to je přesně informace, po které člověk obvykle zkontroluje odpadkový koš. Masařka tedy není krásná, není oblíbená, ale v přírodě má své místo, jen by ideálně měla zůstat venku, daleko od řízků, tlačenky a otevřeného okna. Ale co dělat, no? Co naplat, když máte kadí budku?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A smí se vůbec... kadibudka říkat do vysílání? No, nevím. 731 800 900 volejte právě teď. A víte co? Volejte i během kapely Katapult.

0: Máte doma hmyzí válku, používáte pantofel jako zbraň, co deratizátor, volali jste někdy, a co chemie na téma brouci, anebo to, co létá, všechno, jo, máte zkušenosti, nevím, třeba zkusíme Jižní Moravu, třeba nám pan Jan prozradí víc informací, zdravím vás.
1: Dobrý večer pro všechny.
0: Ano.
1: Nestavte.
0: I vám krásnou noc přeji.
1: Takže konkrétně, když jste vzpomněl ty masařky, tak když byly povodně v 87., tak třeba takové masařky zdravotní policie.
0: Ano.
1: Masařky naletil na utopeného zajíca za dva dní, když bylo po povodňách pěkně, tak za dva dní ze zajíca nezbylo nic, jenom kosti.
0: Neříkejte. Fakt.
1: No to je skutečnost. Takže slnčí nebo něco, tak to trvalo trochu déle, ale v každém případě je to zdravotní policie.
0: Jo, to jako věřím, to jsem už taky někde slyšel, ale že by to bylo takhle rychle, no ne, že bych nevěděl, vlastně
1: opravdu,
0: co.
1: To je plné lare a to mízne před očima. A nestačí to ani zasmrdět.
0: Co komáři prý letos nějak moc nebzučí tam u vás na Moravě?
1: No tak jsem tam zabzučil, ale je to minimum. Protože
0: jste řidič?
1: Sucho. Je sucho a nemají se kde lehnout.
0: Vy máte auto, jste řidičem?
1: Tak jezdíval jsem na vojně 1000 km za 20 hodin.
0: Bývávalo.
1: Cizí stavební vojska už se mě nechce.
0: No já proč se na to ptám? Protože mně jako řidiči přijde, že to čelní sklo u auta se v posledních letech méně a méně zašpiňuje od poletavého hmyzu. Dřív to bylo víc.
1: To už je v rádiu najmě po druhé, za co tak mluví, ale opravdu bývávalo. Masné fleky, také masné fleky na skle bývávaly.
0: Víte co, vybírám z toho hmyzu poletavého to, o čem jsme se tady bavili, ne teda o masařce, jednoduše moucha. Myslím, že k tomuhle tématu taky má co říct Viktor Sodoma a Pepa Melen, tak vám poděkuju, dobrou noc přeju. A
1: Jinak, jak se nadává na komáry, jestli vzpomněl ano. Komáry, tak laštovky a něco běžně mají co hrát.
0: Pravda. No, ale tak když nezaprší, no tak teď už snad to bude trošku lepší, no. Poděkuju. Tak, dobrou noc
1: tak
0: a posílám mouchu.
1: Děkuju.
0: Na hudbu měl na starosti onehdá Jiří Helekal a Jaromír Cenkl text. No, tahle písnička mi z hlavy teda naprosto vyletěla. Ještě jednou Viktor Sodoma, Josef Melen, Moucha, natočeno 27. října 83 ve studiu Suprafonu. No, je to moucha domácí, která se mění v protivníka, kterého je potřeba chytit nebo odstranit. No, přesně situace, kde jsou noviny? Plácačka.

0: To je malej klučík, ne pětkovej. Viktor Sodoma, Josef Melen, téma Moucha i v písničce. Teď se vydáváme do Kladna, nebo na Kladno. A tam nás poslouchá Petra. Tak je to na vás, Petro, povídejte, jste muší typ.
1: Tak moucha zrovna ne, ale trápí mě tady v bytě moly.
0: Ale kde se tam vzali?
1: Teď do chvíli někde tleskám a snažím se zabít mula.
0: Takže nejste na nějakém představení, tleskáte si i mimo rytmus, protože lovíte moly, takže aby to bylo k pochopení. Nějaké babské rady neskoušela jste? Naftalín, to asi vždycky pamatuju, ty kožichy.
1: Neskoušela jsem.
0: Jak jsou cítit.
1: Ale no. Občas se mi utopí třeba v hrnečku, když je tam voda, tak se mi nějaký mol tam utopí, no.
0: Co broučci, nemyslím teďka ty karafiátové broučky, ale takové ty milé, ale ty nemilé domácí, takové rusy třeba se jim říkalo, nebo...
1: Tak ty mi tady neštěstí nelezou.
0: Ne, nemáte
1: ale
0: s nimi problémy.
1: Ale občas se mi tady objeví taky moucha nějaká.
0: A zabijíte plácačkou fyzickou, jakoby
1: ne,
0: z vaší vlastní silou? Necháte žít, vy jste tak hodná, to se normálně nakladně vyplatí žít. Nezabila by ani mouchu, nejen jednou ranou, ale vůbec, nevšímá si jich. A přitom, jak jsem se dozvěděl ze stránek hasičů, na Kladensku se v závěru léta znovu objevují běžné problémy s bodavým hmyzem. Nejčastěji ovosy, sršně nebo včely u domů na zahrádkách pod střechami nebo ve stodolách poblíž míst, kde se pohybují děti. Hasiči připomínají, že ne každý výskyt hmyzu je důvodem k tísňovému volání. Ano, volala byste si o pomoc, kdyby vás bodl hmyz?
1: No, určitě bych si volala.
0: Jste alergická?
1: Ne, nejsem, ale bojím se, že by se mohlo něco stát.
0: Máte doslova fobii?
1: No, teď trochu jo, protože jsem nedávno venku jedla nanuka a zrovna kolem mě něco lítalo, něco zvučivýho.
0: No tak taky byla chuť, hlad, no tak se na to museli přiletět podívat, ne? Hmyz zbytečně nedráždit. Nehnízdit u něj s koštětem ani sprejem v ruce a při vážné alergické reakci potom volat záchrannou službu. Takový otok, to je prevít teda. No a to nemusíte být vlastně ani alergický člověk. Jakmile se v dutině ústní, takový bodavý hmyz usídlí, byť nechtěně bodne, no tak to je pro každého nebezpečné. Doklad na zdravím, ať dobře. Se máte skvěle a posílám jednu štípanou mravenčí. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zabijíte mouchy novinami nebo lovíte komáry ve 3 ráno, vynášíte brouky ven, snažíte se rozmáčknout všechno, co se hýbe, křičíte kvůli vose, vadí vám mravenci v kuchyni a... Nebo berete pavouka jako spolubydlícího? Máte doma hmyzí válku? Co s tou chemií? Nebo zachraňujete brouky? Směje se vám rodina? Má někdo doma zoo v koutě? To potřebuju do 1 hodiny vědět. Nutně volejte 731 800 900 jako teď a kdo? Halo, halo, Honza.
3: Halo, tady Věra. Velký rybník u Karlových Varů. Já jsem chtěla jenom na to upozornit, že lidi se bojí všeho možného. Já se nebojím ničeho, ale před 14 dněma mě kousnul pavouk.
0: Počkejte, to jako nějaký... A teď snad tady ani nemáme jedovaté pavouky. Jo, tak... No,
3: brouk,
0: to je
3: brouk mě kousnul, ale aha. On tady lez u nás po terase a vylez mi asi po kalhotách nahoru. Já jsem odešla do kuchyně, vrátila jsem se zpátky na terasu a sednu si na křeslo, kouslo mě to, vyskočila se, rozbilo se křeslo a já mám na zadku opravdu kousanec a takovou alergii, že to bylo jak krajíc chleba velký.
0: Jo, a to taky jde, takováhle alergie doslova?
3: No, tak já jsem nikdy žádnou alergii jinou neměla, ale říkám si, že lidi se ničeho nebojí třeba, ale na tohle by si měli dát pozor, když jsou někde malí děti, někam si sednou do trávy nebo na židli, prostě na ty židli po kalhotách mě vylez nahoru a byl to takový brouk velký, já jsem ho pak druhý den tady na té terase našla a byl asi 3 cm velký, měl 6 nohou, takových obrovských. A na tom byly takové jako zarážky malý a no, do dneška mám prostě problémy, no.
0: No já mám problémy s tím, co říkáte do vysílání, mám z toho husí kůže jako, a to není vzrušením radostí, ale tím, co říkáte teda. A to teda ne, to teda ne. No jo, ale tak to je příroda.
3: To je příroda,
0: hlavně,
3: no.
0: Že to dobře, hlavně, že to dobře dopadlo, no.
3: No aspoň. A teď, když to šlo o tom hmyzu, tak my jsme se sem nastěhovali před 20 lety a máme tady veřejnou lampu před náma a ta nebyla skoro vidět, tam byly samý můry, mušky, pavouci, pavučinky. Dneska tady není nic.
0: No a to je ta chemie. No to je ta chemie, no. Říkají to tedy, že tou chemií se to likviduje teda raz, dva, tři teda.
3: No, ale je to neštěstí, protože to opravdu i na těch autech dřív bývaly všechny okna plný much, dneska není nic. No.
0: To je fakt, takové zamyšlení. Mimochodem o těch štěnicích, mouchách, vosách, kdo by si řekl, že vlastně je pán Bůh stvořil proto, aby nám otravovali v životě možné chvíle, minuty, hodiny, ale byli tady samozřejmě podstatně dřív než my a měli své místo a mají své místo. No, zbavovala jste se někdy nějakých takovýchhle lezoucích, skoro nezbavitelných tvorů?
3: Ne, ne. My tady máme teda na zahradě mravence, malý, velký, největší, ale všechno necháme žít, protože to je prostě příroda. No.
0: Ano, tak jak se začínalo s kukuřicí.

0: Tady mi šepnul kolega, mistr zvuku, technik, vše uměl všeho druhu, Peťa Kubala z Pražského studia Českého rozhlasu, že volá Jarka, pak Sezařek, pak Jarek, pak... Tak kdo tam teda je, prosím, pěkně? Jarek?
1: No, Jarek z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: Taky.
0: Máte se jak v Brně?
1: Střídavě oblačno.
0: To znamená?
1: Tak dobře. Ochladilo se trošku. Už nelítají takový ty
0: potvory.
1: Komáři. Takže to fajn.
0: Tak je to dobrý. A takhle, když se náhodou teď proletí takhle sršeň v našem vysílání?
1: No, sršeň to je. Já jsem se jednou vracel ze Slovenska. A už jsem byl na hranicích vlastně, jo. Řeka Morava a teďka říkám tak už 60 kilometrů už jsem od Brna, tak jsem se v tom sedadle tak jako protáhl. No nevím, že jsem tam měl sršně. Můžu vám říct, že než jsem přijel Moravu, tak jsem měl rameno jak hrozná bolest.
0: Pryč sršeň, vyhnali jsme teďka sršně, ano.
1: No nic moc, no. Když vás píchne, tak to stojí za to.
0: Jednou se mu to taky podařilo u mě, do mé hebké pokožky ještě jako dítěti a pamatuju si, že to bolelo ještě tak měsíc potom.
1: Přesně. Jo.
0: Řeknu vám teda, sršeň jako je jako pro mě úplně něco neuvěřitelného. Ono to vypadá jako pomalu autobus.

0: A ani si neumím představit, že bych třeba našel hnízdo, ne, jak, no vůbec, to bych se zbláznil.
1: To se mi jednou, nebo to se nám jednou stalo na táboře, když jsem byl jako děcko, tak někdo z těch mých kamarádů, tak v lese do díry klackem začal šťourat. No. A to jsme teda byli tam někde pod Kevkovákem a neviděli jsme, kam jde utíkat.
0: No, tak to chápu, ale já měl přesně tyhle ty divný nápady jsem měl taky, jo, takže chápu, že co, jaké bylo vzrušení, pojďme to rozšťourat, co ono něco vyletí, anebo taky ne. No, našel jsem si strašně žijí v hnízdě, ty základy toho hnízda buduje královna zakladatelka a jedná se o oploděnou samici, která přežila zimu, hibernujíc v úkrytu, což bývá většinou v dutině dřeva či podzemí. Aha. Tak teď už tak víme, k čemu ten klacek dobrý teda.
1: Jo, do správně dlouhej a udělal to správnou na plechu teda, no.
0: No, kdyby náhodou, prosím vás, strašně nepapají lidi a ani děti, dospělé strašně živí se různými cukernými šťávami, takže nektar, ovocné šťávy, med, medovice a zároveň jsou to dravci, kteří pro své larvy loví bezobratlé, především hmyz, takže jsou to vlastně, oni se požírají.
1: Jo.
0: Ještě navíc. No nevím, asi mi to tak vychází. A mimochodem jedna sršeň dokáže denně ulovit až několik desítek much či jiného hmyzu. Jednotlivé druhy sršní lze podle zaměření na různou kořist rozdělit na specialisty, kteří loví téměř výhradně jeden druh kořisti a polospecialisty zaměřující se na několik málo druhů a generalisty loví mnoho druhů. To takový všežravci. Nevadí, ale to už si to tak jako odlehčuju, ale rozumím vám, sršeň to je nepříjemné. Třeba se ještě někdo ozve dál a potvrdí, že dostat ránu od něj nebo od
1: nic moc,
0: není to úplně nic moc. Mucholapka nepomůže, protože odletí i s tou mucholapkou.
1: Známe lepší věci, než je sršení.
0: Přesně tak. Určitě. Mimochodem já mám pocit, že v Brně teďka leží. Že vy ležíte?
1: Skoro.
0: No já to poznám z toho vašeho hlasu. Prosím vás, tak už se nehýbejte, otočte se na druhý bůček a dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Abych neříkal jenom tak jako něco, co mi leze jako z hlavy, ne, to čtu. Sršně a člověk navzdory rozšířené představy o smrtelně nebezpečném tvorově je většina druhů sršní neútočná a pro člověka neškodná. Nebezpečné mohou být některé asijské druhy, které se někdy chovají relativně agresivně. Obavy pramení z velikosti sršně a jejího hlasitého bzučení. Jo, slyšet sršně ve mně vzbuzuje teda něco hrozného, to ani nechtějte vědět. To mám pocit, že mě udělat nějaké CTčko v mozku, tak to mám pocit, že se všechno otřásá teda. A když už jsme u těch otřesů, tak sršeně reaguje podrážděně taky při prudkých otřesech v okolí svého hnízda, při manipulaci u výletového otvoru či přehrazení příletové dráhy. V případě, že usedne na člověka, pouze zkoumá, zda není potravou a během pár sekund odletí. No tak to jste měli vidět mě v létě, když sršeň letěl kolem mě a já mu nedovolil dosednout na moji přistávací dráhu.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macoun, dnes z jihu Čech na téma Nech brouka žít. A ptám se, někoho na druhé straně necháme brouky opravdu žít nebo budeme zabíjet? Budeme krvelační, agresivní. Pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer, můžu mluvit?
0: No mluvte, už vás slyší úplně všichni,
1: tak
0: jsem dvě velké
1: tak tady
0: uši.
1: Tady Ivana od Čerčan. Ano. Já mám takový příběh, když mi byly 4-5 let, tady na chatě, kousek nad Čerčanama na Borkách, a jezdila jsem sem s rodičema jako malá, a takhle ve verandě jednou večer najednou prostě mě něco jakoby štíplo, tenkrát se nosili takový ty punčocháče, že jo, takový roubkový a tohle. A já jsem to tak nějak jakoby připlácala nebo to, no a začala jsem hrozně řvát, brečet, no a našli tenkrát, pardon, on mi tady pes...
0: Nic se neděje, asi letí nějaký mis kolem, tak ho potřebuje okamžitě vyřvat.
1: No a teďko vám, oni prostě nevěděli a ono to štíplo tí hotý vosy. Já jak jsem jí připlácla po těma punčocháčema, tak prostě mě štíplo hned vedle znovu a naši si tenkrát mysleli, že to byl nějaký jakoby had, jo, no. Že to vypadalo jako uštknutí.
0: Čerčanský
1: had. No tak samozřejmě tady pan soused první auto měl aerovku nějakou, pan Kovanda, no tak mě odvezli do Benešova do nemocnice, tam mě nechali na pozorování, no a potom zjistili v těch punčocháčích, že vlastně to nebylo od nějakého hada, ale prostě ta vosa mě štípa dvakrát vedle sebe.
0: Si to dovoluje, to je neuvěřitelné, ty vosy mrcha dneska si dovolujou
1: no,
0: do
1: mrcha. No a to potom mám ještě jednu takovou blbou příhodu, já jsem původem z Prahy a bývala jsem v Podolí na pokladně a takhle jednou vám zase od holiče měla jsem odpolední a jak jsem byla od holiče nějakým lakem navoněná a na to a tak v té pokladně jako v samoobsluze a najednou takhle jsem se jako protáhla tohle, no a štípla mě zase vosa, prostě jak jsem měla navoněný ty vlasy a to, no ale to vám mě začalo takovo tejkat hrozně a bylo to v Sinkulový ulici na Praze 4 a vedle byla středisko. No a já jsem vylítla z té pokladny a letěla jsem k tomu doktorovi, ono mi to začalo otejkat. Brněk. Nechala jsem pokladnou a letěla jsem tam prostě. No a tam mě zjistili, že teda mám alergii na to.
0: Ne, že bych to chtěl zlehčovat, ale od té doby sprejovala jste si někdy ještě vlasy?
1: No, já vám řeknu, bojím se toho, jak čert kříže, chápu. Protože teď žiju tady na té chatě a je tady taková letní jabloň, ty jabka a tohleto. No. A ono, když to padá a lítá to tady, tak se normálně zaligruju ve verandě.
0: Mimochodem,
1: bojím,
0: a nejen to.
1: Bojím.
0: No chápu, rozumím. Tak prosím vás, opatrně nedráždit. A dobrou noc vám přeju. Mimochodem, tady máme Karla Plíhala, ten má vosu, kofolí vosu, myslím, a ta vlastně nejenom ovoce a nejenom libar ve vlasech, ale taky kofola je prvý, teda vám řeknu.

0: Savko Fole.
1: Hlavně nevypít. Ivča napsala hezký večer, přeji, pracovala jsem v malé venkovské mateřině, na WC se nám usadil pavouk. Kolegyně by tam nešla ani za nic. Vynesla jsem pavouka ven a představte si, že druhý den tam byl zas. No, opakovalo se to několik dnů po sobě, dokud jsme ho s dětmi neodnesli ve sklenici k lesu. Dobrou noc. Asi vás miloval. To jste nepochopila, teda. Ivčo. Mimochodem ještě František taky, pane Macron, jednou nám vletěl do pokoje netopír, nebylo ho možno nějak vyhnat z pokoje oknem, tak jsem vzal pracovní blůzu a jak jsem sedl na zem, tak jsem tu bundu hodil na něj. No a vypustil jsem ho zas oknem ven, František. A ještě do třetice, tady Bedřich píše, dobrý večer, no máme doma pavouka a když, tak ho dám do skleničky, pak ho vyhodím ven, protože pavouci nosí štěstí. No, tak to je relativní. Halo, halo, Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
2: Sušická,
1: neslyším, trošku víc nahlas, šlo by to, kdo pak tam je?
2: Miloš ze Sušická.
1: Ano, zdravím, směr Sušice, tak přes Prahu, pěknou noc přeju. Tak co ten hmyz?
2: Já zdravím všechny do poslouchají. Přijel jsem na chalupu, samozřejmě v létě pár nejde, takže první, co bylo, navštívil jsem sklep, otevřel jsem si lahové pivo. Mezitím se prostě jednou jsem se napil, děda volá, pojď se podívat na zahradu. Tak jsem se šel podívat na zahradu, netrvalo to 5 minut, přišel jsem zpátky ke stolu, chtěl jsem se napít po druhý, samozřejmě v osách. Takže jedno žihadlo do mandle. Samozřejmě to, co jsem měl v puse, prostě s pivem i osa prostě byly venku. No a teď prostě takový ten pocit svíravý. Vím, že nejsem alergik, takže jsem prostě se koukal prostě jenom prostě jako nepříjemný pocit v tom krku. Asi za hodinu jsem odjížděl z chalupy, to bylo tak 6 hodin večer. Za hodinu jsem odjížděl z chalupy, prostě koukal v útě vždycky do zrcátka, bylo to tak 10 kilometrů od té Sušice. No a prostě furt jako žádný otok v tom krku, ale hrozný jako pocit jako z toho takový svíravý chutě. Takže až konem půl jedný, když jsem si dal v hospodě pivo, tak konečně, takže 6 hodin to trvalo prostě, ten nepříjemný pocit, že nikomu to nepřeju.
1: No, věřím. Počkejte, a tím jste vlastně chtěl říct, že pivo jako léčí?
2: Ne, že prostě ta náhoda, že jsem se jednou napil a když jsem se napil podrý, tak jsem dostal žihadlo.
1: No, vosa je sice malá, ale umí si sjednat respekt velmi rychle, protože na rozdíl od včely může bodnout opakovaně. Ano.
2: No, pak mám ještě jednu takovou příhodičku, přijel jsem na chalupu, ještě starý okna otvírat ven a měl jsem prostě, protože jsem zedník, tak jsem měl takový okladecký slabý latičky a koukám, že v rohu toho okna bylo prostě osí hnízdo, tak řeknu, do 15 cm. Takže jsem ho tou latičkou, prostě jsem to okno jenom natevřel a tou latičkou jsem ho sešprát. No a teď, jak prostě to spadlo na zem, tak ty vosy začaly hledat to hnízdo a já byl za tím oknem a jenom jsem začukal na tu tabulku, tak to byly tečky od těch žihadel, jak to prostě švihali do toho, jak si mysleli, že...
1: Oh. Prostě... No, to teda... Dobrá. Byl jste poslední, já vám děkuju. Popřeju dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc, nebo jak se to říká. No, je to fakt, od včely může vosa bodnout opakovaně, protože po bodnutí většinou nepřijde o žihadlo. Bodnutí obvykle znamená ostrou bolest, zarodnutí otok a svědění v místě v pichu. Většinou potíže během krátké doby ustupují, pomáhá místo omýt, chladit a hlavně neškrábat.

Nedělám to často, ale trochu jsem se zamyslel nad tím, když jsem před chvílí zmínil do vysílání, ať vás blechy štípou celou noc. Jo. Někdo za mě se zeptal knihovny, té internetové. V dostupné české literatuře se podle jejich rešeře objevuje hlavně jako dětská říkanka zhruba od poloviny 20. století. Ve starších knihách ani periodikách není její původ dohledatelný. Takže to nevypadá na pořekadlo, u kterého bychom mohli říct, vzniklo to tehdy a tehdy podle této události taková lidovka, ústně předávaná legrácka. Takže dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc. To vám přeje Honza Macoun z jihu Čech. Tady není zablešeno, i když vedle mě pochrapkává, tady má čtyřnohá, skoro drahá polovička Bára. Dobrou noc přeji všem. Péťovi díky za mixážní pult, vůbec zprostředkování dnešního vysílání. A vám tam, kde nás posloucháte, ať vás vůbec nic nekouše v průběhu dnešní noci. Tu další, která začne už dnes, hodinu před půlnocí, budete mít se Zlínem, nebo ze Zlína. Jarka Barboříková s tématem, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. A společně se uslyšíme, a už na to koukám, tady vidím nějaký záskok 23. září. Tak se těším, to se bude zakazovat. Zakazuje se. Honza Macoun přeje pěknou dobrou noc, ať se daří a hlavně ať vás nic nekouše nepříjemného, když už tak ať vás kousne vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se mnou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý den, dobrý večer, naši milí. Tato hodina bude možná trochu jiná, možná, že bude i trochu svátečnější, trošku svátečnější, než bylo těch 114 hodin předchozích, protože je vysílána v jiný den i v jiný čas a snad vám i to, že vysíláme o hodinu dřív, bude příjemnější, protože v dopisech píšete někdy, že kolem 10. večer je pro vás už trošku pozdě. Takže si vás dovolujeme přivítat u naší 115. hodiny.

a my jsme rádi, viď, Žando Papoušku, že jste si nás opět našli a vyšetřili si chvíli pro poslech 115. hodiny vzpomínání. Vzpomínání těch, jak říkáme, okřídleně návratů do minulosti.

0: těm, kteří nás v ten novej vysílací čas slyší úplně poprvně, tak těm musím říct, že skutečně nevysíláme z rozhlasového studia, ale z mýho ateliéru, kde vedle malířskýho stojanu je tyč s mikrofonem a nahrávacími přístroji a hned za mikrofonem je klec s papouškem, který teď se na mě strašně mračí. A už to prasklo, vidíš, Žando? A taky už podle toho, jak jsem se zakoktal, jste mohli poznat, že to nebude hodina čtená, ale hodina takového volného vyprávění, jen tak, jak mě jdou myšlenky hlavou. A papoušek se mračí.
1: Já za to přece nemůžu, že si na tuhle tu hodinu musela čekat skoro měsíc. Tak se na mě nekoukej vyčítavě, já jsem z obliga.
0: Hezký, že jo? Když někdo řekne, že je z obliga, to se tak často a rádo říká, jak to asi vzniklo. Torčení to, já jsem z obliga, slovo obligé, neboli oblíž, francouzské slovo, znamená povinný, nutný, závazný. Takže když je někdo z oblíka, tak nemá žádnou povinnost. Je bez závazků. A já jsem tedy, Žando, vůči tobě vůbec bez závazků, protože jsem nebyl povinován ti to říct, když jsem o tom nevěděl. Ono se taky to slovo oblíž vyskytuje ve rčení nobles oblíž. Noblesa zavazuje. Francouzské rčení, kde je taky slovo obligé neboli oblíž, je nobles oblíž. Nobles oblíž neboli ušlechtilost zavazuje.

žijeme v době, kdy to nobles oblíž neplatí, ušlechtilost nezavazuje, naopak. Naše společnost se chová, jako kdyby byla utržená ze řetězu. No a tak na doby, až bude ušlechtilé chování vžité, závazné, si asi budeme muset ještě nějaký čas počkat.

seš noblesní ptáče, tak zaspívej, ne? Jo, zvířátka jsou čitelný a mají charakter. A když se zmiňujeme o tom, jak se užívají francouzské výrazy, s dovolením bychom mohli připomenout, že pojem snob je zkrácený na také dvou francouzských slov. S od slova sans, sans souci, bez starostí. A slova noble, nobility, ušlechtilost. Tedy zkrácením vzniká snob. Člověk povrchní, nedovzdělaný, obdivovatel všeho módního a s poučováním už dost. Protože pro vás, kteří jste měli latinu a francouzštinu, je to nošení dříví do lesa. No, tak se na nás nezlobte. Už přestaneme, protože chceme vám povídat dnes o něčem úplně jiném.

naproti sedí takový krásný ptáček, asi je to, co to může být? Nějaká síkorka? A Žanda jí pozoruje a síkorka pozoruje Žandu. Jo, jo, je to krásný ten svět zvířat. Je takovej čitelný. Jo, víš, Žaninko, ten rozhlas, to je taková zvláštní věc, protože prostřednictvím rádia přece zníme od srdce k srdci, kdybych to měl říct tak okřídleně, víš? No. Tam ten konec byl trošku falešnej.

Kolikrát už jsem se jako uhranutej koukal na ten pravzvláštní jev z okna domu, kdy jsem měl dojem, že do Šáreckých údolí někdo nalil mlíko. V době studií nás páni profesoři na grafické škole, hlavně na grafické škole, posílávali kreslit na kopeček svatomatějský, kde lemovali cestu ke hřbitovu prastarý Agáty. My jsme ještě zažili jako poslední odlesk takových těch starých matějských poutí, pouť na kulatým náměstí, a byla to hezká procházka ze zdola z kulatýho náměstí do kopečka ke svatýmu Matěji. A kdyby mi tenkrát někdo řekl, že si tu vlastně postavím domov, tak bych mu nebyl vůbec uvěřil. To se tak někdy zřetězí náhody a osud a co se to vlastně stalo, byla to předtucha? Všechno dohromady, předtucha to taky byla, že jsem se dal do stavby domu s ateliérem, protože dřív jsem měl ateliér v Loretánské ulici na Hradčanech v prastarý kovárně. To by byla dlouhá kapitola, my už jsme o tom mnohokrát mluvili. Stará barokní kovárna z Výhní uprostřed, dnes je tam jakási vinárna. Já jsem dokonce tam našel prastarej měch, dřevěnej, koženej, kovářskej, který jsem tak pietně pověsil na čelo tý staříčký Výhně, kde se kdysi kovali podkovy koní a ozdobný mříže pro hrad. No a já jsem v tom nádherným prostoru klenutým dělal grafiky a maloval obrazy. A předtucha mě říkala, o ten ateliér přijdeš. Tenkrát to hrozilo, že z celého toho hradu, z celých Hradčan se udělá takový uzavřený Kreml. Tak mě bylo souzený toto místo, který jsem našel. Začal jsem v roce 86 stavět ten dům. Za 3 roky byl postavený. Ale to jsme předběhli, protože bychom se měli zamyslet nad tím, co to je vlastně domov. Poušek teďko v zobáčku přežvíkuje slunečnicový semínka. Papoušek má domov svůj klec. My jsme tenkrát měli v době našeho mládí, když jsme studovali taky vlastně domovem, nám byla veliká klec, ze který nebylo úniku, protože tu klec uzavírala od okolního světa železná opona. Ale o tom teď mluvit nechceme. Domov. To si vzpomínám z doby dětství, že v každém i v tom nejmenším domečku u nás ve vsi vždycky někdo bydlel. Vždycky tam měl někdo domov. I v sušárnách na švestky, které byly z nevomítnutýho bílého kamene, nebo ze všelijakýho sflákanýho, smíšenýho zdiva, bydlívaly chudý rodiny. V jedný bydlel ten dědek který takhle kašlal. V druhý bydlela rodina Šilhánů a paní Šilhánová pihovatá, všechny děti byly pihovatý. Paní Šilhánová byla při těle, ale měla i takovej gramofon, který měl troubu gramofonovou, která byla stejně při těle, jako byla paní Šilhánová. Byla to taková trouba na gramofonu, která připomíná takový exotický květ. Zelenofialovej, a když my jsme před tou sušárnou pouštěli draka na Strništích na podzim, tak paní Šilhánová nám dala do okna ten gramofon na kliku a hrála nám tam písničky a nám bylo tak dobře, protože svět dětí je svět nejkrásnější. To je ta pohádka v tom lidském životě.

A zvlášť na nás působila pastouška takovou chudobou, která stála blízko školy, ve který bydlíval slepej Emil. Měla podlahu nebo měla jenom ušlapanou hlínu, ale vím, že slepej Emil chodíval v zimě, v létě bos, bez bot, tak byl otužilej, vypadal jako krakonoš z pohádky, jenom místo očí měl prázdný důlky, ale my děti jsme ho mívali rádi, my jsme ho vždycky odváděli do rodin, do okolních domů, kde mu dávali slepýmu Emilovi jíst. To byla pastouška, taky domov.

Potom zvláštní domov, vidíte, to by byla kapitola veliká, zvláštní domov přijížděl na kolečkách. No jo, teď si uvědomuju, že vlastně ta maringotka, ze kterou přijížděl Matýsek, Žaninka, Franta Flaxa, který hrál na chromatiku, která měla 300 basů, a Mariána, která nám nabíjela vzduchovky ve střelnici, že Matýsek se Žaninkou neměli svýho koně, že si vždycky vzjednali koňský potah v té vesnici, kde byli předtím, a ten jejich malinký domůvek, malinký domeček na kolečkách, kde to tak vonělo? Těma lacinejma voňavkama, kterýma oni polejvali růže ve střelnicích a posejpali je zrcátkama. Ten vždycky přitah koňský potah, který oni si pronajali v té vesnici, ze který přijížděli do Pavlíkova. A zase, když jeli vo vesnici dál, kde byla pout nebo posvícení, tak si zase pronajali od sedláků zase koňský potah, aby mohli dojet třeba z Pavlíkova do Slabec. Nebo k nám přijeli ze Senomat nebo ze Šanova. Ale ten jejich domov, ta maringotka, tam byly tak krásný fialový a zelenkavý záclony. A takový, jak bych to řekl, malinký kamínka. Ona Žaninka, shodou okolností, Žando, to není řeč po tobě. Náš papoušek se jmenuje taky Žaninka. Drbe se teďko vedle mě. Tak ta Žaninka, ona byla tak silná, že musela do té maringotky chodit bokem. A my jsme vždycky třeba, že tu maringotku Matýsek podepíral takovejma kolíkama, aby se nekolíbala, tak vrzala, protože my jsme přesně věděli, i když ta maringotka byla zavřená, kde se Žaninka pohybuje, protože tam to vrzalo a kdyby nebyla podepřená těma kolíkama, tak možná, že by se tak naklonila, že by ta váha té Žaninky převrhla. No my děti jsme všecko tak pečlivě pozorovali. To byl domov tradiášů, jak jim říkali, u nás v Pavlíkově, ale to říkali tak jako bez takového přídechu hanlivosti. To byli prostě tradiáši, který rozdávali lidem radost. Každý je měl rád. Přijížděli dvakrát do roka. Vo pouť a vo posvícení. Vidíte, maringotky byly taky domovy. To slovo domov, to je tak něco prostýho a přitom tak něco tajuplnýho a krásnýho a voňavýho a v životě člověka tak něco nezastupitelného a důležitýho. Vemte si jenom rodnej dům, když někdo řekne ty dvě slova, jak v nás cosi zvláštního zazní, když se řekne rodnej dům. A jak jinak vnímá domov dítě, domov dětství, voní tak opojně takovou čistotou, mejdlem, maminčiným pudrem. Jinak je vnímán domov v době dospívání, jinak v době studií, když se z domova odjíždí vlakem a až do Prahy na studia. On studuje v Praze, jak říkali, když jsem odjížděl autobusem v 5. To se potom domov najednou rozdělil na ten rodnej dům a na internát. Ale i na velkoměsto. V tom mým případě na tu stověžatou matičku Prahu, do který nebylo možný se nezamilovat. No, ale stále jsem se vracel domů. Do toho mýho rodného domu, který maminka sama stavěla se svýma dalšíma 5 sourozencema a dodneška maminka ukazuje prsty na rukou, podívej se chlapče, a dyť já jsem ani nevyrostla, holka, dyť ty ani nevyrosteš, mě říkali bratři, který aby mohli postavit rodiče rodnej dům, můj tedy. Oni se narodili ještě v popisním čísle 3 uprostřed Kanávse, tam vedle blízko Pastoušky, kdežto náš dům, můj rodný dům, postavili v roce 1926 a já jsem se tam v 36. narodil. Ale když ho prej stavili, to byla taková dřina, že babička si tam v lomu na hůrce, když lámala kámen a sama nakládala ty veliký balvany, udělala kýlu.
to ještě nebylo ani 50 a říkala, to už za to nestojí, abych si to nechala operovat, stejně brzo umřu. No tak na tu kýlu umřela, ale až o 640 let pozdějc, když jí bylo 690. A moje maminka, která vyvážela, když se kopaly základy, těžkou dílovitou mokrou zem ze sklepa, ty radvánce byly, chlapče, tak těžký, že já jsem snad ani nevyrostla od toho a mám ty nohy takhle celý polámaný, dneska nemůžu vůbec na levý koleno stoupnout, to je od toho, od té dřiny, když jsme stavěli tenhle ten dům, víš, co to bylo, podívej se, já nemůžu ani prsty narovnat, jak jsem motykou kopala, lopatou nakládala ten jíl a ještě jsem ty radvánce toho jílu vyvážela z toho sklepa.

Ale dům byl postavený, domov tam měl každý z mých strejců, než potom jako ptáci, jak se říká v pohádkách, z domova vyletěli. Teta Hela, maminčina, sestra ta nejstarší, ta si vzala lesníka v křivokládských lesích, takže našla domov tam, u Síkořice. A strejdové, jeden se odstěhoval se svou nevěstou do Plzně, strejda Pepík, druhej do Otročína, strejda František, a strejda Rudolf taky do Otročína na Berounsku u Hudlic. A strejda Vašek, ten střídal až Karlovy Vary a zase až. Každej si našel domov, každej z toho rodného domu nakonec odešel a bylo souzený mně, mýmu tatínkovi a mý mamince, aby jsme žili v rodném domě my. A mýmu tátovi krátce, protože když mě bylo 6 v roce 43, tak tatínek byl na plíce, no. Tenkrát tuberkulóza nebyla léčitelná, tak mě umřel. Takže i v tom rodném domě, v tom našem pokoji, mám smutnou vzpomínku, že najednou ten rozjásanej, rozjasněnej, ta naše místnost, kde jsme žili, najednou byla celá zatemněná a tam hořely svíčky a tam byla rakev. No, ale my nechceme vás rozesmutnit, viď, Žaninko Papoušku?

to bylo v těch dobách, kdy se lidé rodili v rodných domech a kdy tam taky zestárli a umrzeli a v rakvích byli z rodných domů vynášení a při tklivým zvuku těch zlatých trumpet a černě matných klarinetů průvody chodili na hřbitov.

K domovu nepatří jenom to stavení, ta kuchyň, ta pec, ve kterým babička peče chleba, ten komín, kde se udí maso, který honem rychle se schovávalo, když měl přijít kominík a vymetat komín, aby se na to maso nenasypaly saze. K tomu domu taky patří pumpa a studna a chlívy s krávama a kurník se slepicema, ale i pole a stodola s nářadím a ze strojem a ze sečkou, s mlátičkou, s motorem elektrickým. To byl děda tak hrdej, že jako domkář si nemusel půjčovat ani mlátičku, ani elektromotor, ale měl svůj, protože díky přičinlivosti si na něj mohl našetřit. Jinak pavlíkovský domkáři měli takovou malou z bílejch cihel, takovou vedle rybníka, takovou stavbičku, kde měli všecko. Sečku, kultivátor, pluhy a tam byl pořadník, to se potom vždycky někdo staral, pan Hamous, který tam bydlel vedle a půjčoval lidem to, co vždycky v tu roční domu bylo třeba. I pole patří k domovu. Byli roztroušený kolem celý vsi. Nejblíž u vsi měli pole velkostatky, veliký lány. Ale takový ty malí domkáři měli pole, kde co zbylo. Za Brabečkama, za Oujezdem, u Lašovic, za Hůrkou. No a domov taky voní. Ne nadarmo se říká vůně domova. Vůně domova, to, co nás vždycky najednou tak zvláštním způsobem veme, když někam přijdeme a vůně dokážou vyvolávat vzpomínky. Je, tady to voní jako u maminky. Nebo tady to voní jako u babičky, když někde voní byliny. Babička měla všude samý byliny, protože pěstovala před domem na jižní straně arniku, mořskou cibul, beraní pytlík a všecko věděla, na co je. A když jsem měl bradavice, tak věděla, že nad každou bradavicí, když udělá uzel z nítě a tu niť zakopá pod vodkrab u stodoly, že ta bradavice se, jak ona to říkala, za kolik dnů nebo za kolik týdnů ztratí. A ztratila se. Než ta niť schníje pod tím vodkrapem, tak se bradavice vždycky ztratila.

oranic, jiná byla v předjaří. Jinak voněly pole v létě, na kterých zrálo obilí. A jinak zase voněly ty oranice na podzim, když se obilí sklidilo a ty pole se zoraly. Vůně kvetoucích sadů. Sady zahrady patřily taky k domovu. Když jsem bydlíval v Bráníku s Miladou, s mojí ženou, tak to tam vonělo po pivovaru, protože z bránického pivovaru tam tak slastně vonělo mláto. Nebo když někdo bydlí vedle nádraží, tak u něj doma to voní po tom škvířícím se po těch vazelínách, po tom voleji. No a domovy i zní. Když někdo třeba bydlel u pošty, kde každou hodinu zvonili hodiny poštovní, tak ho to vůbec nerušilo, naopak. Přinášelo to do jeho života takový řád, takový jako smířlivý plynutí toho času. A to i já, když si tady otevřu dveře a ze Šáreckého údolí, kde jsou z takový normální polovesnický stavení a jsou tam slepice a kohouti a slyším kokrání kohoutů, tak je mě tak dobře. Protože najednou se ocitnu, jako kdybych byl v dětství. Protože na vesnici kokráli kohouti pořád a štěkali psi. A když se psi roštěkali, třeba už se sešeřilo a byla tma, tak to štěkání psí, to si ty psi podávali to štěkání od vesnice k vesnici. A to zněl celý široký, daleký kraj. Vůně domova je pro každýho z nás jakoby posvátná. Pro každýho z nás je i jiná. Ale každá vůně domova patří k těm nejvzácnějším vůním.

A co si člověk domů natahá za krámy? To mě jistě dáte taky za pravdu. My jako děti války jsme si přinášeli z polí lametky. Vzpomínáte si na lametky? Na ty nudličky nařezanýho papíru. Z jedné strany byl staniol. Kov. To proto, aby když to ty bombardáci angloamerický házeli, když letěli v té obrovské vejšce, kde po nich na modrém nebi zůstávaly ty dlouhý bílý čáry, tak aby rozrušili německý radary, to bylo koncem války, to už Němci měli radary, tak schodili tolik lametek, že jako obrovský sněhový vločky dopadaly na celý kraj. Takže po rybníku plavaly lametky, na polích byly lametky, v takový veliký hroudy papírků, lehoučkejch a tak zvláštně voněly. Zřejmě buď nějakým tím chemickým lepidlem, nebo zřejmě voněly tak, jak to vonělo v těch letadlech. No a to bylo něco pro nás, pro děti. Kdo bude mít nejvíc lametek? A to jsme, ono se to dalo naštěstí trošku zmačknout, ale to byly takový, co najednou valili z polí takový koule, jak děti nosili náruče plný lametek. To jsem tak dlouho měl, babička nadávala, mně se ani v obilí sem nevejde, protože připravovala v obilí k setí, měla tam takový kotce. A já jsem ty lametky musel taky někde mít uschovaný, protože to byla vzácnost. No vidíte, nemám dneska ani jednu lametku. Patrony z Hurikána mám, ze Spitfirea to mám, celý pás, kde pak jsou, ty tak hezky zvoní. Tady jsou, už jsem ten poklad našel, je jich 9. Zlatý, tenkrát, když padali, tak byly zlaťoučky jako housátka, který jsme s maminkou pásli. A když se do nich foukne, tak takhle pískají. Žaninka se bojí, papoušek, neboj se. Jedna má ještě kulku, měděnou zastrčenou. Všecky mají díry, ty kapsle jsou všecky vystřílený. Vidíte, takovýhle krámy si člověk sebou tahá celý život. No je to možný někde to odhodit jen tak, když mě držím v ruce teďko svý dětství? To by byla zvláštní veliká kapitola, co člověk všecko tahá sebou, když se stěhuje. Knížkama počínají a vánočními ozdobami konče. Samozřejmě, že se tahá všecko nádobí. A to zvlášť posvátně. Formy na bábovku, příbory i zouvák. Co to byl zouvák na boty? Takovej dřevěnej. Co to bylo, jak popsat zouvák, to už se skoro vůbec neví, co to byl zouvák. Do toho se vklesl, takhle jako zaklesla bota, šláplo se na ten zouvák, aby se jeho jednou nohou, ano, aby držel při zemi a ta noha se z té boty mohla krásně vyvlíknout, protože tenkrát holinky nešly jinak zout, než pomocí zouváků.

A fotky taky vozíme sebou pořád. Do dneška mám u postele fotku, jak na dvorku stojíme s tatínkem, s maminkou a já tam na pejska Fifingu dělám Fifinko takhle a vypadám tam dost zvláštně, jak se tak škňuřím, když dělám. To se tak na pejsky dělá, veď, Žaninko, papoušku, ty rošťáku.

A jak krásný pocit člověk má, když si ten domov zařizuje. Sváteční pocit. V drogérii se koupil malbit, rozdělal se, já jsem tak rád bílívával. Jsem uměl docela dobře bílit, když jsem taky byl vyštudovaný akademický malíř, ne? A to je takovej prýmovej pocit, když ta zeď, to je jeden z nejkrásnějších pocitů, co člověk má, když může bílit místnost, protože vidí, jak ta práce mu roste pod rukama. A je to takovej pocit takovýho jako jasu, protože najednou to, co je špinavý, tak tou štětkou zakrývá krásný

Géa. Takže jak jsem řekl, v roce 1986 mě bylo souzeno, abych byl svědkem krásného jevu, kopání základů a stavby domu. A pomalu jsem se začínal setkávat s lidmi, kteří jednak se stali později našimi sousedy, ale i s lidmi, protože náš dům je přímo naproti hřbitovu, i s lidmi, kteří chodili na hřbitov, zejména s panem farářem, naším páterem. Jak mu farníci říkají, pater Sluníčko, Moravák, drobnej, ale takovej silnej. No, budeť by nebyl silnej, když vydržel 7 let věznění. Patere, taky jste byl, já jsem ve své naivnosti, jsem se zeptal jednou, patere, taky jste byl vězněný. Pater se tak pousmál a řekl tak krásně moravsky, tož to bych musel být špatný kněz, kdybych nebyl. 7 let jsem byl. A teď vyjmenoval všechny věznice, ve kterých byl. Ruziň, Kartouzi, Pangrác, Jáchymov, Bory. Tak jsem si najednou uvědomil, že jedna z nejhorších věcí, která člověka může potkat, je ta, že najednou domov je vystřídán vězením. Vězením. A to prej se ani vyprávět nedá, říkal náš páter.

A vždycky, když jsem v neděli na mši a dívám se kolem sebe, v tom našem kostelíku svatého Matěje, který se tak směje do toho širého kraje, má románský základy, je krásně čistě barokní. A když se dívám kolem sebe, tak vnímám ten promodlený prostor. Kolik modliteb za ty generace stichlej prostor kostela. Ty zdi, kdyby mohli vyprávět, kolik modliteb asi tady zaznívalo. Polohlasně řečených, nebo šeptem, nebo jenom v duchu znějící modlitby. Věčný světlo stále svítí, rubínově červený věčný světlo, a náš páter ten kostel miluje. A zrovna v neděli při mši v 10 hodin byl čten příběh o nevěřícím Tomášovi a páter seděl. Čelem k oltáři byla řada ministrantů. Všecko to působí tak, no, že se člověku až tají dech.

záplavě bílejch rouch těch ministrantů. Sice září kněžský roucho, ornát našeho pátera, kolem krku má zelenou štolu a pod ornátem má ještě bílou albu, ale vůbec nejvíc září jeho bílý vlasy. Ty září jako plameny svíček. Náš páter má bohatý bílý vlasy, učesaný uprostřed na pěšinku. Takže ty lemujou jeho růžovou tvář zdravýho Moravana a ta tvář se tak usmívá laskavě. Nemůžu se nikdy ubránit pomyšlení na to, co ty jeho oči viděli a jakým utrpením on prošel. Co všecko našeho pátera v životě potkalo, co je v paměti uloženo.

tát s laskavým úsměvem křtí novorozený děti, loučí se z neboštíky nad rakvemi, než jsou spuštěny do hrobů, slouží zádušný mše, zpovídá a dává rozřešení, při mších pozvedá kalich s vínem a po mši vkládá hostie do otevřených úst. Dochází za nemocnejma do jejich domovů i do nemocnic, připravuje svatby, připravuje i křtiny dospělejch, protože dnes i mnozí dospělí se dodatečně nechávají pokřtít. Prostě náš pater má, jak by řekla babička, do bodu. Nezastaví se. Pořád ta jeho drobná postavička je tady vidět, jak jde do kostela a zase na faru. Zastaví se a prohovoří pár slov s každým, koho potká, koho zná. No a taky připravuje k biřmování mladý lidi. A každý kázání končí, tak pozdravujte doma a udělejte v příštích dnech každý nějaký dobrý skutek. Tak jsem se nemohl ubránit myšlence, že i ten kostel vlastně, nebo právě ten kostel je domovem našeho pátera, ale i farníků, i všech těch, kteří sem dochází na mše. Protože v tom prostoru se můžou říkat ty nejdůvěrnější věci.

Ten můj neboli ten náš domov stavěli 3 roky Petr Mistr, Jarda, který mu říkali kudrnatý zelí. Ten měl vlasy kudrnatý a takovou hřívu. Přidavač Dubina, taky zedník, to byl Jarda, kudrnatý zedník. Kudrnatý zelí byl taky zedník. Přidavač pan Dubina, potom takový hodnej přidavač Karel, který spároval zdivo, to byly desítky, stovky metrů spár, který hladítkem cementovou maltu mezi těma pálenýma cihlama, ze který je náš dům postavený, vyhlazoval. No a tu a tam dojížděli šéfové se podívat, jak stavba pokračuje, a na můj soused Bohoušek přes zahradu bydlí dělal stavební dozor. Dělal stavební dozor, protože ten měl zkušenosti, když stavěl celý barandovský sídliště.

Takže 3 roky stavby domu utekly jako voda a najednou my jsme se stěhovali do novýho domova. To bylo nezapomenutelný. Když jsem poprvé uviděl, už když se ten dům stavěl a já jsem vyšel, ještě ten dům nebyl hotový a bylo jasný, že tam bude ložnice, je to byl krásný pohled do toho Šáreckého údolí. A poprvé jsem tam viděl, protože to bylo po dešti, to údolí, jako kdyby někdo to celý údolí, jako kdyby do celého údolí nalil mlíko, ta mlha tam byla. A když bylo hodně jasno a já jsem vylez na střechu, tak jsem mohl vidět i říp. No a tyhle prýma kucí taky začaly poznávat lidi chodící na hřbitov a z něj. A na otázku, co tu staví, jestli to bude šroubárna, tak víte, co ty holomcí, jak si dělali rádi z lidí šouvky, říkali, že to teda šroubárna bude, nebo taky, že to bude síň posledního rozloučení.

A když to slyšel pan Kemmer, který tu a tam dojížděl, to kluci vždycky, když slyšeli trabanta, ten bublavej typický zvuk toho rachotivýho štěkajícího motoru trabanta, tak věděli, že přijíždí Pepíček, Kemmer, miláček národa. Tak hned, aby je Pepíček pochválil, to ty kladívka zednický zvoněly, lžíce zednický pleskaly, maltu zeď rostla. Vy bando, říkal Pepíček Kemmer, vy si pěkně vymýšlíte a ty lidi pěkně bulíkujete. Dobrý den, mistře, říkali zedníci. Já nejsem mistr, to vy jste mistři, říkal pan Kemmer. Já jsem jen komediant. Ale jděte, zase říkali zedníci, vždyť jste miláček národa. Žádnej miláček nejsem, vždyť víte, že Komančové mají jiný miláčky. A zedníci zase říkali, ale na ty Komanče se můžete tohle. Jejich milovaný Pepíček Kemmer říkal, vždyť to dělám. A kluci věděli, proč ho Komančové nemají v lásce, protože je věřící a ještě odmít převzít titul zasloužilý umělec. A taky ty mý kucí, ty mý zedníci věděli, že jako oni tady staví ten náš dům, tak že Pepíček Kemmer už si před časem postavil žulovej dům v rohu hřbitova pod Matějským kostelíčkem, ve kterým bude přebývat, až bude povolán do slastného života věčného. A to prej je jediná jistota, říkal Pepíček, kterou si člověk v této zemi a v této době může pořídit, postavit si hrob. Kucí se smáli a pan Kemmer taky, jak na Komanče vyzrál.

A ještě než pan Kemmer v tom svým trabantu odskákal, za oknem měl velikou ceduli Národní divadlo Praha. Tak na ní ty naši zedníci z nejhořejších oken, domu, který už dodělávali a tam taky dělali špalety ve oknech, volali, tak teď máme Velikonoce, ale stejně to do dušiček praskne. Gorbačov se o to postará. A pan Kemmer s úsměvem odpovídal, tak koukejte sebou mrsknout, ať to tady Jiříčkovi dostavíte. Vy bando jedna. A celou cestu až ke kapličce mával rukou z okýnka trabantu a smál se. A zedníci měli pravdu, protože po dušičkách v tom 89. hned zakrátko přišel 17. listopad. Kruh se sice uzavřel, ale Bohouška Hrabala, spisovatele, který tak miloval ten náš předešlej dům, který jsme si postavili na Novém Světě, k tomu jsme se v tom vyprávění o domovech vůbec nedostali. Vidíte, proto já to říkal, že to bude velká kapitola, že by to mohla být dlouhá kapitola. Ten to tam měl tak rád na Novém Světě a jednou od Zlatýho tygra jsem ho umluvil a přivez jsem ho sem. On tady chodil jako pardál v kleci a pak řekl, odvez mě domů, já to tady nenávidím. No jo, protože tím, že jsem se odstěhoval z Nového Světa a z Hradčan, tak jsem ho připravil o to místo, který on tak miloval, protože on k nám chodil každý úterý nebo středu odpoledne a já jsem ho doprovázel potom do hospody ke Zlatýmu tygrovi. A já jsem ho vlastně tím, že jsem si pořídil tenhle nový domov, připravil o něco, k čemu přirost. A to byly ty Hradčany. Jo. A ještě mi řekl, a už sem víckrát nepřijdu. A nepřišel.

To je tolik zajímavých lidí, kteří tady chodí po cestě. Jedna starší paní, ta nosí krásný barevný barety, který si sama plete. A taky v kabelce z umělých hmoty vždycky přináší kytky a už z dálky od kapličky je jí slyšet dobrý den, zdraví každýho, dobrý den, pozdrav pánbu. A když přijde k nám a vidí, že je moje žena na zahrádce, zase ta zahrádka, to je krásná zahrádka, už je tady jaro, to zase si budete užívat práce. A žena říká, no a to budu mít klíšťat. Oni tady jsou klíšťata, no to víte, že jo, říká žena. A po chvilce se paní vrací a říká, tak už jsem to poklidila, na hrobě je všecko v pořádku, jak se daří práce vám na zahrádce, to je hezká zahrádka, tak naschledanou. No jo, to dá práci, říká, žena říká, to dá práci, tak naschledanou, říká paní. Moje žena řekne naschledanou. No jo, když bez práce nejsou koláče. Když už ujde tři kroky, zase říká paní v pleteným baretu. No nejsou. Tak naschledanou, říká paní. A moje žena zase řekne naschledanou. Čas letí, za chvilku už tady bude léto, že jo? Tak naschledanou. Naschledanou. No a takhle to jde, než dojde ke kapličce, potom už je příliš daleko, tak na dálku ještě naposled zakřičí, tak já si musím pospíšit, aby mě neujel autobus. Naschledanou, volá na ní žena. Taky máte v tom trávníku mech? Máte, já taky. Tak naschledanou. Poznat, co to je stáří, může jen ten, kdo stáří prožívá. Prožívá ten slábnoucí život a vnímá na druhé straně jako radost, když ten mladý život se rozvíjí. Rozumný člověk ví, že v životě je všecko nejistý. A kdo ví, jak ten svět bude vypadat za 20, za 30, za 50 let? Ty staří už ví, co chodí na ten hřbitov kolem našeho domu, že smrt není zrušení nebo smazání života, ale že smrt je jeho zúročení. Teprve smrtí dostává život smysl. Jak krásný jsou starý tváře, jak jsem je dřív tak rád kreslíval a ještě i teď vrásky. A trpět tím, že musím mít do schodu pomalejc, než jak jsem chodíval dřív za mlada, to je hloupost. A pak je tu jedno veliký bohatství stáří a to jsou ty nezaplatitelné zkušenosti, které každý člověk za svýho života pozbírá.

Už obraťme list a vraťme se do rozespívané jarní přírody. Vraťme se k nám na tu cestičku, která vede ke hřbitovu a na který kdysi dávno stávaly pouťový stánky a jak tady byly ty matějský poutě. On se ten kostelíček svatýho Matěje tak jako by směje. Stojí si na kopečku a do široka do daleka září jeho bílý zdi, jeho věž. A když třeba přijíždí někdo od severu do Prahy, od Horoměřic, od Roudnice, tak před nádherným panoramatem hlavního města na obzoru je Petřín a věže svatovícký, ale předtím je jako drahokam svítí předtím kostelíček svatýho Matěje. A i k nám nahoru někdy doléhá to šumění potoka, ale hlavně sem doléhá kokrání kohoutů a štěkání psů, takže já si tady připadám jako doma v Pavlíkově, protože my jsme taky bydleli na kraji vesnice. Já tady taky vidím jako na kraji. My jsme 3,5 kilometru od středu města, ale je to, světe div se, je tu jako na vesnici.

teď už touhletou dobou, když nejsou mraky, tak sleduju, jak zapadá sluníčko, jak poskakuje od jihu k severu a každý den zapadá za jiným stromem, za jiným topolem, který lemujou silnici do Horoměřic a ty topoly prej ještě kreslil Mikuláš Aleš. Co je na tom pravdy, nevím. Takže naši milí, děkujeme za vaše dopisy, za přízeň, za to, že jsme vám mohli dělat společnost. Opatrujte se, abychom se zase příště, tedy asi za měsíc, mohli zase sejít. Žando, nebuď smutná. Já ti zaručuju, že ten čas uteče jako voda a zestárneme všichni stejně. Tak hezký večer, naši milí.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl Zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

0: Dobré dopoledne vám všem, kteří jste si naladili Český rozhlas 2 Praha. Je sobota, ale protože je první sobota v měsíci, Pražské divadlo u hasičů je úplně prázdné, za to u nás doma je veselo. V našem obývacím pokoji sedí další host Tobogánu v pyžamu, Lucie Vondráčková. Vítej.
1: Děkuju, dobré ráno nebo dobré dopoledne, ahoj.
0: Počkej, dobré ráno, dobré dopoledne. Bylo 11 hodin, tak v kolik stáváš běžně v sobotu?
1: Já stávám tak v 7 hodin, ale vím, že někdo stává třeba v 11, když jde v pátek pozdě spát.
0: Jo, takhle, čili ty jsi to pozdravila generálně.
1: Přesně
0: to bylo,
1: tak.
0: Ano, univerzální pozdrav. Já musím říct, že to dnešní pyžamo, ten dnešní tobogán, bude v několika ohledech novinkou. Představ si, že to je poprvé v historii, kdy já opravdu na sobě to pyžamo nemám. Tamhle visí na schodišti. Lucko, to po mně nemůžeš chtít. Dneska je takové horko, že to bych teda opravdu nezvládnul.
1: Ne, ale můžu vám všem, kteří nás posloucháte, říct, že to je naprosto nádherný pyžamo a děsně mi připomíná takový to pradědečkovský toho inženýra Křečka.
0: Ano, Křeček v noční košili.
1: Křeček v noční košili, ano.
0: A
1: to je můj oblíbený seriál.
0: Nikdy nezdálo o tom pradědečkovi.
1: To je proto, že tam nemáš ty iniciály na tom vyšitý.
0: No samozřejmě, no. No, ale jsem dlouho zkoumal, proč se mi nic nezdá. Tak chceš po mně, abych vyšíval ještě. Nechceš jehlu nic, aby si během povídání mi vyšila monogram.
1: No to by z toho byly kliky, háky a ne
0: jo,
1: iniciály.
0: Dobře. Druhá novinka. Představ si, já vždycky nechám vybrat hosta, kam si chce tady u nás sednout. A ty jsi první host v historii, který si nevybral křeslo, ale sedla jsi si na židli ke stolu. Jsi, další novinka, jsi první host, který jsem šel pěšky po schodech, ty si nejela výtahem. Ty jsi naprosto abnormální host?
1: No, protože já celý život bydlím v přízemí a vždycky, když někdo bydlí jako hodně nahoře v patrech, tak já si užívám ty schody, protože je to něco nezvyklého pro mě.
0: No a já nemůžu popadnout dech ještě teď, víš. A třetí novinka, ta je nejzajímavější, jsi první host, který přijel metrem.
1: Fakt první.
0: Fakt, jsi první host, který sem přijel městskou hromadnou dopravou. Víš, co mě vrtalo hlavou? Sluší se to, aby jedna z nejoblíbenějších a nejslavnějších českých zpěvaček jezdila metrem? Já jsem čekal v limuzínu před domem nebo tak něco.
1: Tak já jsem o tom takhle nepřemýšlela, ale když jsem dostala tu nabídku, že mě sem jako přivezete autem, tak jsem si říkala, no jo, ale to bude hodně aut jako v centru Prahy a vlastně mě to metro je takový jako nejpříjemnější. Za prvý teda seš všude včas, seš všude rychle a za druhý tam potkáváš spoustu zajímavých lidí, takže mě to baví.
0: Já mám pocit, že většinou lidi, jejich tvář je známá, se vyhýbají lidem, aby s nimi nemuseli mluvit, dávat podpisy a tak podobně. Co tím máš na mysli zajímavých lidí? Jako, že tě někdo osloví, ptá se tě na něco, nebo
1: no, třeba
0: bezdomovce?
1: Tak bezdomovci moc jako metrem nejezdí, oni tak jsou spíš na jednom místě, ale divil by ses, protože já tak jako žiju v centru hodně,